0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

Autor Jirka Tieftrung a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka, francouzský je to J'aimerais te frapper. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru Američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Šarm. Doprovázelo orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sipěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance With Me Mr. Swingu Frank Sinatra.

Snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali, rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Hollywood znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího, určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

made me feel like a little old crumb.

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You've Been Torturing Me a instrumentálku The Lost Ranger. A právě na toho ztraceného rangera jsem se před chvílí ptal, jistě jste poznali, že inspirací byla klasika Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho.

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Dal bych tomu nálepku pochodový bubblegum. Píseň má název Marshall's Portable Music Machine. Byl to v roce 1972 hit v Austrálii a jako už mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

Ta zmíněná Eurovize byla v roce 1977, píseň má název Pták a dítě. Pomaly hrál a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees, single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Mountbiking. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
6: Ahoj, dobrý den.
5: Jsi nervózní.
6: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
5: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
6: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
5: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: jsme to slíbili, že se budeme vyprávět. Tady Michal Hruza bude ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, tam se větě zprávať, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližší však. Plavárny.
3: Bar. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županě. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, župan dole, nafackat ho, vytiahnout za pače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše!
2: Ano,
3: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže.
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, zpěváci, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
2: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu,
2: prosím. Co je to?
3: Tak to ne, asi... to není ono, ne, no je.
2: Dobro.
3: Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné.
3: Nepodstatné, tak se řekneme chodidla a nohy řekneme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že jak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím škaredý.
2: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Tady se správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
2: No, přece my!
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyhněli jak malé děti, a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře, a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny, no a Milka a Senkrůvna to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě další jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo?

0: Vyhovovat. Slaci jsou satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou. Vás co voláte? Tady tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Hladovic a ptal bych si anekdoty. Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800.

0: 900. Kdo tam je?
1: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Rád, zdravím vás i vašeho milýho hosta.
2: Děkuju.
1: A dal bych si bečko.
0: A někdo ty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba a volím anekdoty.
0: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
2: Děkujem.
0: Tak přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
4: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
2: Děkujem.
4: A dáme si anekdoty.
0: Dobře, tak jo, rozhodnuto, budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
5: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
6: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
7: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
6: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
8: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
9: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
10: Pojďte sem, Přesničková.
11: Ano, prosím.
10: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
11: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žán. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
8: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
7: Se mnou žádný plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
5: Mě taky, soudruhu profesore.
13: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet, tak... Vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
14: zcela pomohlo? Zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
0: Ty jsou taky vtipné.
14: Ty jsou velmi vtipné.
0: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
14: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
0: Jo, to mi připomnělo toho Menšíka, který tady byl slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
14: Ano.
0: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
14: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu...
0: A se jako dědí takhle?
14: To se dědí.
0: Nebo to si vyžádala?
14: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
0: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
14: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
0: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli
14: ano.
0: Herecké.
14: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
0: S Martinou se vídáš?
14: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná, to má po tatínkovi.
0: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlatém říže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 01 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
13: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky. Hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Haló, tady je to z Prážnice.
1: Ano, a?
2: Nechci bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda lištím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam. Volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono to zase toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek. Je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní. Ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano,
1: jo.
3: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
1: A práší
3: ano.
1: Se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde člověk dostane.
1: Jakou taktiku si zvolila, když si takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujeza-Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkujem.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovou z Kytbílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se na to dívám pořád každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampo a moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám,
1: se vyvede.
4: Taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá, že by René. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku co?
7: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka? Různá.
7: Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa? Nebo brablenec?
7: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
8: Já pám Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ?
4: Nebo? Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Mm-hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v rejži nenechá.
1: Nikdy, prostě zachránil to nějakým
4: zachránil
1: vtipem.
4: Zachránil to vždycky. Nebo tak. Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první čtyři řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanďani.
4: To se někdy stane, ano.
1: To je taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduarde,
1: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vědět, odpovím, že jo? Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
10: Taky.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme, 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít Martina. K tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavacká, které dabují, pravidelně ano. Dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to rotore, valore, a to, že nebudu dostatečně dryháčnická.
2: Jo, ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo.
2: Radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, lotr a rváč, všem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano,
4: no, přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšeničko. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Vzpomínám si, a teď ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem byl vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesore.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak. Taky jsem to mohl hodnout, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo? Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampule. Ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuju za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás u Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství České rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Maximální cena pohonných hmot dnes klesne o desítky haléřů. Atletický stadion v Plzni má novou tribunu s náběhovým kopcem na střeše. Pro lidi trvale připojené na plicní ventilaci má vzniknout pobytové zařízení v kamenném újezdu Unířan. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Nejvyšší povolená cena nafty se dnes dostane pod 38 korun za litr. Oproti včerejšku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesla také maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzin. A to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Na atletickém stadionu v Plzni dokončili tribunu se speciální střechou. Je na ní takzvaný náběhový kopec, který slouží pro trénink běžců a dalších sportovců. Má tři dráhy a měří téměř 180 metrů. Využívat ho bude i česká běžkyně a medailistka z mistrovství světa i Evropy Tereza Petržilková.
2: Přípravy jsou kopce prakticky pravidelná součást, takže jedenkrát týdně tam máme zařazené, ale mně se třeba líbí hodně ta rovinka, která je pod ním, že je krásně vlastně schovaná, bude nádherně nasvícená i večer, takže v případě, kdy začne třeba poprchávat nebo něco, tak nemáme jenom tunel, ale můžeme se schovat i tady a to určitě využijeme.
0: V kamenném újezdu Unířan na Plzeňsku vznikne domov naděje. Zdravotně sociální a pobytové zařízení má být v bývalé škole a je určené pro lidi trvale připojené na plicní ventilaci. Teď se připravuje projekt. Náklady na rekonstrukci budovy iniciátoři projektu odhadují na 140 milionů korun. Hotovo má být v roce 2031, říká spoluzakladatelka a ředitelka neziskové organizace Domov naděje Miroslava Šimková.
3: Kapacitu by to mělo mít kolem 17 klientů, z toho 3 by tam mohly být nastálo a pro 14 by to bylo pobytový. Ty pobyty by byly týdenní, měsíční, třídenní, prostě jak by kdo potřeboval. Určitě tam počítáme s rehabilitací, včetně bazénu, a chtěli bychom tam nabízet poradenství rodinám, které potřebují pomoc s těma plošinama, taky s dávkama samozřejmě.
0: Na střeše nemocnice svatého Lukáše v ukrajinském Lvově začne dnes díky českým dárcům fungovat nová solární elektrárna. Fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, které léčí civilní i vojenské oběti války. Projekt nazvaný Slunce pro Ukrajinu organizuje spolek Nesehnutí. Jeho sbírka vynesla 450 tisíc korun. U slavnostního spuštění bude i generální konzul ve Lvově Jiří Borcel, podle kterého Ukrajinci českou pomoc velmi oceňují.
4: Během těch zimních měsíců tady byly dodávky proudu přerušovány třeba na 15 hodin, takže to, že ty budovy, nemocnice, školy a další zařízení mají díky tomu nepřetržitý přívod energie, tak je nedocenitelné a ukrajinská strana si toho velmi váží. Sport.
0: Fotbalisté Portugalska překvapivě remizovali na mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Anglie vyhrála 4-2 nad Chorvatskem a Ghana porazila Panamu 1-0. Česká reprezentace nastoupí k zápasu s Jihoafrickou republikou dnes v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, zejména na Šumavě, ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru u Heřmanovy Huti ve směru na Rozvadov dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Další auto s poruchou stojí na 64. kilometru u Rokycan ve směru na Plzeň. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, tolik zprávy v podání Petry Broučkové, které skončily 5 minut po 5. hodině. Vítáme vás do nového dne. Dneska je čtvrtek s datem 18. června. V každé první třídě s více než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Dětem i učitelům to má pomoct při zvládání začátku školní docházky. Školy ale upozorňují, že asistenty často nedokážou sehnat. Podrobnosti připojíme za několik okamžiků.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co dělají učitelé po škole?
1: Třeba jedou domů.
2: Učí se. Půjdou na oběd.
3: Třeba nakupujou.
4: A ještě můžou, když dostanou ve škole nějaký úkoly, tak se doma učí.
5: Třeba až jdu ze školy, tak jdu hned nakoupit.
6: Že může i svačit.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Dneska bude v regionu skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, zejména na Šumavě, ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 28 a 31, na horách do 26 stupňů Celsia. Povane slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž ta je dneska střední.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 22 minut, pokud bude v nějaké třídě na základní škole 15 a víc prvňáků, nesmí tam chybět ani asistent pedagoga. Tohle pravidlo bude platit už od nového školního roku, tedy za necelé 3 měsíce. Na první pohled to vypadá jako výrazné posílení podpory pro učitele i děti na začátku školní docházky, jenže školy zároveň upozorňují na problém, který může celou změnu zkomplikovat. Asistenty pedagoga totiž není snadné sehnat.
1: Můj syn je, my říkáme Aspík, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích, je trošku senzitivnější a je občas trošku sociálně nezdatný.
2: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází už od školky. Teď je ve druhé třídě a při přechodu na základní školu mu prý hodně pomohla.
1: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, čeho my jako rodiče být nemůžeme, a podpoří ho v případě, že on si není jakoby jistý.
2: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Ministerstvo školství pravidlo zavádí i kvůli zpřísnění odkladů školní docházky. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
3: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaké to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
2: Říká ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů. Problém sehnat kvalitní asistenty pedagoga potvrzuje i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
2: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Školy si podle něj můžou pomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve družině. Problémy mohou mít některé regiony s nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
5: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
2: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnili celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
2: Je 17:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň rozšíří flotilu sdílených elektrokol o 150 strojů. Kola budou přibývat postupně 50 v červenci, 50 v září a stejný počet i příští rok na jaře. Celkem tak bude v provozu 450 elektrokol. Dál se bude rozšiřovat taky síť výpůjčních stanovišť, uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hájková. Na nádržích Hracholusky a České údolí můžou rybáři lovit 24 hodin denně až do konce září. Umožňuje to výjimka ministerstva zemědělství. Jak uvedl Petr Dimitrov z krajské pobočky Českého rybářského svazu, od půlnoci do 4 hodin si ale rybář může ponechat jenom invazní nebo nepůvodní druhy ryb. Okolí spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku se ještě dnes budou pohybovat vojenská letadla. Výcvik leteckých návočích se koná zejména v oblasti u Kapličky a Vodárny na sever od města. Lidi může rušit jen zvýšený hluk způsobený letouny, uvedl nadporučík Jakub Hudeček z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích. Češi pomohli vybudovat další solární elektrárnu na Ukrajině. Dnes ji slavnostně otevřou na střeše nemocnice svatého Lukáše ve Lvově. Nová fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, kde zdravotníci léčí civilisty i vojáky. Celou akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Na mistrovství světa portugalští fotbalisté remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Anglie vyhrála nad Chorvatskem 4-2 a Ghana porazila Panamu 1-0. Český cyklista Matias Vacek dojel pátý v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. A dnešní počasí čekejte skoro jasno až polojasno odpoledne při zvětšené oblačnosti, zejména na Šumavě, o jedině přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 103. kilometru u Heřmanovy Huti ve směru na Rozvadov dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Další auta s poruchou stojí na 64. kilometru a 51. kilometru ve směru na Plzeň. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik další ranní zprávy a za chvilku už se ozve Roman Stupka se svým slovíčkařením. A co bude řešit?
4: Sedíš tady jako oukropeček, říkávala mi babička, to když jsem byl nemluvný, zamlklý a vystihla tak podstatu onoho přirovnání, které slovník vysvětluje jako nesmělého zakřiknutého člověka, který se všeho bojí.
3: Kde se vzal v jazyce oukropeček? Uslyšíte za okamžik, zpívá vám Anaka, Karel Zich a také Tina Turner. Dneska máme čtvrtek s datem 18. června.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Oukropeček. Sedíš tady jako oukropeček, říkávala mi babička, to když jsem byl nemluvný, zamlklý a vystihla tak podstatu onoho přirovnání, které slovník vysvětluje jako nesmělého zakřiknutého člověka, který se všeho bojí. Asi vás hned napadne, že tady musí být nějaká souvislost s oukropem, jak je ještě dnes mnohde označována česneková polévka. Oukropeček by tedy mohl být malý zbytek tohoto pokrmu. Ale má to nějakou logiku? Seděl tam zakřiknutý a nesmělý jako zbytek polévky? Ne, tahle slova totiž spolu vůbec nesouvisí. Oukrop vychází ze slova kropiti, tedy v tomhle případě zalévati horkou vodou dle způsobu přípravy polévky, kdežto oukropeček má základ v polštině ve slově okrop, tedy hrůza. V litevštině tento výraz přímo znamená ustrašený. Tak vznikl český oukropeček.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čeká nás tropický den s teplotou přes 30 stupňů Celsia. Podrobnosti si pojďte poslechnout ve 6:15.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji dneska bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, zejména na Šumavě, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 28 a 31, na horách do 26 stupňů Celsia. Povane slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž, ta je dneska střední. No a do 6. hodiny vám ještě povíme, za jakou kulturou dneska zamířit v regionu.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 9 let 40 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Spolek Koncerty Plzeňsko uvádí ve Staré synagoze v Plzni od 19 hodin projekt Massive Katak, který propojuje staré indické umění s alternativně etnickou hudbou. Vystoupí v něm tanečnice Aneška Hesová a multiinstrumentalista Tomáš Reindl. Třetí promenádní koncert kapely 35. plzeňského pěšího pluku Foligno se koná od 17 hodin u branky v Plzni. Vystoupí na něm i plzeňský mažoretkový soubor Maršálky. Zazní nejen polky, valčíky a koncertní skladby, ale i moderní hudba. Začíná plzeňský festival Stepu 2026 v centru města za Komerční bankou v Gétově ulici číslo 1 se od 17 hodin roztančí stepaři a od 17 hodin a 30 minut můžou diváci zhlédnout vystoupení stepařských studií před Západočeským muzeem v Kopeckých Sadech. V kostele svatého Vavřince v Klatovech začíná nová výstava českých autorů tvořících v regionu západních Čech. Jmenuje se Společné cesty 14 a představuje díla formou instalace ve specifickém sakrálním prostoru barokního kostela. V rámci cyklu Čtvrtky v muzeu můžete přijít do turistického informačního centra ve Gdyni. Od 17 hodin tam proběhne beseda věnovaná spisovateli příběhů pro děti a mládež Jaroslavu Foglarovi. Setkání povede literární dramaturg Jiří Hlobil. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na absolventský koncert. Začíná v 18 hodin v refektáři muzea a vystoupí na něm žáci základní umělecké školy Kralovice. Tak přejeme hezkou zábavu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Židovské obyvatele Tachova zavražděné za druhé světové války nově připomíná 13 kamenů zmizelých. V Klatovech je den se Západočeskou univerzitou. Ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku. O její existenci se ale lidé nemají prakticky jak dozvědět. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Příjemné čtvrteční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. V Tachově včera instalovali 13 kamenů zmizelých. Mají připomínat židovské obyvatele města, kteří zemřeli během druhé světové války. 13 mosazných kostek město nechalo instalovat poprvé ve spolupráci se spolkem Tamus a s Muzeem Českého lesa, potvrzuje pracovnice muzea Jana Hutníková.
3: Těch 13 kamenů, které tady představujeme, tak jsou jen takovou malou připomínkou mnohem většího počtu obětí holokaustu a těch je tam bezmála 140. A většina jsou to lidé, kteří v roce 1938 na podzim odešli do českého vnitrozemí, do Plzně nebo do Prahy, doufají, že se zachrání, a to jejich doufání bohužel se nenaplnilo.
2: V plzeňském kraji je Tachov teprve šestým městem, které se k celosvětovému projektu připojilo. Klatovské náměstí dnes patří vědě, technice a experimentům. Koná se tam den se Západočeskou univerzitou. Interaktivní program pro návštěvníky připravilo všech jejich 9 fakult. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Děti i dospělí se mohou těšit například na robotickou misi na Mars, kvantový svět ukrytý v Minecraftu, výrobu elektřiny vlastní silou nebo živou archeologii plnou příběhů a objevů. Návštěvníky čeká celkem 30 expozic, kde si mohou na vlastní kůži vyzkoušet vědu i prohlédnout technologické novinky.
2: Akce bude od 8 do 13 hodin a vstup je zdarma. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku Dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Český rozhlas ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Ani neuvádí na svých stránkách Ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Ministerstvo tvrdí, že letos dalo peníze na nábor nových pracovníků každému, kdo požádal. Člen vedení Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lukáš Knap říká, že o takové možnosti organizace nevěděli.
5: Argumentace ministerstva působí tak trošku paradoxně, protože na jedné straně deklaruje transparentnost, no ale odmítá nám zveřejnit samotný mechanismus, podle kterého vlastně přerozděluje téměř 2 miliardy veřejných prostředků.
2: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel. Pracovníky prý začíná schánět a na propagaci také pracuje. Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v Unii skončit v roce 2034.
0: Sport.
2: Na mistrovství světa ve fotbale Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství vítězstvím nad Chorvatskem 4-2, Ghana porazila Panamu 1-0 a Uzbekistán prohrál na svém historicky prvním světovém šampionátu s Kolumbií 1-3. Česká fotbalová reprezentace bude hrát druhý zápas ve skupině dnes v 18 hodin proti Jihoafrické republice.
0: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, zejména na Šumavě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů. Povane slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 2, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 103. kilometru u Heřmanovy Huť ve směru na Rozvadov dejte pozor na stojící porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtvrtek 18. června, přejeme vám příjemné ráno. Co mají společného počty hrabošů a velikost polí? Podle vědců možná víc, než se zdá. O jejich výzkumu si povíme za chvilku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
6: Teď je tady ale nejrychlejší želva v českých zemích. Hezký poslech.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Alžbětina lázně v Karlových Varech slaví v letošním roce úctyhodných 120 let. O zlaté éře balneologie a o architektuře ve městě se budeme bavit s naším dnešním dopoledním hostem. Do studia přijde uznávaný historik a vedoucí Karlovarského státního okresního archivu Milan Augustin. Rozhovor si poslechněte po 10. hodině. Teď je 6 hodin 12 minut, no a i dneska pro vás máme kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Antropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. Sedm výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin, skoro 18 minut. Plzeňští meteorologové už dali vědět, jak vypadá dnešní ráno v plzeňském kraji. Je polojasno, na Plzeňsku a Rokycansku oblačno až skoro zataženo. Aktuální teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Čeká nás slunečný a teplý den, bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky, na Šumavě a v jejím okolí pak velmi málo. Pravděpodobně i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 28 a 31 stupni Celsia, nejvyšší teploty na horách od 23 do 26 stupňů. Slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval jakožto slovesný umělec k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála. Poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vědci varují, že hraboší kalamity na českých polích se budou pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, zda přijdou, ale jak rozsáhlé škody příště způsobí. Nový výzkum vedený Univerzitou Palackého proto hledá dlouhodobé řešení v systému zemědělské krajiny. Ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení, škody na úrodě i potřebu nasazení jedů.
1: Tak tady jsme u Vojtěškového pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tato nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo? Je to v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
2: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
1: To ale neznamená, že když farmář zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou ty hraboši také na polovinu. Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
3: Nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích ti hlodavci se rozšiřují do toho pole, do té kulturní plodiny.
2: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
4: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdců, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
2: Hrabošů teď sice podle ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Pojďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nejvyšší povolená cena nafty se dnes dostane pod 38 korun za litr. Oproti včerejšku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesla taky maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzin. A to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Od začátku týdne putuje sportovní festival Sportmánie po městech Plzeňského kraje. Po Tachově, Klatovech a Domažlicích dnes zavítá do Rokycan. Mluvčí města Andrea Moravcová uvedla, že areál fotbalového klubu Rokycany, kde se Sportmánie koná, bude otevřený od 8:30 do 17:30. Těžba dřeva v Plzeňském kraji v loni dosáhla 2,2 milionů metrů krychlových. Oproti předchozímu roku to znamenalo mírný propad, konkrétně zhruba o 2%. I tak patří region mezi kraje s největším objemem těžby. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku Dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Český rozhlas ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít, nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani Ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Na mistrovství světa ve fotbale Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Anglie porazila Chorvatsko 4-2, Ghana zdolala Panamu 1-0 a Uzbekistán prohrál s Kolumbií 1-3. České softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0 a podlehly Itálii 2-10. Před zbylými dvěma zápasy v Praze tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek a vzdálila se jim šance na postup do finálové části šampionátu. A ještě počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, na Šumavě výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzni, Malesicích, v ulici Malesická náves počítejte s kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem z důvodu prací na silnici. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak se Janis Sidovský stará o čtyři tenory? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Mariana Vojtka. Podrobnosti uslyšíte za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 6 hodin a 39 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové operní a muzikálový zpěvák Marian Vojtko. No a dozvíme se například i to, jaké měli čtyři tenoři zázemí při jejich nedávném účinkování v Carnegie Hall.
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP, máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný, jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program, takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat. Takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký.
0: Celý rozhovor s Marianem Vojtkem si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Výstava v Západočeské galerii v Plzni Jan Solpera Rounded přináší osobitý pohled na tvorbu mistra české typografie.
3: Jan Solpera patří mezi absolutní legendy českého grafického designu a typografie. Je to člověk, který byl pedagogicky činný na Vysoké škole umělecko-průmyslové a vychoval několik generací skvělých grafických designérů a typografů.
0: Na výstavu vás stačíme pozvat ještě do 7. hodiny. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň. She's

0: Půl minuty schází do 6:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle vyskytnout přehánky, na Šumavě a v jejím okolí pak s velmi malou pravděpodobností i bouřka. Nejvyšší denní teploty je mezi 28 a 31, na horách do 26 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10. do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Dobré ráno a dobrý kafe, 6 hodin a 49 minut. Dílo významného českého typografa, grafika a pedagoga narozeného v roce 1939 představuje nová výstava v Západočeské galerii v Plzni. Ve výstavní síni natáčela kolegyně Anděla Blašková.
2: Povídám si s ředitelem Západočeské galerie v Plzni Romanem Musilem. Když byste nám představil novou výstavu, kdo vystavuje, jak se výstava jmenuje, co je na ní k prohlédnutí?
3: Výstava se jmenuje Rounded, což je termín z oblasti typografie a naznačuje určité zaoblené nebo kulaté tvary, které vystihují tu typografickou práci toho vystavovaného profesora Jana Soulpery. Jan Soulpera patří mezi absolutní legendy českého grafického designu a typografie. Je to člověk, který byl pedagogicky činný na Vysoké škole umělecko-průmyslové a vychoval několik generací skvělých grafických designérů a typografů. Je to výstava, která představuje takovou esenci jeho tvorby přes plakáty, publikace, logotypy a samozřejmě nové typy písem, které vypravil Jan Soulpera do světa.
2: Výstavní síni 13, tak jsou černé zdi vystavené, ať už jsou to plakáty nebo další díla, tak na těch černých zdech vystupují, jsou výrazné. Každý ten plakát má výrazné písmo.
3: Skutečně to je vynikající typograf, který ty písma vymýšlel celý život a upravoval a vytvářel nové abecedy, což je jako velmi těžká práce, zejména ještě v době, řekněme, před digitální, ale skutečně to byl jeden z nejlepších typografů, nebo stále je, který má také celou řadu mezinárodních prestižních ocenění a který byl také často zastupován třeba na tom mezinárodním bienále grafického designu v Brně. Je uveden do síně slávy České akademie grafických designérů a typografů a tak dále.
2: Návštěvníci, kteří zavítají na výstavu, tak se mohou jednak na ni podívat, prohlédnout si vystavená díla, ale i se do těch jednotlivých děl začíst. Pro koho byste řekl vy, že je výstava určená?
3: No, já bych byl rád, aby byla pro všechny, protože grafický design je něco, co nás obklopuje v tom každodenním životě, v každodenním světě. My jsme tady mluvili o plakátech, o knihách, o logotypech, ale to jsou třeba taky informační systémy, kamkoliv přijdete do města, vidíte tam nějaké cedule, tak to je také součástí teda téhleté disciplíny. V rámci profesora Soulpery to jsou taky třeba bankovky. Jeho písmo je součástí všech papírových platidel, které v současné době už řadu let používáme. Takže grafický design je něco, co nás prostě obklopuje a myslím si, že i od útlého věku až po ten seniorský věk, to jsou třeba i kolikrát potravinové nějaké obaly, prostě všechno, je to spotřební zboží, které je součástí grafického designu a proto si myslím, že ta škála lidí, pro které to určeno, je opravdu jako bezhraniční.
1: Představuje výstavu ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil, výstava Jan Soulpera Rounded potrvá ve výstavní síni 13 do 4. října.
4: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň podpoří budování zelených střech na panelových domech a dalších objektech. Rokycany dnes hostí Sportmánii. Česká národní banka oznámí novou výši základní úrokové sazby. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno přeje u zpráv Petra Broučková. Plzeň nabízí finanční podporu pro budování zelených střech. Využít ji můžou například sdružení vlastníků bytových jednotek i další vlastníci nemovitostí. Město na projekt vyčlenilo 6 milionů korun. Snahou je zlepšovat mikroklima, zadržovat dešťovou vodu a omezovat negativní dopady letního přehřívání. Další podrobnosti k dotaci doplňuje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z Hnutí STAN.
5: Žádat o dotaci je možné od června a podporovány jsou projekty o rozloze střech od těch nejmenších od 10 až do 1000 metrů čtverečních. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy tedy zelené střechy a bude činit od 650 do 2200 korun za metr čtvereční.
3: Od začátku týdne putuje sportovní festival Sportmánie po městech Plzeňského kraje. Po Tachově, Klatovech a Domažlicích se dnes koná v Rokycanech. Areál fotbalového klubu Rokycany bude otevřený už od 8:30 ráno. Pokračuje mluvčí města Andrea Moravcová.
6: Hlavním cílem akce je představit dětem, rodičům i široké veřejnosti pestrou nabídku sportovních aktivit dostupných v regionu. Návštěvníci poznají místní sportovní kluby a sdružení, které nabídnou informace o své činnosti, trénincích i možnostech zapojení nových členů. Chybět nebudou ani soutěže a zábavný doprovodný program. Organizátorem akce je Plzeňský kraj.
3: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
7: Podle komentářů členů bankovní rady centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% bodu mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14:30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinerii. Server Kyiv Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly taky železniční most v severní části okupovaného Krymu. Podle webu je to klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě.
8: Sport.
3: České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Anglie zvítězila nad Chorvatskem 4-2, Ghana nad Panamou 1-0. Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Kolumbie vyhrála nad Uzbekistánem 3-1.
8: Počasí.
3: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, na Šumavě výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 2 střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 na 106. kilometru ve směru na Rozvadov je uzavřen levý jízdní pruh z důvodu opravy vodorovného dopravního značení. Projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dneska je čtvrtek 18. června, přejeme vám příjemné ráno. 13 kamenů zmizelých instalovali včera v Tachově. Mosazné kostky mají připomenout Židy, které nacisté nechali zavraždit za druhé světové války. Jejich osudy si připomeneme za chvilku, ještě předtím si ale poslechněte děti v rubrice Ahoj rádio.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
0: A taky Václav Vaneckáře a kapelu Elán. Máme 5 minut po 7. hodině. Hezký den.
4: Český rozhlas Plzeň.

Kdo je to padouch? Tak přesně na tuto otázku nám za chvilku odpovědí děti. Padouch, ten se chová podle. Vždycky hrozně a ne podle ustálených pravidel. Měl by dostat na pr... Píp.

0: Kdo je to padouch?
1: Zloděj. Pirát.
2: Padouch je ten, kdo třeba krade.
3: Dělá vraždy.
4: Krade z banky.
5: A třeba padouch má to kuklu.
6: Může mít mikinu.
7: Že zlobici kradou.
8: Kradou peníze.
9: A kradou ještě zlato.
10: Policajti zavřou je do klece.
11: Já padou.
12: Ahoj, rádio!
13: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Jsme rádi, že jste s námi. Je 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: A už se k nám připojuje plzeňský meteorolog Ivo Bohman. Tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak na obloze je taková jenom nějaká oblačnost, takové cáry, které nám vytvářejí skoro jasno až polojasno. No a teploty, ty už máme v této chvíli hodně vysoké, nejčastěji kolem 17-18 stupňů.
0: Cáry přes den zmizí?
2: Cáry se přes den změní v kupovitou oblačnost v odpoledních hodinách a na té se mohou ojedinělé vyskytnout nějaké přehánky na jihu nebo lépe řečeno na Šumavě a v okolí Šumavy. S malou pravděpodobností může přijít i na bouřku. Teploty vystoupí odpoledne mezi 28 a 31 stupňů, na horách bude mezi 23 a 26 stupni. Vítr bude vát slabý ze západních směrů jen do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik meteorologické cáry Máry a Ivo Bohman. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 13 mosazných kostek můžete nově najít před několika domy na náměstí Republiky v Tachově. Jsou to takzvané kameny zmizelých, neboli štolpersteine, které poprvé město nechalo instalovat ve spolupráci s Muzeem Českého lesa a spolkem Tamus. Kameny v dlažbě mají jména a připomínají lidi, které si nacistický režim, které se pokusil navždy vymazat z historie. V Plzeňském kraji je Tachov teprve šestým městem, které se k celosvětovému projektu připojilo.
1: Karl a Stefanie Greenhutovi provozovali tady v tom domě obchod s smíženým zbožím. Oba přišli do Tachova ze spáleného Poříčí. Měli dvě dcery, ta Valérie teda možná přežila, a Elíze nepřežila určitě, protože ta byla zavražena v Izbici.
2: Václav Red Chvátal, předseda spolku Tamus.
1: Kameny se pokládají těm, kteří je přežili.
2: Lidi, které si dnes připomínáme, máte představu, jak a kde skončili?
1: No, to se ví úplně přesně. U hodně z nich máme poznámku, že zemřeli v Terezíně v getu. Hodně jich bylo odvlečeno samozřejmě do vyhlazovacích táborů, hodně se tam zmiňuje Izbica, Treblinka taky, Osvětím samozřejmě. Tam potom, pokud nevíme přímo ten datum úmrtí, tak se počítá datum transportu.
2: A jak silná byla komunita Židů tady v Tachově?
1: Jak kdy? Kulminovalo to na konci 19. století a na tom seznamu, který je 1906, to bylo 305, jestli si dobře vzpomínám.
2: A po druhé světové válce?
1: Po druhé světové válce myslím, že jenom dva přežili a vrátili se dočasně. No.
3: Těch 13 kamenů, které tady představujeme, tak jsou jen takovou malou připomínkou mnohem většího počtu obětí, protože v Muzeu Českého lesa v Tachově máme od roku 2006 instalovanou pamětní desku dohledaným obětem holokaustu a těch je tam bezmála 140. Ona to byla vlastně velmi pestrá směsice. Byl tady advokát, byl tady provozovatel nějakého malého obchodu nebo většího obchodu, byli tady i židovští velcí továrníci.
2: Doplňuje Jana Hutníková z Muzea Českého lesa v Tachově.
3: A většina jsou to lidé, kteří v roce 1938 na podzim odešli do českého vnitrozemí, do Plzně nebo do Prahy, doufají, že se zachrání, a to jejich doufání bohužel se nenaplnilo.
4: Dnes jsme veřejnosti představili celkem 13 kamenů zmizelých u celkem 5 tachovských domů na náměstí Republiky. Je to vzpomínka na židovské obyvatele, kteří zde na náměstí v Tachově žili a stali se tady oběťmi holokaustu.
2: Doplňuje nezávislý tachovský místostarosta Jan Straka.
4: Samozřejmě, když se člověk do tohoto tématu zabere, podívá se, do jakých různých koncentračních táborů byli sousedi z jednoho náměstí odvezeni, tak si uvědomí, jak děsivá věc se stala. Opravdu to, co si všichni můžeme přát, je to, aby se to už nikdy neopakovalo. Nikdy jsme nedali podporu něčemu, co by vedlo k násilnostem.
2: Další kameny zmizelých by se tady v Tachově měly v budoucnu ještě pokládat. Z Tachova Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň rozšíří flotilu sdílených elektrokol o 150 strojů. Kola budou přibývat postupně 50 v červenci, 50 v září a stejný počet i příští rok na jaře. Celkem tak bude v provozu 450 elektrokol. Dál se bude rozšiřovat taky síť výpůjčních stanovišť, uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hájková. Koupaliště v Janovicích nad Úhlavou dnes zahajuje sezonu. Podle starosty Michala Linharta se město před sezonou zaměřilo hlavně na údržbu a opravy zařízení. Koupaliště mírně zdražilo vstupné ze 70 na 90 korun z důvodu zdražení elektrické energie. V okolí spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku se ještě dnes budou pohybovat vojenská letadla. Výcvik leteckých návodčích se koná zejména v oblasti u Kapličky a vodárny na sever od města. Lidi může rušit jen zvýšený hluk, způsobený letouny, uvedl nadporučík Jakub Hudeček z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích. Bankovní rada České národní banky rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%. Podle komentářů členů bankovní rady centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. České softbalistky v domácí základní fázi mistrovství světa podlehly Itálii 2-10. Před zbylými dvěma zápasy v Praze tak mají bilanci 1 výhry a 2 porážek a vzdálila se jim šance na postup do finálové části šampionátu. A dnešní počasí čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, na Šumavě výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 13. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané vozidlo, neprůjezdný je levý jízdní pruh. Projížděte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Klub zdravotně postižených Strážov, Voda v Boleváku a celovečerní film tvůrců z Plzně. Tahle party je dead. Obsah dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme vám hezké ráno, máme 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Ve Strážově vznikl samostatný klub zdravotně postižených. Založilo ho několik desítek místních členů Klatovské okresní organizace Svazu zdravotně postižených Šumava, která loni ukončila svou činnost. Klub zdravotně postižených Strážov na její činnost navázal a nadále se věnuje podpoře osob se zdravotním znevýhodněním a seniorům i rozvoji kulturního života v regionu. Dočtete se ve Strážovském občasníku. Jak informují plzeňské radniční listy, plný čistě průhledné vody je Velký Bolovecký rybník, nejoblíbenější přírodní koupací plocha v Plzni. Skvělé podmínky jsou výsledkem dlouhodobého projektu čištění vody. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase první výsledky rozborů před sezónou ukázaly extrémně nízký obsah živin. Té nejdůležitější, fosforu, je v boleváku zhruba 20 až 50 krát méně než v běžných chovných rybnících. Pokud se tedy synice objeví, nenajdou tu podmínky vhodné pro svůj růst a zase zmizí, aniž by škodili rekreantům. Dneska přichází do kin nový český film s názvem Tahle party je dead. Autory snímků jsou Adam Kůs a Jan Schweitzer, mladí filmoví tvůrci z Plzně. Jejich příběh přinášíme na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Jak vzpomínají na léta na Filmové akademii, které projekty už spolu realizovali a jak vznikal jejich první celovečerní film? Odpovědi najdete v článku i v záznamu rozhovoru s mladými filmaři. Nechybí ani fotografie z natáčení. Tak připomínám naše stránky plzeň.rozhlas.cz.

0: 8 hodiny ještě telefonická soutěž, tentokrát o knížku z nakladatelství Kazda. Teď se ale podívejme na to, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: Skoro jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle vyskytnout přehánky, na Šumavě a v jejím okolí pak s velmi malou pravděpodobností i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 28 a 31, na horách do 26 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: plán.
1: Cena i fanfára jsou připraveny, tak nám pojďte zavolat. Začíná soutěž na lince 221 554 222. Tou cenou je tentokrát knížka z nakladatelství Gazda, konkrétně román Maxine Mori, Sázka na lásku a jiné katastrofy. Takové krásné čtení na léto. Online seznamka, jeden klik a všechno se může zhroutit. Chytrá a vtipná romantická komedie o přátelství, lásce a také o tom, proč offline svět pořád vítězí. V kolika letech Maxine Mori napsala svou první knihu? V 10, v 17 a nebo až v 35? To je soutěžní otázka. Zdravím vás, přeju hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam je? Pardon, přesakl jsem?
2: Hanka.
1: Ještě jednou, prosím.
2: Hanka z Degdyně.
1: Hanka, Hanko, děkuju. To spojení není ideální, tak se omlouvám, že jste mi to musela říct třikrát. A teď mi stačí jednou jedinkrát správná odpověď a máme to vyřešené.
2: Já myslím 17.
1: 17. Předpokládám, že to je jenom čistý tip.
2: Čistý tip.
1: A nevyšel.
2: Nevadí.
1: Tak se budu těšit někdy příště. Mějte se moc hezky.
2: Děkuji.
1: Naschledanou. A někdo další se hlásí okamžitě. Hezké ráno.
3: Dobrý den, tady Marie.
1: Marie, vás slyším skvěle. Jakou odpověď pro mě máte?
3: Zkusím taky jenom tip 35.
1: Až 35. No, představte si, že Maxine Mori chtěla být vždycky spisovatelkou a poměrně brzo se to projevilo, protože první knížku napsala v 10 letech, byť byla velmi krátká. Takže je mi moc líto, mějte se hezky a těšíme se někdy na příště. Naschledanou.
3: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český genius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
0: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni přibydou další sdílená elektrokola, v provozu jich bude celkem 450. V Klatovech je den se Západočeskou univerzitou. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rámec rozpočtu by měly být podle Senátu přísnější. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkný čtvrtek, zprávy pro vás má Petra Broučková. Plzeň rozšíří flotilu sdílených elektrokol o 150 strojů. Kola budou přibývat postupně 50 v červenci, 50 v září a stejný počet i příští rok na jaře. Celkem tak bude v provozu 450 elektrokol. Dál se bude rozšiřovat taky síť výpůjčních stanovišť, říká mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hájková.
2: Nová nebo posílená stanoviště vznikla v Liticích, Černicích, Újezdu a Křimicích. V Račicích a Hradišti aktuálně probíhá povolovací proces a nová stanoviště budou zprovozněna v nejbližší době. Rozšíření sítě umožní lepší dostupnost sdílených kol a větší flexibilitu při plánování cest.
0: Klatovské náměstí dnes patří vědě, technice a experimentům. Koná se tam den se Západočeskou univerzitou. Interaktivní program pro návštěvníky připravilo všech jejich 9 fakult. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Děti i dospělí se mohou těšit například na robotickou misi na Mars, kvantový svět ukrytý v Minecraftu, výrobu elektřiny vlastní silou nebo živou archeologii plnou příběhů a objevů. Návštěvníky čeká celkem 30 expozic, kde si mohou na vlastní kůži vyzkoušet i prohlédnout technologické novinky.
0: Akce bude od 8 do 13 hodin a vstup je zdarma. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel. Chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michael Canov z Klubu starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
4: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace, naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, že to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
0: Novelu zákona tak bude muset znovu projednat poslanecká sněmovna. Spojené státy americké a Írán podepsali mírové memorandum. Stvrdili jej prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů. Mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy jsou zatím po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak může rozhodnout o jejich šancích na případný postup, který má podle kouče Miroslava Koupka i větší rozměr.
5: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
0: Zápas české fotbalové reprezentace s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, na Šumavě výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách 23 až 26. Fouká slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupně 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 14. kilometru u Berouna ve směru na Plzeň dejte pozor na nehodu nákladního auta s osobním. A na dálnici D5 ve směru na Prahu se od 8. kilometru tvoří kolona. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Další ranní zpravodajská relace v podání Petry Broučkové skončila 5 minut po 8 hodině. Dneska máme čtvrtek s datem 18. června 2026 a teď se možná i s ohledem na to datum budete divit mé otázce. Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství odhalí už za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
7: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Sunshine Reggae, ideální písnička do těchto slunných dnů, dostatek tekutin a pokud možno zůstat v chladnějším prostředí. I tak by se daly stručně popsat základní rady pro nadcházející dny. Budou totiž hodně horké. V Plzeňském kraji může být podle meteorologů až 35 stupňů Celsia. Už za chvilku se proto spojíme se záchranářem Martinem Štěpánem a zeptáme se ho, jak taková vedra ve zdraví přečkat.

0: počasí.
1: No a co nás čeká venku dneska? Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle vyskytovat přehánky, na Šumavě a v jejím okolí pak s velmi malou pravděpodobností i bouřka. Nejvyšší denní teploty je mezi 28 a 31, na horách do 26 stupňů Celsia, slabý vítr západních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na Česko se valí vlna veder, zatímco na dnešek předpovídají meteorologové v Plzeňském kraji 31 stupňů Celsia, zítra to může být ojediněle až 35 stupňů. No a podobné počasí, promiňte, nás čeká i v dalších dnech, jak taková vedra ve zdraví přečkat, to právě teď proberu s plzeňským záchranářem Martinem Štěpánem. Zdravím vás, přeju vám hezký den.
1: Krásné ráno do studia i všem posluchačům, dobrý den.
0: Vy máte dneska službu, jste na výjezdové základně v Sušici, když se nejprve zeptám na vaši práci záchranáře, znamenají pro vás velká vedra vyšší počet výjezdů, zkrátka víc práce?
1: Jako obecně lze říci, že ty výjezdy se zvyšují, ale je to v nižších desítkách výjezdů v rámci té vlny veder.
0: Kdo je na tak vysoké teploty nejcitlivější? Kdo by si měl dávat ten pozor úplně nejvíc?
1: Takže nejrizikovější skupinou jsou seniori, malé děti a chronicky nemocní pacienti, a zejména lidé se srdečními a cévními onemocněními nebo diabetici. Ohrožení jsou také ale lidé pracující venku nebo ti, kteří vykonávají nějakou náročnou aktivitu. A u seniorů navíc často dochází k tomu, že mají vlastně oslabený pocit žízně a proto pí méně, než jejich organismus potřebuje.
0: I když bude těch 35 stupňů Celsia, řekněme si, řada lidí prostě musí ven na sluníčko, jak se v takovém případě chovat?
1: Tak určitě doporučujeme dostatečný pitný režim. Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmostí, když už teda musíme na tom slunku být, tak nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín. Asi tak.
0: Můžu si vás teď trošičku vyzkoušet, když slíbím, že to bude brnkačka?
1: Určitě.
0: Řada z nás si to stále plete. Jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem a jaká je první pomoc?
1: Tak prosím vás, úžeh, ten vám vlastně vzniká působením přímého slunečního záření na hlavu a šíji. Typicky se tedy projevuje nějakou bolestí hlavy, nevolností nebo zvracením. A naopak úpal, to je vlastně celkové přehrátí organismu, které může vzniknout i bez pobytu na slunci, například typicky v přehráté místnosti nebo v automobilu. A ten úpal je závažnější, může se projevit vysokou teplotou, zmateností a až poruchou vědomí nebo bezvědomí. Takže ten je pro nás závažnější.
0: Neříkal jsem, že to pro vás bude brnkačka. Co další komplikace způsobené horkem? Co se ještě může přihodit a jak na to případně zareagovat?
1: Tak asi ten úpal, úžeh jsou takový nejzásadnější život nebo ohrožující stavy pro organismus, ale samozřejmě může docházet k nějakým bolestem hlavy, nějakým kolapsovým stavům a tak, ale to samozřejmě závisí na tom činiteli, prostě, kterým to sluníčko je, jestli je to teda to přímé slunce, anebo jestli je to působení té přehráté místnosti.
0: Dodává v závěru záchranář Martin Štěpán. Za veškeré informace děkujeme a vy i vy se opatrujte. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkujeme, krásný den všem. Díky.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň podpoří budování zelených střech na panelových domech a dalších objektech. Žádat o dotaci je možné na projekty se střechami od 10 do 1000 metrů čtverečních. Náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN uvedl, že město pak podle typu a rozlohy střechy přispěje částkou až 2200 korun na metr čtvereční. V Rokycanech se dnes koná Sportmánie. Návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky různých sportovních disciplín a vyzkoušet si můžou i řadu aktivit. Areál fotbalového klubu Rokycany, kde se Sportmánie koná, je otevřený od 8:30 do 17:30. V Tachově instalovali první kameny zmizelých. Mají připomínat židovské obyvatele města, kteří zahynuli během druhé světové války. Mosazné kostky se jmény jsou součástí dlažby na náměstí Republiky, uvedl nezávislý místostarosta Tachova Jan Straka. Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmanky. 5. června ji zvolilo 93 poslanců. Její protikandidátka Klára Šimečková-Laurenčíková získala hlasů 58. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka, který ji zastával od roku 2020. České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Anglie zvítězila nad Chorvatskem 4-2, Ghana nad Panamou 1-0, Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Uzbekistán prohrál s Kolumbií 1-3. A ještě počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky. Šumavě výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 před Prahou počítejte s kolonou od 7. kilometru. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Taky to znáte, snažíte se na své ratolesti působit výchovně, vzbudit v nich respekt a zachovat si rodičovskou důstojnost. Z jejich strany pak stačí strašně málo a rázem je všechno jinak. Jednu humornou příhodu na dané téma za chvilku přidá bavič Petr Novotný. Máme 3 minuty po 8:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 18. červen roku 2026 na hodinách 8 hodin a 40 minut. Být rodičem může být legrace, a to třeba za předpokladu, že se neberete moc vážně ani v situaci, kdy na své děti výchovně působíte. Pokračuje Petr Novotný.
1: Já jsem jednou na ty své děti vlítnul, když měli 4 a 5 let, do pokojíčku v 10 večer a seřval jsem, jsem říkal, ticho, tady už bude! To je po třetí, co jsem tady! A pořád bude temhlet pantem, je 10 hodin večer, už to máme s mamou plný zuby. Odcházím, zhasinám, ale pozor! Kdo teď promluví, první dostane na zadek, jasný? Jsem zhasnul, třísknul jsem s těma dveřma a zůstal jsem uvnitř. V té tmě. Až jsem taková bestie, že mě zajímalo, který z těch dvou dětí je ten prvit, který toho druhého nenechá spát a ten, že dostane na zadek. Jenomže to se taky někdy stane, jak ty děti z nás dělají volí, že obě děti byly hodný a nikdo nemluvil. Hele, já tam byl v takové situaci, teď se tomu směju, ale já jsem si uvědomil, že jsem ve své vlastní pasti. Že jsem idiot, který svým dětem nerozumí a že teď, protože mám hodný děti, to odskáču. Takže já bych si nepřiznal ve své hrdosti, že jsem uvnitř, ani kdybych tam měl umřít. Rozumím? Když jsem říkal, co já budu dělat, odsud se nedostanu už. Zavrže podlaha, já se zesměšním, já musím stát, ani se nehnout. A teď se mi v té hlavě vařilo, co teď budu dělat. Jestli to nějaký dítě nepromluví, dítě, hodný děti, poslušný. Já jsem za chvilku země takhle lilo. Jaký blbosti mě napadaly, kdybyste věděli. Já jsem si třeba říkal, už vím, co udělám. Otevřu ty dveře a řeknu, tady ticho, no proto, a vyrazím ven. Jsem si říkal, to nejde, jak jsem s nima třísknul, tak jsem od nich byl přesně tu vzdálenost, že by zavrzala podlaha. Oni by poznali, že jsem je otevřel zevnitř. No ale je to taková banální příhoda, ale já jsem mě tam úplně stuhly nohy. Lilo ze mě úplně mravenci a teď jsem si říkal, já musím počkat, až děti usnou. Já nemám jinou možnost, jak se s touhle situací čestně vypořádat, než tady stát třeba hodinu. A jaké já jsem otec, teď jsem nevěděl, jak se pozná pod mě, že děti spějí. Jsem si říkal, budou chrápat, nebo budou nějak oddychovat pravidelně, nebo jak já. Teď jsem to našpicoval, už jsem říkal, co je na nic. Prostě hrobový ticho a teď jsem říkal, spěj, nespěj. Po půl hodině, ale já už jsem měl mrtvý celý tělo, mravenci. A ještě mi bylo zlé, opravdu zlé, protože jsem se ani nepohnul půl hodiny. Po půl hodině, kdy už jsem nevěděl, co mám dělat, najednou do té tmy promluvila ta moje čtyřletá holčička. Říkala, tatínku, řekni nám o Budulínkovi.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 46 minut.
1: Počasí.
0: A slovo opět dostává plzeňský meteorolog Ivo Bauman. Jak aktuálně vypadá počasí v kraji? Dobrý den.
2: Hezké dopoledne, aktuálně stále skoro jasno až polojasno, teploty nám překročily 20 stupňů Celsia.
0: Kam se dostanou přes den a co bude na obloze?
2: Na obloze bude většinou skoro jasno až polojasno, odpoledne se ta oblačnost může přechodně zvětšit, naskáče nějaká kupovitá oblačnost, no a z ní mohou ojediněle vypadávat nějaké přehánky, a zejména na Šumavě a v Pošumaví s malou pravděpodobností se může objevit i bouřka. Teploty se dostanou mezi 28 a 31 stupňů, na horách mezi 23 a 26. K tomu bude vát jen slabý vítr západních směrů, v případné bouřce ovšem zesílí.
0: Zítra už pekelné horko, nebo si ho ještě odpustíme?
2: No, ještě přiteplíme oproti dnešku, ten průběh počasí bude velice podobný, v noci jasno nebo skoro jasno, přes den skoro jasno až polojasno a odpoledne opět zvětšená oblačnost, alespoň přechodně a s ní ojedinělé přehánky nebo bouřky, týká se to hlavně horských oblastí. Teploty zítra už tropické, 31 až 34 stupně, na horách až ke 30 stupňům. Vítr opět jen slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní a opět hrozí to zesílení v případných bouřkách.
0: Dodává Ivo Bauman a my přejeme hezkou službu. Děkujeme, naslyšenou.
2: Já také děkuji, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Michaela Vondráčková vchází do studia, zatímco Vladimír Šťovíček odchází opačným směrem. Přeji vám hezký den, opatrujte se, naslyšenou.

Věděli jste, že součástí obce Kařes v okrese Rokycany je osada Pěti domí? Skupina domů byla původně zřízena pro lesní vysloužilce. Pěti domí je tvořeno 18 domy a trvale je osídleno asi 19 obyvateli. Žil zde svého času zeť Bedřicha Smetany a také operní pěvkyně Marie Gertnerová. Dnes je Pěti domí turistickou křižovatkou. Vedou sem tři značené turistické trasy ze 6 směrů.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Rokycany dnes hostí Sportmánii. U spáleného poříčí na jižním Plzeňsku pokračuje vojenské cvičení. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké čtvrteční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. V Rokycanech se dnes koná Sportmánie. Návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky různých sportovních disciplín a vyzkoušet si můžou i řadu aktivit. Součástí programu bude taky možnost přihlásit děti do sportovních kroužků a oddílů. Trenéři poradí s výběrem vhodného sportu podle věku a zájmu dětí. Pokračuje plzeňský radní pro oblast podpory sportu Tomáš Morávek z Hnutí pro Plzeň.
3: V Rokycanech jsme změnili lokaci, protože se snažíme trošku měnit i to prostředí, tak aby jsme měli prostor, kde se sporty můžou lépe prezentovat. Takže jsme zvolili sportovní areál fotbalového klubu FC Rokycany vedle koupaliště, kde je i trochu víc zeleně a i větší prostor na tu prezentaci.
2: Akce potrvá do 17 hodin a 30 minut. Okolí spáleného poříčí na jižním Plzeňsku se i dnes pohybují vojenská letadla. Výcvik leteckých návodčích se koná zejména v oblasti u Kapličky a vodárny na sever od města. Lidi můžou rušit jen zvýšený hluk způsobený letouny, vysvětluje nadporučík Jakub Hudeček z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích.
4: Výcvik spočívá v tom, že se vojenský personál učí vlastně, jak co nejlépe a nejpřesněji se vžít do pozice toho pilota, protože oni ho navádějí ze země, ale pilot lítá ve vzduchu, tak má jinou perspektivu, takže ten personál se učí, jak nejlépe a nejefektivněji navést právě pilota na ten cíl.
2: Poslední šanci na dohodu za úhrady ve zdravotnictví dnes mají pojišťovny a poskytovatelé péče. Podle VZP už se pojišťovny pro příští rok předběžně domluvily se 12 z 15 typů péče a s dalšími částečně. Shoda není třeba u ambulantních specialistů, kteří požadují zhruba o 3% víc peněz než v letošním roce. Pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
5: Padlo tam jaksi tvrzení, že ta nabídka by byla příliš vstřícná na to, že nejsme tzv. Preferovaný segment, což odmítáme, protože velice těžko budu pacientovi s těžkým srdečním selháním vysvětlovat, že mi dochází peníze na jeho péči, protože nejsem preferovaný segment. Sport.
2: Cyklista Matias Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty. Pogačar vede s velkým náskokem 2 minut a 14 sekund před Carapazem z Ekvádoru.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, na Šumavě výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů. Fouká slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 od 7. kilometru před Prahou počítejte s 6-kilometrovou kolonou a na silnici 27 od Litic na Dobřany je uzavřen pravý jízdní pruh z důvodu opravy protihlukové stěny. Je tam možné zdržení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné teď už dopoledne, přejeme chvilku po 9. hodině, rozjíždí se dopolední vysílání rádia vašeho kraje a už za chvilku společně navštívíme venkovní geologickou expozici Západočeské univerzity v Plzni. A univerzita ještě jednou, také se podíváme na den se Západočeskou univerzitou v Klatovech. Z archivního snímku nás pobaví Miloslav Šimek a to se svojí legendární povídkou Moje první taneční. No a přidáme třeba i výběr tipů na dnešní den. Z muziky teď Michal David, tak ať se vám pěkně poslouchá, přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Už jste se někdy byli podívat v geologické expozici Západočeské univerzity v Plzni? Existuje už asi 30 let a najdete ji v univerzitním areálu na Borech podél pěšiny, která vede k rektorátu.
1: Zdánlivě možná chaoticky naházené různé velké kameny až bloky, balvany, a je jich teď celkem něco přes 20 a reprezentují geologickou minulost plzeňského kraje.
2: Seznamuje nás s venkovní geologickou expozicí Západočeské univerzity profesor Michal Mergl. Vy máte tenhle mini parčík pod palcem?
1: Pod palcem ho skutečně nemám. Ono je to i pod palec moc velké kameny.
2: Ale vy jste jeden z těch, kteří tomu kamení tady rozumí.
1: Každý ten kámen má vlastně svůj příběh. Jsou tady horniny vyvřelé, jsou tu horniny metamorfované.
2: A ukážete nám prosím ty nejzajímavější z nich?
1: Tak rhyolit. Je to hornina vyvřelá, stará přesně 500 milionů let. Když v Plzni narazíte na chodníkách nebo na silnici na narůžovělý asfalt, ta drť v tom asfaltu je tato hornina.
2: Je tahle expozice nejenom k vidění, ale i k hmatání? Můžeme si sáhnout?
1: Určitě a sáhne si určitě rád každý, protože jsou to skutečně veliké kameny. A možná na ten pohmat poznáte, že ta hornina má různou strukturu, různou texturu.
2: Tak tohle je přímo tajemný kámen. Krásně září, ale žádnou cedulku na něm nevidím.
1: Každý ho upoutá, že je takový poměrně bílý a

0: podchodem u plzeňského nádraží, tak se může všimnout leštěných deset, po kterých kráčí. Je to hornina, která se říká sienit. Hornina vyvřela.
1: A na těchto horninách, které jsou tady všude kolem nás, tady leží Plzeňský kraj.
0: Plzeňský kraj má velmi pestrou geologickou stavbu a expozice skutečně odráží onu pestrost Plzeňského kraje. Tady máme horniny, které jsou staré 600 milionů let, ale také horniny, které jsou staré v uvozovkách jenom 30 milionů let.
1: Venkovní geologická expozice Západočeské univerzity slouží nejenom studentům, ale také veřejnosti.
0: Slouží všem. Ona určitě slouží i ptáčku, který si tady možná má hnízdo v okolních křoviskách.
1: A podívat se sem můžete prakticky kdykoliv. Z Plzně Soňa Vajcmachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď už Miloslav Šimek, míříme do tanečních.
2: Moje první taneční. Jednoho dne si mě maminka zavolala,

0: a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu udělat blázna, ale matka trvala na svém. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se tatínek. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu správnou sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on ti už tvé skotačinky zarazí. A tak tedy nastal den mého nástupu do tanečních kurzů, které vedl mistr Leo Žádro. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě držela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale vzal jsem si je, protože když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála. Poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes bude krásný slunečný den a kam můžete odpoledne vyrazit, tak třeba třetí promenádní koncert kapely 35. plzeňského pěšího pluku Foligno se koná od 17 hodin u branky v Plzni. Vystoupí na něm i plzeňský mažoretkový soubor Maršálky. Zazní nejen polky, valčíky a koncertní skladby, ale i moderní hudba. Začíná také plzeňský festival Stepu 2026. V centru města Plzně za Komerční bankou v Gétově ulici číslo 1 se od 17 hodin roztančí stepaři a od 17:30 mohou diváci zhlédnout vystoupení stepařských studií před Západočeským muzeem v Kopeckého sadech. V kostele svatého Vavřince v Klatovech začíná nová výstava českých autorů tvořících v regionu západních Čech. Jmenuje se Společné cesty 14 a představuje díla formou instalace ve specifickém sakrálním prostoru barokního kostela. V Mariánských lázních tak tam dnes začíná festival Knižní lázně. Program nabídne například od 13 hodin kreativní dílny, to v domě Chopin. Od 17 hodin pak pořad Institutu lázeňství a balneologie, kafe a věda na hlavní kolonádě. A poslední tip, Západočeské divadlo v Chebu zve od 6:30 večer do Hradního příkopu, kde uvede inscenaci Waldštejn v noční košili. Satirická jízda napříč staletími ukáže, jak vévoda vídal a terorizoval Cheb při svých návštěvách. No a jak na oplátku využívali nejslavnější chebskou mrtvolu ideologové, úředníci a podnikatelé.

0: Také Celine Dion přispěla do našeho dopoledního vysílání. Máme 9 hodin a 36 minut. Pokusy, technika, umění, ale hlavně zábava. To vše vystihuje den se Západočeskou univerzitou, který se právě teď odehrává na Klatovském náměstí. Speciální program připravila každá z 9 fakult univerzity a mezi jejich stanovišti se pohybuje právě teď i naše reportérka Jitka Englová. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Ano, chodím mezi stánky, sleduji, kde se co děje, občas i něco vyzkouším. Těch stanovišť je tady 30 a jsou opravdu z celé té škály oborů Západočeské univerzity, takže děti i dospělí si tady můžou na vlastní kůži vyzkoušet vědu, prohlédnout si ty technologické novinky, sledovat různé experimenty, no a to vše zábavnou a přitažlivou formou. Protože třeba kvantový svět dětem asi moc neřekne. Naopak hra Minecraft, to je mezi nimi velice známá a populární záležitost. No a když se to spojí, pak takové hledání kvantového světa ukrytého v Minecraftu má pro děti úplně jiný, srozumitelnější rozměr. Co je pokaždé velice atraktivní, tak to jsou chemické pokusy, které tady hned vedle mě předvádí fakulta pedagogická. To jsou různé ohně, výbuchy a čmoudíky, tak to je opravdu takové na pohled velice atraktivní. U fakulty zdravotnických studií se děti učí praktické postupy první pomoci nebo čtení rentgenových snímků. O kus dál vyrábějí elektřinu vlastní silou na takových speciálních kolech. No a jak jsme řekli, tak tu svoji náplň tady představuje každá fakulta.
0: Dá se říct, kde je asi nejvíc dětí, které expozice je lákají nejvíc?
1: Tak dětí je tady hodně, oni jsou tady celé třídy ze škol, nejenom z Klatov, ale univerzita pozvala vlastně 35 škol z celého regionu, tak ale když se tak, že ty stánky jsou jako v celku obsazené, když se tak podívám, tak podle mého je velký zájem o virtuální realitu samozřejmě. Plno je i u stánku Gaming v čase, kde si děti i dospělí samozřejmě můžou zahrát historické počítačové hry na těch historických počítačích, které tady mimochodem já pamatuji, když byly novinkou. A je tady expozice s deskovými hrami, které nejsou tedy jenom o házení kostkou a o náhodě, ale o logickém uvažování, tak tam je taky plno. Expozice Živá archeologie, i tam děti bádají a luští, taky je o to zájem. Jak už jsem řekla, těch dětí je tady spousty a ty expozice jsou prostě připravené tak, aby zaujaly.
0: Tak snad na závěr otázka, dokdy mohou lidé přijít na Klatovské náměstí a bavit se vědou?
1: Tak tady v Klatovech bude ten program dnes do 13. hodiny, ale univerzita vlastně bude pořádat ještě jeden den se Západočeskou univerzitou, takže pokud to někdo nestihne sem do Klatov, tak může vyrazit na tento den do Plzně, ale tam bude až v příštím školním roce, a to konkrétně 11. září.
0: Z Klatov se nám přihlásila Jitka Englová, děkujeme, naslyšenou.
1: Přeji krásný den a těším se naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. Sedm výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety, v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na úřadu práce v Rokycanech bude zítra cvičení policie. Lidé můžou slyšet střelbu. Podíl těžby kůrovcového dřeva v Plzeňském kraji stále klesá, i tak je největší v republice. Vláda ruší agendu revize výdajů, ministryně financí v ní nevidí smysl. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkný čtvrtek u zpráv přeje Petra Broučková. Policisté budou mít zítra dopoledne cvičení v prostorách úřadu práce v ulici Palackého v Rokycanech. Nacvičovat budou obranu proti útoku aktivního střelce. Lidé můžou od 8:30 do 12 hodin v souvislosti se cvičením slyšet střelbu, upozorňuje policejní mluvčí Eva Červenková.
3: Policie České republiky chce předem uklidnit obyvatele města, pokud byste v této době zaznamenali zvuky připomínající střelbu nebo větší počet policejních služebních vozidel, abyste se neznepokojovali, neboť se bude jednat pouze o nácvik našich činností.
1: V Plzeňském kraji se vloni vytěžilo přes 2,2 milionů metrů krychlových dřeva. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Necelou pětinu zaujímala těžba nahodilá, tedy vynucená poškozením stromů třeba povětrnostními vlivy nebo napadením škůdců. Právě takzvaná hmyzová těžba stále klesá a poukazuje na zpomalení šíření kůrovce, říká Tereza Mildorfová z krajské správy Českého statistického úřadu.
4: Od roku 2021 je patrné výrazné snižování hmyzové těžby. Přesto měl plzeňský region výrazně nejvyšší podíl hmyzové těžby ze zpracované nahodilé těžby dřeva mezi všemi 14 kraji. Na celkové hodnotě za Česko se podílel 15,3% této těžby.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje. Zjistil to server iRozhlas.cz. Na ministerstvu financí poslední 3 roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit co nejefektivněji. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl. Kabinet její zrušení prosadil spolu s dalšími změnami. Odvolává třeba doporučení minulé vlády schválit Istanbulskou úmluvu nebo smlouvy o dekarbonizaci průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji. Sport. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Třetí český hráč pořadí světového žebříčku se z 3. Grand Slamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
2: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, na Šumavě výjimečně bouřky, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Fouká slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzni v Koperníkově ulici dejte pozor na nehodu 2 vozidel. V Klatovech na silnici 186 u nájezdu na kruhový objezd na Čínov havarovalo nákladní auto s osobním. Projížděte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Také chvilku po 10. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v něm už za chvilku čas na setkání s dnešním hostem. Dnes u mikrofonu přivítáme historika a vedoucího Karlovarského státního okresního archivu Milana Augustina.
2: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: A v našem dopoledním vysílání teď už bude mít slovo Pavlína Kyselová a její host.
1: Příjemné, krásné letní dopoledne. Alžbětiny lázně v Karlových Varech slaví dnes úctyhodných 120 let a my se už teď společně přeneseme do zlaté éry balneologie. Co tehdy nejvíce formovalo unikátní urbanismus města a fungoval už složitý systém distribuce vřídelní vody? Proč Alžbětiny lázně vyrostly relativně daleko od historického centra? Kulaté narozeniny oslavíme objevováním starých časů. Na naše otázky odpoví ten nejpovolanější historik a vedoucí Karlovarského státního okresního archivu Milan Augustin, který je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pane Augustine, kde se vlastně brali tehdejší inspirace pro tak unikátní urbanismus Karlových Varů a jakou roli hrála výstavba lázeňských domů?
2: Inspirace byly v podstatě velmi jednoduché. Jsem jezdil čím dál tím více lázeňských hostů a bylo nutné, aby se tu cítili dobře. To znamená, ubytovat je tady v nějaké dřevěné kůlně. Bylo možné možná na začátku ve středověku, ale Karlovy Vary v tom svém vývoji takového jakoby obyčejného lázeňského města středověku až té mondénní vyloženě perle lázeňské, dá se říci, nejméně střední Evropy. K tomu prostě vedla i ta cesta přes architekturu, protože architektura v podstatě je jedním z takových prvních hlavních viditelných symbolů významu a funkce vlastně určitého města. Takže v tomhle tom směru prostě odpověď jednoduchá je, lázeňský host musí přijet a musí jenom prostě žasnout.
1: Ti, co znají Karlovy Vary, vědí, že je to město zasazené v údolí, má tři patra, to možná, když zvednete hlavy, tak vidíte, že opravdu to jde i na leckterých místech krásně vidět. Ovlivňovala výstavbu právě ta samotná příroda a ty divoké údolí, nebo to divoké údolí?
2: Tak divoké údolí formuje Karlovy Vary především v tom, že v podstatě tady máme ty prameny. Takže to je jakoby první věc, která je velmi určující, a protože lázně jsou koncipovány kolem pramenů, tak ta architektura je vlastně posazena víceméně do toho údolí. Ta lázeňská infrastruktura

0: Je to trochu matoucí, protože dnes už jich tolik nepotkáme. Která vlastně byla ta první?
1: Úplně první budovou, dokonce ji říkáme i dnes, podle toho čísla, byly lázně tři, čili Kurhaus, jak říkali Němci, čili lázeňský dům. My jsme to pak převzali, říká se tomu lázně tři, a těch budov celkem, těch lázeňských ústavů, teda abych byl přesný, bylo celkem šest, nyní jich je pět, protože lázně šest, které vznikly až ve 30. letech 20. století, byly zbourány. Jsou to ty lázně, takzvané tedy plynné a sluneční lázně, stály nedaleko Richmondu. Ale vzhledem k tomu, že prostě došlo k jejich zbourání, tak jich teď máme číselně označených jenom pět těch lázeňských budov, ale naštěstí kromě lázní tři už všechny ostatní lázně jsou opět jako za starých časů pojmenovány podle svých původních názvů.
0: Řešilo se rozmístění těch budov v rámci toho města. Má to nějaké opodstatnění to, že Alžbětiny lázně na začátku, Císařské lázně někde v polovině a tak dál?
1: To číslování lázní 1 až 5, respektive 6, je vlastně otázkou až první republiky, protože tam totiž došlo k tomu, že ještě než vznikla první republika, tak v podstatě všechny ty lázeňské ústavy měly svůj vlastní název, takže lázně jedna neexistovaly, byly to Císařské lázně, lázně dvě byly Vřídelní lázně, lázně tři byly jakoby Kurhaus, čili lázeňský dům, lázně čtyři byly Nové lázně, Neubad, lázně pět byly Alžbětiny lázně, lázně šest byly Plynné lázně, když to teda mám takhle shrnout. Ale za první republiky, vzhledem k tomu, že některé názvy těch lázeňských ústavů měli něco dočinění s Císařským domem, jo, jako třeba Císařské lázně, že jo, tak tam prostě došlo k přejmenování, tam muselo prostě nějakým způsobem zmizet to jméno, to znamená, jak té Alžběty u lázní 5, tak toho císaře Františka Josefa I. u Císařských lázní, proto se tam zcela prakticky začalo používat to číslování. A to číslování je vlastně, když se to veme ne podle historie, kdy jaký dům vznikl, v tom případě by museli být lázně 3, lázně 1, protože jsou nejstarší z roku 1867, ale bylo to velmi prakticky podle toku řeky Teplé. Takže začínalo to lázněmi 1, ty byly nejdál, ty byly v Císařské, že jo? Pak byly lázně 2, Vřídelní u Vřídla, pak byly lázně 3, to znamená dnešní lázně 3, pak Nové lázně 4, ty byly vlastně to je dnešní atrium naproti tomu a lázně 5, čili Alžbětinské lázně. A ty lázně 6, protože vznikly úplně nakonec, až ve 30. letech, tak paradoxně jsou za těmi lázněmi 1.
0: Posloucháte Rádio vašeho kraje a za chvíli se zaměříme na samotný příběh Alžbětiných lázní, tak zůstaňte s námi.

0: Jsme zpět, naším hostem je i nadále historik Milan Augustin. 120 let slaví Alžbětiny lázně, poslední městské zařízení, které i v současnosti funguje jako lázeňský dům. Ale my se vrátíme tedy do roku 1906, možná spíše ještě dřív, protože nás zajímá, jak vlastně funguje ten systém. Chci postavit, řekněme tedy další lázeňský dům, chci reagovat na trend, jestli se i v té době používalo takové slovo, asi nejspíš ne, ale víme všichni, co to znamená. Tak jak vlastně vypadá takový tým, který se musí sejít, kde se na takovou stavbu vemou peníze a co třeba na to říkají i rezidenti?
1: Ten tým v Karlových Varech, to je prostě, já to pokládám za naprosto úžasnou a z dnešního hlediska úplně až neuvěřitelnou věc, je, že ten tým tvořili pouze úředníci stavebního úřadu. Tam nebylo žádné výběrové řízení, tam nebyly prostě hromady architektů, kteří by navrhovali různá řešení nebo různé koncepce toho. Všechno se to vytvořilo prakticky vlastně na stavebním úřadě. Než se ten tým samozřejmě sejde, tak tady existuje prostě ten úmysl města, vychází to z městské rady, z kolegia městských poslanců a především z potřeby města vytvořit další lázeňský ústav, protože v této době, prostě na přelomu 19. a 20. století se jezdí tolik lázeňských hostů, že není možno dostatečně kvalitně a dostatečně rychle prostě zajistit ty služby. Takže zadání je jasné, potřebujeme nový lázeňský ústav, přibližně s tolika vanami, s tolika prostě rašeliny budeme muset z těch frantových lázní zase přivést a tak dále. A vznikne prostě tým. Uvolnilo se tehdy v roce 1904 1 500 000 na tu stavbu, pak to překročili asi o 120 000 navíc, když to dokončili. A začíná vlastně práce toho samotného týmu a znova opakuju, prostě s velkým kloboukem mám ho až na zemi, jak se skláním před těmi lidmi. Protože dneska si to nedovedeme vůbec představit, že byste zadali stavbu Alžbětiných lázní a byli by na to jenom ty lidi, co jsou na stavebním úřadě. Jako jo, to všechno dělali jenom oni.
0: Asi dobrý úmysl, nějaká možná, řekněme, spolupráce a taky asi si navzájem museli hodně věřit. Protože jinak by asi dílo nebylo dokonáno. Alžbětiny lázně, všichni je známe, jak vypadají, víme, že tedy tam najdeme třeba i ty lázeňské vany, které jste zmínil. A to mě zajímá, ten jejich tvar je odlišný od běžné vany. A kde se přišlo na to, že ty vany musí mít takové specifikum? A bylo to až u té výstavby těch domů, anebo myslíte, že už předtím bylo určeno, jak lázeňská vana vypadá?
1: To bylo všechno dáno už prostě v té představě. Oni když jak si projektovali ten lázeňský ústav, už přesně věděli, co tam bude, jaké tam budou rozvody, odkud přijde plyn, jestli mají dostatečné množství vody pro celý provoz. A veškerá zařízení, která tam měla být, včetně teda těch van a těch balneologických provozů, to všechno měli samozřejmě už předem připravené a jak jsem říkal, zvládli to všechno profesionálové ze stavebního úřadu. Já jsem si to tady vypsal, tedy tak měli ředitele, že jo, známého teda France Drobného, toho člověk, jak čte ty spisy, tak tam na mě vyskakují velmi často právě ty jeho spisy, Franc Drobný, ředitel stavebního úřadu. Ale měl tam třeba vrchního inženýra Bernarda, který měl během té stavby na starost veškeré betonové a železné konstrukce, takže ta hrubá stavba, to tam oni neměli žádnou firmu, to dělal všechno prostě a dělali to karlovarští dodavatelé. Že? Měli tam prostě inženýra Grunda na stavebním úřadě, ten zajišťoval veškeré strojní zařízení, prostě vytápění, dodávky plynu, elektrika, prostě voda, to všechno tam dělal. Měli tam inženýra Mimlera, taky takové známé prostě jméno s architektem Melicharem, ty zase dělali detailní rozvržení právě těch rozvodů, jako je plyn, elektřina, topení a tak dále. Měli tam další vlastně pracovníky, kteří zajišťovali napojení na všechny komunikace, úpravu parku jako takového, že je tam ten krásný bazének s tou sochou a tak dále. Takže to bylo všechno v podstatě v režii stavebního úřadu.
0: Z toho toho, co říkáte, vyplývá, že budova je moderní podobou. A my se k tomu, co přesně vevnitř té budovy najdeme a možná i nějaké perličky a zajímavosti dostaneme už za chvíli. Tak určitě zůstaňte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, historik Milan Augustín je tu se mnou ve studiu, probíráme historii lázeňských budov v Karlových Varech. V roce 1906 se poprvé slavnostně otevřely dveře Alžbětiných lázní tady přímo v Karlových Varech. No a ještě než se k tomu openingu, na který se taky ráda zeptám, dostaneme, tak možná první věc, která je velmi zajímavá, je především rychlost stavby. Tak co si máme představit pod rychlostí?
1: Pod rychlostí si můžeme představit to, že každý Karlovarák, kdo zná lázně jedna, postaví se před ně, ale už i před ten park, už když stojí třeba někde u pošty a kouká se na celou tu koncepci té stavby, tak mu já na to odpovím, že rychlost stavby je, že to postavili za 20 měsíců, to znamená méně než za 2 roky. A to je opravdu jakoby naprosto unikátní a udivující. Ono toto tempo tedy za tehdejších časů, kdy ještě nebyla taková velká byrokracie, kdy skutečně ty firmy jako pracovaly a konec konců prostě město bylo skutečně jako dobrým investorem. Jako město platilo, to nebylo, že by někdo začal stavět a pak nedostal zaplaceno. Takže v tomhle tom to bylo jakoby v pohodě a to město mělo garantované peníze, protože vědělo, do čeho jde. Takže já jsem si to tady schválil, jakoby vybral pro představu. Jo. Vůbec se začalo v tom parku, mimo jiné, tehdy se ten park jmenoval císaře Františka Josefa I., tak tehdy v tomto císařském parku se poprvé hráblo do země, to znamená, začaly vlastně stavební úpravy toho pozemku jako, takového 24. října 1904, to znamená na konci října. Zednické práce byly potom zahájeny 17. května 1905 a v červenci už se začala pokládat střešní konstrukce, to znamená ten krov. A hrubá stavba byla dokončena už 13. září 1905, čili to je nějakých 11 měsíců. Už to stálo, prostě to stálo, jakoby bylo to zastřešené. Jako jo. No a potom přichází další velmi náročná práce a to je vlastně instalace vnitřních zařízení, která byla taky velmi jakoby složitá a v uvozovkách řečeno dlouhodobá. A toto vnitřní zařízení, to byla tedy výjimka, to zařizovala vídeňská firma, která to byla specializovaná. A ta tedy s vnitřním zařízením začala už 2 dny poté, co byla dokončena vlastně ta hrubá stavba, čili 15. září 1905. A na konci dubna 1906 už to bylo vlastně všechno udělané. To znamená, že ty vnitřní prostory oni zvládli celé vybavit za 8 měsíců. Takže když to sečtu, podtrhnu sečtu, tak 24. října 1924 začali upravovat vůbec ten park a 18. června 1906 to celé vlastně otevřeli. Takže dohromady nějakých 20 měsíců.
0: Naprosto nepředstavitelné bez techniky, kterou máme dnes, že taková rychlost mohla vůbec nastat. Možná, že nás někdy brzdí byrokracie, no to už asi my dva jaksi úplně neposoudíme. Vrátíme se zpět k tomu dni 18.6. Narazil jste někde v materiálech, jak vypadal ten opening? Byl to grand opening, jak se tehdy teda asi slušelo, patřilo?
1: Ani ne, protože tam totiž šlo o to, že ty lázně co nejdříve dostat prostě do toho provozu. Takže tam samozřejmě došlo k jistému předání, ale byl to takový fofr, že nějaké velké jakoby traktace a podobně tam nebyly. Oni to brali trošku, jakoby aspoň teda lázně 5 nebo Alžbětiny lázně trošku jako prakticky, protože šlo především o to opravdu to rychle jakoby zprovoznit. Takže a druhá věc, jak jste se tady zmínila před chvílí, co se týče těch rezidentů, tak oni taky už to chápali úplně jinak, než když se třeba otvírali císařské lázně. To byla opravdu vlastně obrovská slavnost v jiné době. To bylo ještě tehdy za habsburské monarchie. Tohle to sice taky, ale ta doba už je prostě někde jinde. Takže není mi známo, že by tam došlo k nějakému úplně obrovskému prostě jakoby, jak vy říkáte, openingu nebo traktacím nebo nějakým velkým slavnostem. Tam to prostě muselo frčet.
0: Bohužel musíme končit, náš rozhovor se naplnil. Tak pane Augustine, vy byste mohl popřát Alžbětiným lázním. Co by to bylo?
1: Já jim přeju zaprvé, aby byly pořád tak krásné a přitažlivé, jako se staly ve své době, protože to byl skutečně další velmi moderní krok prostě do moderních Karlových Varů, opuštění těch kudrlinek a takového toho romantického historismu, který tady byl v tom 19. století, to za prvé. Za druhé, aby všichni, kteří tam budou chodit, tam byli spokojení a hlavně především úplně, asi to jsem měl říct, jakoby hlavní, aby ten dům prostě prosperoval, aby vydělal takové peníze, které by umožnily jeho údržbu a kolikrát prostě třeba i nějaké akce, ať už kulturní či jiné, prostě aby ten dům pořád byl aktivní a živou součástí Karlových Varů.
0: Máme stejné přání. Naším dnešním hostem byl historik Milan Augustin. Moc vám děkuji, že jste si udělal čas. Bylo to nesmírně fascinující, to vyprávění. Dozvěděli bychom se asi víc, bohužel nedá se nic dělat. Alžbětiným lázním, jak už jste slyšeli, přejeme ke 120. narozeninám jen to nejlepší. Loučí se Pavlína Kyselová. Dopolední vysílání Rádia vašeho kraje pokračuje, tak příjemný poslech. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Všichni jsou už v Mexiku, ale my míříme do Karlových Varů. V Karlových Varech totiž začala výroba a závěrečná kompletace křišťálových glóbů, tedy hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Mozr, a to podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000.
1: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Je tam nějaká bublinka, ta se vystřihne. Do vás musí bavit tady ta práce, to jinak to nejde.
2: Sklářský mistr Milan Mann právě nabírá ze sklářské pece na takzvanou píšťalu dokonale čistou sklovinu, aby ji vytvaroval do křišťálové koule, důležité součásti festivalové trofeje.
1: Základem té koule je křišťálové jádro a na to jádro se pak nabírá ten kus finální.
3: Před chvílí u pece jste říkal, že na teplo jste zvyklý, ale nejhorší je ten čas, kdy čekáte, až se to schladí a vy to odklepnete z té píšťaly.
1: Vždycky ty koule děláváme až díl, ne takto brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota. Když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp.
3: Po kolikáté už jste se zapojil do výroby křišťálových globů?
1: Počítám si tak po 15, že to dělám.
2: Festivalová cena, tvořená soškou dívky držící křišťálový globus, se po třetí vyrábí v mírně zmenšené podobě. Jinak ale podle původního vzoru.
4: Při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
2: Říká ředitel karlovarské sklárny Mozr Martin Dvořák, podle kterého je nutné při výrobě dodržet 100% kvalitu.
4: Když zůstaneme u těch již zmiňovaných zhruba 20 trofejí, které vyrábíme, tak opravdu musíme vlastně nafoukat až 80 křišťálových globů, křišťálových koulí, a je to dáno dvěmi faktory. Křišťálová koule vyžaduje naprostou čistou sklovinu bez jakýchkoliv drobnějších vad. A druhým faktorem, že vyžaduje naprosto přesné broušení, aby do té sošky padla naprosto přesně.
2: Konečnou podobu dává křišťálovým globům mistr Kulič Jiří Kán. Skleněné koule musí podle upravené technologie zbrousit na přesnou velikost, aby do sošek přesně seděly.
5: Hlavně byla úprava na soše, jo, ten výrobce změnil polohu těch dlaní, takže koule nevypadne. Jo, je spokojený tvůrce, že to sedí tak, jak má. Pro mě je to jako náročnější, samozřejmě nej prohuť kvůli přesnosti těch koulí, ale jako dá se to zvládnout, není to nic, s tím bychom si neporadili.
2: Letošní jubilejní Mezinárodní filmový festival začne v pátek 3. července. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: K atletickému stadionu v Plzni Skvrňanech plánuje město postavit ubytování pro sportovce. V Janovicích nad Úhlavou dnes otevírají koupaliště, vstupné mírně zdražilo. Pedagog Trutnovské lesnické akademie Petr Moravec je novým ředitelem Krkonošského národního parku. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty do 31 stupňů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Plzeň by chtěla pokračovat v rozšiřování atletického areálu městského stadionu na Skvrňanech. Po otevření nové tribuny bude další etapou ubytovací zařízení. Sloužilo by například sportovcům, kteří by přijeli na soustředění z jiných měst nebo přímo atletickému klubu Škoda Plzeň, říká radní pro oblast sportu Tomáš Morávek z Pro Plzeň.
2: Měl by být tady v těch místech, kde je kavárna a opět takového oblukovějšího charakteru budova, která by měla mít v sobě ubytovací zařízení a další zázemí pro klub.
0: Koupaliště v Janovicích nad Úhlavou dnes zahajuje sezonu. Podle starosty Michala Linharta zvoleného za STAN se město před sezonou zaměřilo hlavně na údržbu a opravy zařízení.
3: Letos jsme měli nějaké poruchy, čerpadel a takové maličkosti. Jinak novinky jsou bohužel pouze ty, že zdražujeme mírně vstupné se 70 na 90 korun. Je to především kvůli elektrické energii, která je opravdu drahá, a to čištění té vody je opravdu náročný.
0: Koupaliště bude zatím otevřené ve všední dny od 14 hodin, o víkendech od 11. O prázdninách se provoz sjednotí. Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Béniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Nový ředitel se měl původně funkce ujmout začátkem května, výběrové řízení se ale prodloužilo. Postup Moravce do užšího výběru kandidátů kritizovali zástupci svazku obcí Východní Krkonoše. Sport. Čeští fotbalisté se od 18 hodin českého času utkají na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Ve druhém zápase základní skupiny Češi potřebují bodovat, aby udrželi naději na postup. V dalších duelech se Švýcarsko střetne s Bosnou a Hercegovinou, Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne přechodně zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky na Šumavě a v Pošumaví s malou pravděpodobností i bouřka. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách 24 až 27. Fouká slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky dobré, aby o předpověď na stupni 2 střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 27 mezi Třemošnou a Horní Břízou na severním Plzeňsku havarovala dvě vozidla. Místo je neprůjezdné, objízdná trasa vede přes Horní Břízu. V Plzni v Koperníkově ulici policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut, projíždíte tam opatrně. A v Klatovech na silnici 186 u nájezdu na kruhový objezd na Čínov bouralo nákladní auto s osobním. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jedenáct hodin a čtyři minuty, s vámi je stále dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Gerta Vojířová je dnes jednou z posledních původních německých rodaček v obci Krajková a její životní příběh vám představíme už za chvilku. Máme pro vás také další díl seriálu Výtah mimo provoz a v Babských radách vám dnes Jarka Vykoupilová poví o komářím štípnutí, které nemusí ani svědět, ani opuchnout. Stačí znát pár triků a ty vás naučíme. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Narodila se během války, vyrůstala bez otce a jako malá zažila poválečné vysidlování Němců. Přesto celý život zůstala v Krajkové na Sokolovsku. Paní Gerda Vojířová je dnes poslední původní německá rodačka v obci a místní jí říkají chodící kronika.
2: Tohle, co dělala

0: důležité.
1: Paní Gerda v rukou drží krajkového motýla. Jemnou ruční práci, kterou se v Krajkové na Sokolovsku živily celé generace žen. Dnes 85-letá Gerda Vojířová ale není jen poslední pamětnicí zdejší krajkářské tradice. Je také jednou z posledních rodaček, které si pamatují německou krajkovou před válkou i dramatické změny po ní.
2: Moje prapra se přímo taky narodila v Krajkovi, moje babička taky v Krajkovi, moje maminka taky v Krajkovi a já taky. Já jsem Němka. Já mám národnost německou a českou státní příslušnost.
1: Narodila se v roce 1941 a svého otce nikdy nepoznala.
2: Tatínek padl ve válce. Nevíme, do dneška nevíme, jestli padl, prostě nezvěstnej. Takže já jsem vyrůstala bez otce a proto jsme žili s babičkou a s dědou.
1: Po válce přišlo vysídlování Němců a většina příbuzných musela odejít. Maminka paní Gerdy i s rodiči ale zůstala.
2: Neodsunul nás jenom proto, protože děda byl obuvník a nebyl tady žádný Švéd, žádný obuvník, tak dědu nepustili. Tak díky dědečkovi jsme tady zůstali.
1: Přesto nebylo jednoduché vyrůstat jako německé dítě v českém pohraničí.
2: První třídě jsem zůstala sedět. Protože jsem jenom rozuměla moje jméno, když řekl Lorencová, tak jsem vstala, on tam něco říkal, já jsem poslouchala a pak udělala sedni. No tak jsem si sedla a pak byla pětka. No.
1: Němčina ale z jejího života nikdy nezmizela. Doma se totiž jinak nemluvilo.
2: Manžel se naučil německy. Moje dvě babičky, maminka a babičky, kvůli němu mluvili spisovnou němčinu, aby on se naučil německy, protože ty tady bydleli s náma. Jo? Takže můj manžel si nevzal jenom jednu Němku, on si vzal čtyři Němky. Já mluvím egrančtinu, když jsme jezdili do Selbu po revoluci, tak tam si ty myslel, že jsem tam odsaď. Jo, a ta babička jen říká, ježi, přijďte zítra, dneska je tady tolik Čechů, to je všude fronta, říkala. A já povídám, ich bin nára Čech, jsem říkala, ich bin nára Čechaj. Jo, no ty se je makovaniet, jeho jsou, no, vali arky, nám jsou tač bin vysí.
1: Řeč, kterou slýchala od rodičů a prarodičů, si uchovala dodnes. Stejně jako vzpomínky na dobu, kdy byla Krajková převážně německým městečkem s pekaři, hospodami a krajkářskými dílnami.
2: 12 pekařů a všechno to skončilo válkou. Když jdu po Krajkově a vidím ty mezery, kde všude stály baráky.
1: Paní Gerda si pamatuje, kde stál který dům, kdo v něm bydlel i jak kdysi vypadala Krajková. Na rozdíl od kronik, ale umí své vzpomínky vyprávět s humorem. A právě proto stojí za to jim naslouchat. Z Krajkové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 28 minut a teď pro vás máme další díl seriálu Výtah mimo provoz. Architekti Václav Ulč a Radek Dragoun na plzeňském sídlišti Silván nahradili původní plány socialistického podniku Stavoprojekt úplně jiným urbanistickým přístupem, jenž panelovou šeť vystřídal ličtějším měřítkem, rodinnými domy a architektonickou pestrostí. 16. díl seriálu Výtah mimo provoz připravili publicista Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Naše jarní putování po západočeských sídlištích se blíží ke konci. Před posledním dílu chtěl Lukáš na plzeňské sídliště Silván. Ale proč, pane?
3: Sídliště nikdy neskončí, je to příběh, který bude pokračovat dál. A stejně tak je Silván tohletou krásnou ukázkou. Protože zatímco Vinice skončily v polovině výstavby, tak v roce 2004 na ně navázala výstavba nového typu sídliště, který stavilo tehdy město. V rámci bylo tady postaveno 500 městských bytů. A to je asi nejhezčí ukázka toho, kdy architekti z AV Architekt navrhli novou zástavbu, dost podobnou té původní. Využili principy, které se tady osvědčily, to znamená polootevřené vnitrobloky, pěší zóny a vzniklo poměrně na svoji dobu, na rok 2000, poměrně hezké sídliště. A to nám otevírá téma, kterému se říkalo humanizace sídlišť.
2: Vy používáte speciální sousloví humanizace sídlišť. Poličtit. Lidé musí bydlet. A taková ta velká sídliště, to už je asi hudba minulosti.
3: Je to tak. Humanizace sídlišť jako pojem vznikl někdy v 70. 80. letech na přelomu, protože jak začala normalizace a bylo postavit potřeba 3 miliony bytů a tak dále, tak se sídliště začaly stavět opravdu jako baťa cvičky. Všechny podobný, i když my už dneska víme v rámci našeho pořadu, že každý má své specifikum. A začalo se odborně řešit, že lidé si přejí, aby to bylo barevnější, aby to nebylo šedé, aby tam bylo více služeb, aby ty domy byly rozlišitelné, individualizované. To znamená, aby každý měl svůj dům, ke kterému se může vztáhnout a dokázalo v záplavě těch stejných šedých domů rozlišit. Takže se na odborné úrovni začalo řešit, jak humanizovat sídliště.
2: Pěkným prvkem na Silvánu jsou přízemní byty, které mají svoji oplocenou zahrádku. A tak vcházíme do ulice, která z dálky upoutá pozornost rozkvetlým živým plotem a všude jsou levandule.
4: Tady na Silvánu přicházíme mezi dvě budovy a mě tady začala hrát v hlavě Hana Hegerová.
3: Ano, ano. Zajímavý na Silvánu je, že tady zůstalo rozložení, které je poměrně štědré k veřejnému prostoru.
4: Ano.
3: To znamená, že když to stavilo město, tak si mohlo dovolit pěší zónu prostředkem, je tady spousta stromů a ještě to vypadá celkem fajn. Humanizace bylo tedy velké téma, dokonce v Plzni máme několik případů, kdy například u Ugerské ulice u Košotky vznikla skupina obchodních jednotek, které vypadají jako loubí někde v jihočeském městě. Jo. To znamená, tam jsou oba dva ty principy. Doplnit služby, narvat tam soukromé podnikání a z barvy udělat barvičky a zároveň nějakou jako jinou architekturu. Všechna tato diskuze byla ale čistě akademická, protože ve chvíli, kdy byly sídliště privatizovány, rozprodány a každý si začal dělat to po svém, tak jakákoliv velká myšlenka nějak to jako jednotně humanizovat šla pryč a každý si to humanizoval po svém. Výsledkem jsou mnohobarevné fasády, divné vzory na fasádách a tak dále.
2: A Nikola a Vladěna rovná se velká světová láska. A co je psáno na zdi, to je dáno, Lukáši. Jak to bude se sídlišti dál? Nad tím se zamyslíme v posledním díle dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Položíme si otázku, jaká budou sídliště budoucnosti za 70 let. Vše se zahušťuje a tak možná opět přijde na pořad legendární otázka, a co děti? Mají si kde hrát?
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď více než jednou větou k českým fotbalistům. Ty čeká na mistrovství světa zápas pravdy. Stejně jako jejich soupeř z Jihoafrické republiky na úvod turnaje nebodovali. Cesta za reálnou nadějí na postup ze skupiny tak vede v Atlantě přes výhru.
1: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec, naopak je to motivace to otočit.
2: Trenér Miroslav Koubek rozhodně nepropadá žádné skepsi nebo beznaději. I když Češi se budou muset herně proti zápasu s Jižní Koreou zlepšit, hlavně v útočné činnosti, a budou asi v upravené základní sestavě.
1: Pokud jde o změny, nějaké budou.
2: A možná ještě větší důležitost teď budou mít lídři národního týmu.
1: My jako trenéři a jako hlavní trenér samozřejmě na ty lídry apeluji, vyzývám hráče, kteří tomu z toho vedou, aby do mužstva přinesli jenom ty nejlepší a motivační informace před tímto zápasem důležitým. Ano, pracujeme i s tímto tématem.
2: Říká kouč Miroslav Koubek a mezi tahouny patří i kapitán české fotbalové reprezentace, stoper Ladislav Krejčí.
3: Každý má svou roli, není to, že teď najednou potřebujeme, je to o konzistentní práci po celou dobu, jako, takže tohle téma určitě jako nějak může rezonovat, ale je to o tom být konzistentní.
2: Národní tým je na světovém šampionátu po 20 letech a případný skoro konec nadějí už před závěrečným zápasem ve skupině s Mexikem by byl zklamáním. Případný postup ze skupiny by totiž měl podle trenéra Miroslava Koubka i větší rozměr.
1: Jsme přesvědčení, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. To je prostě obrovský vzor.
2: Reprezentace bude hrát s Jihoafrickou republikou od 18 hodin českého času. Z Atlanty Mirko Vasič, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jitrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

A teď krátký pohled na hodiny. Máme 11.56, blíží se poledne, které přinese zprávy a hned po nich písničky pro vás. Tak zůstaňte s námi, pěkné poledne přeje Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Plzeňsku bude dnes a zítra podle meteorologů přes 30 stupňů. Opatrní by měli být seniori i malé děti. Srážka kamionu a osobního auta u Třemošné si vyžádala 4 zraněné. V Rokycanech si dnes lidé mohou zasportovat v rámci Sportmánie. Čekejte většinou skoro jasno až polojasno. Odpoledne přechodně s většinou oblačnost a přehánky a teploty do 31 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zítková. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V Plzeňském kraji by mohly přesáhnout dnes 31 a zítra až 35 stupňů Celsia. Podle záchranářů jsou nejvíce ohroženi lidé s cévním a srdečním onemocněním nebo malé děti. Pozor by si ale měli dát i seniori a diabetici. Jak se v horkých dnech chránit, popisuje plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmostí nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
1: Na silnici 27 mezi Třemošnou a Kazňovem se dnes dopoledne srazil kamion s osobním autem. Nehoda si vyžádala 4 zraněné. Jejich stav popisuje mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán.
3: Z místa dopravní nehody transportujeme celkem 4 osoby s tím, že jedna osoba utrpěla středně těžké zranění v oblasti horní končetiny a dolní končetiny. Zbylé 3 osoby utrpěly lehčí zranění, zejména v oblasti hrudníku. Všechny osoby transportujeme ve stabilizovaném stavu a při vědomí.
1: Rokycany dnes hostí Sportmánii, potrvá do 17:30. Návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky různých sportovních disciplín a vyzkoušet si mohou i řadu aktivit. Součástí programu bude také možnost přihlásit děti do sportovních kroužků a oddílů. Trenéři poradí s výběrem vhodného sportu podle věku a zájmu dětí. Pokračuje plzeňský radní pro oblast podpory sportu Tomáš Morávek z Hnutí pro Plzeň.
4: V Rokycanech jsme změnili lokaci, protože se snažíme trošku měnit i to prostředí, tak aby jsme měli prostory, kde se sporty můžou lépe prezentovat, takže jsme zvolili sportovní areál fotbalového klubu FC Rokycany vedle koupaliště, kde je i trochu víc zeleně a i větší prostor na tu prezentaci.
1: Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. a 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčnici vyzvednou 14. září. První 3 dny bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená pouze pro školáky. Ve Vladislavském sále se návštěvníci seznámí s osudy klenotu od nástupu Habsburské dynastie až do konce 18. století. Uvidí také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup na výstavu bude zdarma. Sport. Česká fotbalová reprezentace se hraje druhý zápas na letošním mistrovství světa. V Atlantě v 18 hodin českého času se utká s Jihoafrickou republikou. A české volejbalistky prohrály v Lize národů se Spojenými státy americkými 0-3 na sety. Další zápas turnaje na Filipínách čeká Češky v pátek s Japonskem. Počasí. Dnes bude většinou skoro jasno až polojasno, odpoledne přechodně zvětšená oblačnost, při ní se ojediněle vyskytnou přehánky, na Šumavě a v Pošumaví s malou pravděpodobností i bouřka. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a na horách 24 až 27. Povane slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 27 u Štěpánovic na Klatovsku bourala 2 auta. Na dopravní nehodu dejte pozor v Plzni v ulici Jateční u křížení s Těšínskou. Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Plzně Letkova stojí porouchané auto. A na silnici 27 u Třemošné na severním Plzeňsku bouralo osobní auto s nákladním a je tam silný provoz. I tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Ano, teď už startují písničky pro vás. Volat nám můžete na telefonní číslo 221 554 222 anebo nám své přání můžete poslat mailem. Pěkný den vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Písničky pro vás jsme zahájili a jako první nám dnes volá pan Vlasta ze Stříbra. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Plzeň a jeho posluchače a chtěl bych poslat písničku do Oseka Marcele, která dneska slaví narozeniny, a vám jako a paní Kateřině Jiřincový jako pro radost.
0: Moc děkujeme.
1: A Marcele, přeju všechno nejlepší a hodně štěstí a láska, vám to taky. A děkuji moc krát a naschledanou.
0: Tak my děkujeme za písničku, zdravíme vás do Stříbra a tady už je Olympik na vaše přání. Hezký den.
1: Hezký den a podobně, díky.

0: To byly otázky a olympik a teď už nám do písniček pro vás volá pan Láďa Střemošné. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěl bych touto cestou pozdravit všechny zaměstnance rozhlasu Plzeň a všechny posluchače. A chtěl bych jim touto cestou nechat zahrát písničku od Helenky Vondráčkovi Přeji Jordán. A ještě bych to chtěl nechat zahrát taky svojí mamince Bounce, její kamarádce Jaruce Vaňkový a všem ostatním maminky i mým přátelům a přítelkyním. Chtěl bych jim ze srdce poděkovat, stejně tak jako plzeňskému rádiu, za krásné písničky a za dobrý vystupování všech moderátorů Rádia Plzeň.

A v písničkách pro vás teď jedno přání nebo vzkaz, který dorazil mailem. Zdravím suverénně nejlepší rádio, děkujeme. A chtěl bych zahrát dvěma obětavcům do country klubu v Heřmanově Huti, a sice Věrce a Béďovi, kteří jsou srdcem i mozkem zároveň country muzikantského Heřmánku a už 18 let vydávají všechny síly, aby to klapalo. Ono sehnat kapely jako Žalman, Míša Leicht, Bluegate, Michal Tučný Revival, Pavlína Jíšová, Bohadlo, Nezmaři, Wild West není žádná sranda. Takže se těšíme v Heřmanově Huti 20. června od 14 hodin na Faráku a za to jim děkují kamarádi a pořadatelé.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

12 hodin 26 minut, písničky pro vás pokračují a teď nám píše Sylvie z Prahy. Hezký čtvrtek, dnes má 84. narozeniny žijící legenda britský zpěvák Paul McCartney. Eru Beatles se sem nezažila, ale písničku Paula McCartneyho Young Boy si pamatuji ze svých školních let, kdy jsem byla Young Girl. Můžeme si tedy zahrát a bude Milanům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia děkujeme a také všem posluchačům. A zdraví tedy a písničku vybírá a posílá Sylvie z Prahy.

0: 221 554 222, tak to je číslo sem k nám do písniček, na které právě teď volá také pan Honza. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pro koho budeme hrát?
1: Já bych chtěl nechat zahrát hasičům z Holoubkova, kteří právě připravují 140. výročí, oslavy 140. výročí založení našeho sboru. Jo, je to spousta práce a za všechnu tu práci bych chtěl tímto způsobem poděkovat.
0: Takže hrajeme hasičům a písnička bude podle vašeho výběru Kabát a pohoda. Tak všechny zdravíme a přejeme hlavně tu pohodu. Mějte se naslyšenou.
1: Jo, děkuju.

To byla Pohoda od kabátu a teď nám píše Ota a Honza z Mirošova, kteří by rádi popřáli Milanu Vajnarovi k dnešnímu svátku. Přejí hodně zdraví a také lepší náladu a nechávají zahrát písničku Všechno nejlepší.

A teď jeden stručný vzkaz, který dorazil. Dobrý den, prosím, zahrajte Jiřince Vícové písničku Jen tak pro radost, ať má hezký den. Písničku od Pokáče posílá Milan.

0: na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a do písniček nám právě teď volá paní Marie. I vám pěkný den.
1: Dobrý den, já bych touto cestou chtěla nechat tuto krásnou písničku Bohouškovi, je mu dneska 6 let, z Poděbu, z Bohouškovi Švehoprovi. A to přeje Tepa Maruš, strejda Josef, maminka tatínek a dvě bráchové Jaroušek a Pepíček a děda z baby ze Staňkova. A všichni Švehoprojc ze Staňkova. Milý Bohoušku, všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví a to, co si přeješ, aby se tě splnilo. Děkuju, paní redaktorko.
0: Není zač, písnička je připravená, tak zdravíme Bohouška, tady je písnička od vás. Naslyšenou.
1: Ano, naschle.

No a ještě jeden vzkaz v písničkách pro vás stihneme vyřídit. Prosím, chtěl bych nechat zahrát své přítelkyně Petře z Chrástu, aby jí to v práci lépe utíkalo, že na ní myslím, a písničku posílá Lukáš. No a tím už dnešní písničky pro vás skončí. Po 13. hodině už Alex a host. Dnes bude hostem muzikálový zpěvák Marián Vojtko. Tak se mějte krásně, hezký den přeje a loučí se Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: 13 kamenů zmizelých instalovali na náměstí v Tachově. Rybáři mohou lovit na nádržích Hracholusky a České údolí i po půlnoci. Umožnila to výjimka. Dnes bude většinou skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. V Tachově instalovali první kameny zmizelých. Mají připomínat židovské obyvatele města, kteří zahynuli během druhé světové války. Mosazné kostky se jmény jsou součástí dlažby na náměstí Republiky, potvrzuje nezávislý místostarosta Tachova Jan Straka.
2: Jsme veřejnosti představili celkem 13 kamenů zmizelých u celkem 5 tachovských domů na náměstí Republiky. Je to vzpomínka na židovské obyvatele, kteří zde na náměstí v Tachově žili a stali se tady oběťmi holokaustu. Samozřejmě, když se člověk podívá, do jakých různých koncentračních táborů byli sousedi z jednoho náměstí odvezeni, tak to, co si všichni můžeme přát, je to, aby se to už nikdy neopakovalo.
1: Na nádržích Hracholusky a České údolí mohou rybáři lovit 24 hodin denně až do konce září. Umožňuje to výjimka ministerstva zemědělství. Od půlnoci do 4 hodin si ale rybář může ponechat jenom invazní nebo nepůvodní druhy ryb, pokračuje Petr Dimitrov z krajské pobočky Českého rybářského svazu.
3: Ty výjimky jsou na základě žádosti uživatele rybářského revíru. V letošním roce byly odůvodněné odlovem nepůvodních a invazních druhů ryb. Je to třeba střelička východní, slunečnice pestrá, sumeček černý nebo z těch nepůvodních teraz stříbřitý.
1: Dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze. 7 vojáků se tehdy několik hodin bránilo stonásobné přesile jen s pistolemi a nevzdali se. Nacistickým vojákům nakonec podlehli. Jeden z nich zemřel v boji a ostatních 6 nakonec obrátilo zbraň proti sobě. Karlovarská sklárna Moser letos opět vyrábí křišťálové globy pro Mezinárodní filmový festival. Pro letošní 60. ročník prestižní přehlídky připraví také kolekci váz, která připomene 90. výročí od narození prezidenta Václava Havla. Podrobnosti řekne ředitel sklárny Martin Dvořák.
4: Je to letos jubilejní ročník i kvůli tomu, že oslavujeme nedožitých 90 let Václava Havla a i u této příležitosti jsme se rozhodli podpořit tuto významnou událost tím, že jsme udělali limitovanou kolekci váz s podpisem Václava Havla a zároveň jsme vytvořili jeden unikátní dražební předmět této vázy ve větší velikosti, který potom bude dražit právě KVIF. Sport.
1: Mistrovství světa v hokeji v roce 2031 by se mohlo hrát v Praze a v Brně, pokud Česko uspěje s kandidaturou. Případná dějiště šampionátu upřesnil viceprezident Českého svazu letního hokeje Petr Bříza na svazové konferenci. Počasí. Čekejte většinou skoro jasno až polojasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky. Na Šumavě a v Pošumaví s malou pravděpodobností i bouřka. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Povane slabý vítr západních směrů a biozátěž je na Trojce, tady vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 27 u Třemošné na severním Plzeňsku bouralo osobní auto s nákladním, funguje kyvadlový provoz jedním pruhem. Dvě auta bourala na silnici 171 u obce Dražovice na Klatovsku. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo po druhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, ale o to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP, máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný, jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program, takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne, no.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: máme
0: naplní.
1: To ještě tak na rok, takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano.
0: Je to tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids, tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ s tenory. No.
1: Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že? Tak jako
0: zpomalím vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významný, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku, ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, ano, vlastně. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl. Když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá to, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se u nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně nebo

0: jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Sons, a to musí všechno dělat ty zaměstnanci. Takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon. Nemůžete posouvat. Přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahý věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
1: To byste si vydělali, že?
0: Určitě, určitě.
1: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson ji zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdeme. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: no, tak zhruba to už tak stejně.
1: A teďka si to můžou všechno tady spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, tak i v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště a
1: s věkem a ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí, ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje, a tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec, Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovémhle muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženichou, no a tak dále.
0: Ale to byly strašný. Takže si to vrací.
1: No, vrací ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh ty choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, si ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše. Takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové. Takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo. A který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál od roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající. No ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici. No co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný skosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
1: tak máme, a to jenom čtvrtka ještě.
0: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu? Zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, České Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního. Tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále. Všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsem se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama, takže na to se strašně těším a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to, všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva měsíce prázdnin. Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská nátura spod Tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení, to jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, tak to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás. Alex a host.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň nabízí finanční podporu pro budování zelených střech. Přes řeku Úslavu ve Zdemyslicích na jižním Plzeňsku povede nová lávka. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Plzeň podpoří budování zelených střech na panelových domech a dalších objektech. Žádat o dotaci je možné na projekty se střechami od 10 do 1000 metrů čtverečních. Město pak podle typu a rozlohy střechy přispěje až částkou 2200 korun na metr čtvereční. Pokračuje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Žádosti bude možno podávat až do 30. listopadu letošního roku. Budou posuzovány průběžně podle pořadí doručení a pochopitelně do vyčerpání té alokace, která je na to určena. Pro letošní rok je to 6 milionů korun, ale podle toho, jaký bude skutečný zájem, pak bude zváženo eventuální pokračování toho programu a navýšení té částky pro další období. Uvidíme, jak ten program bude úspěšný.
1: Novou lávku pro pěší postaví ve Zdemyslicích na jižním Plzeňsku. Povede přes řeku Úslavu vedle stávajícího silničního mostu. Původně obec chtěla historický most rozšířit o jednostranný chodník. Plzeňský kraj ale ve spolupráci s památkovým ústavem trvá na zachování jeho vzhledu a stávajících rozměrů. Proto finančně přispěje na novou lávku, říká náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN.
3: Ve Zdemyslicích je historický most, který se nedal rozšířit tak, aby na něm ve vozovce vznikla lávka, tak se obec domluvila, že lávku zainvestuje sama a my té obci teď přispíváme 2,4 milionu korun. Je to pro nás i výhodné z toho důvodu, že kdybychom opravovali most, tak bychom stejně museli udělat nějaké provizorní přemostění v hodnotě asi 3 milionů, takže jsme rádi podpořili obec, která udělá lávku, která bude trvalá.
1: Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Nejtepleji bude v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje. Tam mohou teploty překročit i 34 stupňů. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Zastupitelstvo Karlových Varů rozhodlo o vzniku nové komise, která se má zabývat prací s lidmi bez domova a na snížení počtu nepřizpůsobivých v ulicích města. Komise bude spolupracovat s odbory městského úřadu, oslovit chce neziskové organizace i zástupce církví. Návrh iniciovala zastupitelka za hnutí STAN Žaneta Salátová, která popisuje, čeho by měla komise dosáhnout.
4: Na jedné straně najít řešení, které by bylo komplexní, a na druhé straně mělo by řešit vlastně problematiku těch 20 lidí, kteří tady dělají největší problémy, a podívat se nějakým způsobem ze všech stran na tu jejich problematiku, jestli můžeme něco udělat jinak, než jsme dělali doposud. A vlastně jako cílem je mít prostě město bez bezdomovců. No.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí proti Jihoafrické republice a aby zůstali ve hře o postup, musí bodovat. Kapitán týmu Ladislav Krejčí mluvil o tom, jak je duel důležitý pro další vývoj ve skupině.
5: Samozřejmě tu situaci si moc dobře uvědomujeme, ale víme, jak to musíme zvládnout, jak je to důležitý zahnání do kouta. Jako dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale děláme na absolutní maximum. Víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turnaje.
1: Zápas Česko, Jihoafrická republika začne v 18 hodin našeho času.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a na horách 15 až 12. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku až 35 a na horách bude 27 až 30 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž bude na Trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Líni na Plzeňsku pozor na porouchané auto, počítejte se zdržením. Dvě osobní auta bourala na silnici 171 u obce Dražovice na Klatovsku a kyvadlový provoz funguje po dopravní nehodě na silnici 27 u Třemošné na severním Plzeňsku. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtvrt čtvrtek s datem 18. června už má za sebou 14 hodin a 5 minut. A v tento den, na roku 1882, se v Praze konal první všesokolský sled, což byla událost veskrze pozitivní, na rozdíl od 18. června roku 1942, kdy byl zradou Karla Čurdy odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Všech 7 tehdy zahynulo. Ale teď už k dnešku, krátce po půl třetí, zamíříme do Tachova, kde se usazovaly další kameny zmizelých. Nezapomeneme otevřít rozhlasové tržiště pro vaše inzenáty a už za chvíli v seriálu Co v učebnicích nebylo, prozkoumáme blíže sněhovou vločku, což přijde v počínajících tropech určitě vhod. Taky nadále příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete 2 identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český genius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český

rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 13 kamenů zmizelých instalovali včera a v Tachově. Mosazné kostky mají připomínat Židy, které nacisté nechali zavraždit za druhé světové války. Jejich osudy si připomeneme za chvilku. Teď jsou totiž na řadě
1: tipy pro volný čas.
0: Mám pro vás 4 nabídky. Například spolek Koncerty Plzeňsko uvádí ve Staré synagoze v Plzni od 19 hodin projekt Masív Katak, který propojuje staré indické umění s alternativně etnickou hudbou. Vystoupí v něm tanečnice Aneška Hesová a multiinstrumentalista Tomáš Reindl. Třetí promenádní koncert kapely 35. pěšího pluku Foligno se koná od 17 hodin u branky v Plzni. Vystoupí na něm i plzeňský majoretkový soubor Maršálky a zazní tam nejen polky, valčíky a koncertní skladby, ale i moderní hudba. Začíná také plzeňský festival Stepu. V centru města za Komerční bankou v Gétově ulici číslo 1 se od 17 hodin roztančí stepaři a od 17.30 mohou diváci shlédnout vystoupení stepařských studií před Západočeským muzeem v Kopeckého sadech. A v kostele svatého Vavřince v Klatovech začíná nová výstava českých autorů, tvořících v regionu západních Čech. Jmenuje se Společné cesty 14 a představuje díla formou instalace ve specifickém sakrálním prostoru barokního kostela. Tolik pár dnešních tipů. No a teď si Marie Rotrová bude chvíli hledat ve vesmíru příhodné těleso.

0: Jsou 3 minuty po 2:30, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. 13 mosazných kostek můžete nově najít před několika domy na náměstí Republiky v Tachově. Jsou to takzvané kameny zmizelých, které poprvé město nechalo instalovat ve spolupráci s Muzeem Českého lesa a spolkem Tamus. Kameny v dlažbě mají jména a připomínají lidi, které se nacistický režim pokusil navždy vymazat z historie. V plzeňském kraji je Tachov teprve 6. městem, které se k celosvětovému projektu připojilo.
1: Karl a Stefanie Greenhutovi provozovali tady v tom domě obchod s smíženým zbožím. Oba přišli do Tachova ze spáleného Poříčí. Měli 2 dcery, ta Valerie teda možná přežila, a Elíze nepřežila určitě, protože ta byla zavražena v izbici.
2: Václav Red Chvátal, ano. Předseda spolku ano. Tamus.
1: Kameny se pokládají těm, kteří je přežili.
2: Lidi, které si dnes připomínáme, máte představu, jak a kde skončili?
1: No, to se ví úplně přesně. U hodně z nich máme poznámku, že zemřeli v Terezíně v getu. Hodně jich bylo odvlečeno samozřejmě do vyhlazovacích táborů. Hodně se tam zmiňuje Izbica, Treblinka taky, Osvětím samozřejmě. Tam potom, pokud nevíme přímo ten datum úmrtí, tak se počítá datum transportu.
2: A jak silná byla komunita Židů tady v Tachově?
1: Jak kdy? Kulminovalo to na konci 19. století a na tom seznamu, který je 1906, to bylo 305, jestli si dobře vzpomínám.
2: A po druhé světové válce?
1: Po druhé světové válce, myslím, že jenom 2 přežili a vrátili se dočasně. No.
3: Těch 13 kamenů, které tady představujeme, tak jsou jen takovou malou připomínkou mnohem většího počtu obětí, protože v Muzeu Českého lesa v Tachově máme od roku 2006 instalovanou pamětní desku dohledaným obětem holokaustu a těch je tam bezmála 140. Ona to byla vlastně velmi pestrá směsice. Byl tady advokát, byl tady provozovatel nějakého malého obchodu nebo většího obchodu, byli tady i židovští velcí továrníci.
2: Doplňuje Jana Hutníková z Muzea Českého lesa v Tachově.
3: A většinou jsou to lidé, kteří v roce 1938 na podzim odešli do českého vnitrozemí, do Plzně nebo do Prahy, doufají, že se zachrání, a to jejich doufání bohužel se nenaplnilo.
4: Dnes jsme veřejnosti představili celkem 13 kamenů zmizelých u celkem 5 tachovských domů na náměstí Republiky. Je to vzpomínka na židovské obyvatele, kteří zde na náměstí v Tachově žili a stali se tady oběťmi holokaustu.
2: Doplňuje nezávislý tachovský místostarosta Jan Straka.
4: Ty kameny zmizelých, byť je to místo, které nese vzpomínku na velice tragické události, tak se stalo součástí veřejného prostranství, které je žité lidmi, a tak vlastně není náhodou, že se stalo součástí třeba i před zahrádky u kavárny nebo drobného posezení před nechtovým studiem. Tohle nám vlastně nevadí a ty lidé při pití kávy si můžou připomenout něco, co sice je tragické, ale zároveň je to prostě součástí historie našeho města.
2: Jaký odkaz z toho plyne?
4: Samozřejmě, když se člověk do tohoto tématu zabere, podívá se, do jakých různých koncentračních táborů byli sousedi z jednoho náměstí odvezeni, tak si uvědomí, jak děsivá věc se stala. Opravdu to, co si všichni můžeme přát, je to, aby se to už nikdy neopakovalo, aby nikdy jsme nedali podporu něčemu, co by vedlo k násilnostem.
2: Další kameny zmizelých by se tady v Tachově měly v budoucnu ještě pokládat. Z Tachova Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Tak už mám před sebou starou dobrou propisovací tušku, abych si mohl zapisovat vaše telefonní čísla. Svoje inzeráty jako obvykle voláte na 221 554 222. Pustíme se do toho, protože už bychom tam někoho zase měli mít. Dobrý den.
4: Dobrý den, já si vypnu rádio, prosím vás. Koupili bychom, jestli by někdo měl heligonku, dřevěnou harmoniku, aby měla 21 klapek a basy, aby měla 8 basů, dřevěnou a cenu respektuji. Dále bych prodala po starším pánovi málo použitou sekačku. Je to na delší trávu, docela bychom jsme jí dali levně. A dále známky z roku 1890 až do roku 43. Na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji 722 249 923. Děkuji za zprostředkování. Naschledanou.
3: Zapsali jsme to, naschledanou. A teď jste na řadě vy. Dobrý den.
5: Dobrý den. Si zastavíme radio. Prosím vás pěkně, abych prodala troje dveře do dvou třetin zasklené. Dvoje jsou levé a jedny pravé. Je to prostě nalakovan jako bříza nebo dub, něco takového, já nebych to řekla. Když byste byl tak hodný a na telefon 728 082 352 levně, děkuji.
3: Takže troje dveře na čísle 728 082 352.
5: Děkuji vám moc krát.
3: Naschledanou. A číslo 3. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já můžu inzerovat?
3: Posloucháme.
6: Prodám tempou soupravu ze zdravotních důvodů. Skládá se z nafukovacího stanu, který je možno napojit na auta, jako je typ Berlingo nebo Peugeot Rifter a podobně. Dále jsou k tomu dvě karimatky, jednou použité, skřínka na nádobí skládací, skládací stolek a čtyři žedličky, koberec do stanu, stan může stát i samostatně. Cena dohodou. Číslo 739 030 698. Tachov.
3: Ano, máme to. 739 030 698. Ať to vyjde.
6: Děkuji. Naschledanou.
3: Naschledanou. A teď jste na řadě vy. Dobrý den.
7: Halo. Dobrý den. Já bych prosím vás darovala za odvoz televizi uhlopříčka 80. Je to Plzeň a je to na telefon 607 218 067. Děkuji.
3: Takže jenom za odvoz televize na čísle 607 218 067 a je to v Plzni, jste říkala, ano?
7: Ano, Plzeň.
3: Tak hezký den, naschledanou.
7: I vám, naschledanou, děkuju.
3: No a to byl také poslední telefonát v dnešním rozhlasovém tržišti. Jako obvykle, kdo se nedovolal, tržiště tady bude zase zítra, tedy v pátek odpoledne na stejném telefonním čísle.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel. Měl.

0: technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: U Plas pokračuje stavba silničního mostu přes údolí řeky Střely. Na úřadu práce v Rokycanech bude zítra cvičení policie. Lidé mohou slyšet střelbu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky a teploty do 35 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Předáním staveniště navazujících komunikací pokračují silničáři na stavbě téměř půl kilometru dlouhého mostu přes údolí v Plasích na severním Plzeňsku. Harmonogram prací dnes potvrdil manažer dobrovolného svazku obcí při silnici číslo 27 na severním Plzeňsku Rudolf Hosman.
3: Nejzásadnější bylo to, že už probíhá stavba jednoho z největších mostů v České republice v Plasích s tím, že navazující komunikace před a za mostem se bude předávat staveniště příští týden.
2: Policisté budou mít zítra dopoledne cvičení v prostorách úřadu práce v ulici Palackého v Rokycanech. Nacvičovat budou obranu proti útoku aktivního střelce. Lidé mohou od 9:30 do 12 hodin v souvislosti se cvičením slyšet střelbu, upozorňuje policejní mluvčí Eva Červenková.
4: Policie České republiky chce předem uklidnit obyvatele města, pokud byste v této době zaznamenali zvuky připomínající střelbu nebo větší počet policejních služebních vozidel, abyste se neznepokojovali, neboť se bude jednat pouze o nácvik našich činností.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Českého rozhlasu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Ani ji neuvádí na svých stránkách Ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Ministerstvo tvrdí, že letos dalo peníze na nábor nových pracovníků každému, kdo požádá. Člen vedení Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lukáš Knap říká, že o takové možnosti organizace nevěděly.
5: Argumentace ministerstva působí tak trošku paradoxně, protože na jedné straně deklaruje transparentnost, no ale odmítá nám zveřejnit samotný mechanismus, podle kterého vlastně přerozděluje téměř 2 miliardy veřejných prostředků.
2: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel. Pracovníky prý začíná schánět a na propagaci také pracuje.
0: Sport.
2: České volejbalistky prohrály v Lize národů i druhý zápas na turnaji na Filipínách. Po Itálii prohrály 0-3 na sety i se Spojenými státy americkými a v dalším zápase je zítra čeká Japonsko. České fotbalistky se v prvním kole baráže o účast na mistrovství světa utkají se Skotskem. V případě postupu je čeká vítěz souboje Švédska s Litvou. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a na horách 15 až 12. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku až 35 a na horách bude maximálně 30 stupňů. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž je na Trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Silnice 2/180 v Čeminech na severním Plzeňsku je uzavřená pro těžká nákladní auta. Stavební práce tam potrvají do konce listopadu. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pokusy, technika, umění, ale hlavně zábava. To vše vystihuje den se Západočeskou univerzitou, který byl dnes v Klatovech. Co se tam dělo a jaká tam byla atmosféra, to se dozvíte tady v reportáži Českého rozhlasu Plzeň zhruba tak po půl čtvrté. Do té doby si třeba ještě můžete zasoutěžit. Půjde opět o jednu zajímavou audioknížku. No a za pár minutek další díl našeho seriálu Příběhy nejen šumavské, kde přijde tentokrát napřed přes město Rejštejn. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké čtvrteční odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Město Rejštejn na břehu Otavy patří mezi nejmenší města v republice. Žije tady okolo 250 obyvatel. Mezi turisty nepatří mezi ty nejvyhledávanější cíle na Šumavě. Většina lidí městem jen projde směrem na Srní, Modravu anebo k Vildu. Přitom Rejštejn se svým okolím nabízí opravdové skosty, například Majerovu skálu. Její příběh přinášejí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské.
2: Město Rejštejn nepatří jen mezi čtyři nejmenší města v Česku, ale i mezi ta nejstarší sídla na Šumavě. První zmínky o Rejštejnu jsou známé už z první poloviny 14. století, kdy se tu usídlili zlatokopové.
3: O dvě století později byl Rejštejn povýšen na samostatné královské horní město. Když pak došlo k útlumu těžby zlata, zabydleli se tu skláři.
2: Město se rozkládá u řeky Otavy doslova vklíněné mezi ostré svahy, ze kterých ční mnohé skalní výstupky. Jedním z nich je i Majerova skála, která se nachází na východním svahu nad obcí. Právě tady měl podle legendy sídlit bohatý sedlák Majer.
3: Hospodaření mu šlo výborně a špatně se neměl, ale trpěl zlou nemocí, lakotou. Jednou přišel do dvora starý žebrák, aby zkusil vyprosit na hospodáři nějakou drobnou almužnu. Znal Majerovu pověst lakomce a tak byl překvapen, když místo psů přilétl ze světnice celý uzlík darů.
2: Žebrák několikrát poděkoval a v úžasu pospíchal domů, aby se rodině pochlubil s nečekaným úspěchem. Když však před zraky blízkých uzlík rozvázal, zjistil, že Majer si z něj ošklivě vystřelil. V plátenku bylo jen kamení od cesty.
3: Starý žebrák se červenal a styděl, ale nejvíce jej ovládl hněv, neb takovou si nezasloužil. V rozčílení především proklel sedláka Majera i s dvorcem, všemi jeho polnostmi a lesy.
2: A tu se ozval na vrchu hrozný lomos. Kopec se mohutně otřásl, země popraskala a Majerův dvůr se propadl do země i se svým majitelem. Není známo, zda k úhoně přišel ještě někdo další, ale sedláka Majera nenašli a už ho nikdy neviděli. Snad tato událost dala vzniknout skalám i haldám kamení.
3: Na Majerovu skálu si můžete v pohodě vyšlápnout, jen je potřeba počítat s velkým převýšením, ale vyhlídky ze skály za tu cestu stojí. A když budete mít štěstí, narazíte na volně putující cedulku připomínající Járu Cimrmana.
2: Stojí zde 1. srpna 1914

0: 15 hodin na 19 minut tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň dospívali Smoky a já mohu zahájit dnešní odpolední soutěž. Už můžete volat na číslo 221 554 222. Mám tady připravenou hodně zajímavou audioknihu, která se jmenuje Koruna a jsou to takové příběhy ze života britské královské dynastie z let 1947 až 1955. Určitě zajímavé poslouchání. Tak, 221 554 222. Koho tam máme? Zjistíme záhy. Haló, haló, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady je Milada z Jižní Čechy a vás zdravím do Plzna, Plzeňsko.
0: Milado, zdravíme Jižní Čechy také. Máte ráda tyhle ty příběhy z královské dynastie?
1: No, budeť by ne.
0: Kdo by neměl, víte? Hleďte, na obalu téhleté audioknížky, kterou můžete vyhrát, je Alžběta II., čili královna, která tady vládla 70 let, pokud vím, což je asi nejvíc evropských panovníků. Ale otázka pro vás, Milado, zní, jestli víte, kolik ta Alžběta II. Měla dětí. Dám vám dokonce možnosti, tak budu na vás hodný, ano? Takže buď za A2, nebo za B3, nebo za C4. Jak to bylo s tou Alžbětou, no? 2, 3 nebo 4? Co vy na to?
1: Tak oni byli takový jako...
0: Oni byli takový jako princové.
1: Plodný, no, já nevím, jak bych to řekla, já jsem hledala to správné slovo.
0: Tak, 2, 3 ale... nebo 4, jdeme na to.
1: Helejte, víte co, ne, já zůstanu při zemi, dejte tam 2, ať to dopadne, jak chcem, je to jedno.
0: Nedopadlo to dobře, Milado, bohužel. Víc než 2 měla Alžběta II.
1: Jo, já jsem to říkala, že jo, že byli plodní.
0: No, nejdřív říkáte, že byli plodní a pak dáte to nejmenší. Nevím, no. Ale rád jsem vás slyšel, mějte se hezky, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
0: Tak, kdo to teď dá, už je to 50 na 50, koho tam mám, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza.
0: Honzo, tak jak je...

0: to s těmi dětmi královskými?
1: Já si myslím, že 4.
0: Myslíte, že 4?
1: Mm.
0: A to si myslíte úplně správně.
1: Jo, super.
0: No a dokázal byste je vyjmenovat? Tak já vás nebudu trápit. Současně vládnoucí Karel III. Charles, že jo, princ Charles, pak měla jednu princeznu, princeznu Anne, a pak jsou tady ještě mladší princové Andrew a Edward, dohromady 4.
1: Jo.
0: Každopádně pro vás to znamená výhru, mně stačila ta číslice, to vyjmenovávání už bylo jaksi navíc, a já vám k tomu gratuluju a zůstaňte mi chvíli u telefonu.
1: Děkuju moc, naschledanou.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Čím se asi lidé utírali v minulosti, ještě před vynálezem toaletního papíru?
1: Listem, novinama, kůrou ve stonu, utírkou, kabátem, kamenem, mejdlem, buď rukou anebo stůl.
2: A ještě nějakýma ručníkama.
3: Botou.
2: Vlasama.

0: Jsou 3 minuty po 3:15, tady je Český rozhlas Plzeň a teď na chvíli zamíříme do Klatov. Od atomu poblesk, živá archeologie, gaming v čase, anebo to v lavicích nezažiješ, tak tohle jsou názvy některých programů, které právě do Klatov přivezla Západočeská univerzita v Plzni. Tamní náměstí míru se dnes díky tomu proměnilo v otevřenou laboratoř plnou vědy, techniky a hlavně zábavy. A nenechali si ho ujít desítky škol z celého Klatovska.
1: Další dvojka, kdo si to chcete zkusit?
2: No tak šup na to.
1: A 10 vteřin běží. Tohle to tě bliká, to právě od elektrárny. Nechcem. Tady taky. Ono je to těžký.
3: Vědecký pracovník Bohumil Skala tady dává dětem pokyny u kol.
4: Děti tady zkouší vyrábět elektřinu na kolech s generátorem a zkouší tak jako elektrárna dělat pořád konstantní výkon, ale je to dost těžký a málo k tomu se to podaří. Ta slečna teďka dokonce se tady snažila vyrábět 0,5 kW a fakt to teda vydržela, to je neuvěřitelné a to tvrdí, že nedělá žádný sport.
3: No z kola tady právě slezli kluci Honza a Marcel, tak co?
5: Vyzkoušeli jsme si, jak hodně musíme šlapat, jaký je to namáhavý, když vyrábíme elektřinu.
3: A 11letý Marcel, tak co ty?
6: Bavilo mě tady to kolo a ty počítače.
3: No co jsi jim říkal těm počítačům? Ty už jsou trochu jiné, než máte vy, ne?
6: No trochu jo. Trochu starší byly a bylo to zajímavé.
1: A odstartováno.
3: Kolik je ti let, Niky?
7: 10. Budeme 11 v neděli.
3: V neděli tě bude 11, takže skoro 11letá Niky.
7: My jsme zatím byli u chemie a u těch počítačů, ale jak se takhle koukám, tak vypadá to hezky.
3: No co chemie, co jsi tam viděl?
7: Jo, to je hustý, vyrobili jsme si tady neviditelný písmo a je to dobrý.
3: Děti ze základní školy v Plánické ulici doprovází asistentka Jana Houstráten.
8: Já jsem na téhle akci poprvé a jsem z ní nadšená. Moc se mi to tady líbí, je tady spousta aktivit pro děti.
9: Takhle? No, aby jsme se dostali sem.
3: Sedmačka Marie, tady hraje deskové hry.
10: Já docela ráda hraju deskové hry, ale tahle jakoby je docela nová. Musí se o toho dost jako přemýšlet.
11: Dneska už na informatice rozvíjíme informatické myšlení.
3: Zbyněk Filipy u stanoviště fakulty pedagogické.
11: A vlastně ukazujeme ty deskové hry učitelům, aby je používali přímo ve výuce jako učební pomůcku a nejenom jako nějakou odlehčenou zábavu, třeba takhle pro červen, když je konec roku.
12: Pro návštěvníky v Klatovech jsme připravili 30 expozic.
3: Procházíme stánky s mluvčí Západočeské univerzity Andreou Čandovou.
12: Cílem je ukázat, že věda je všude kolem nás, že pro každého z nás, že může bavit malé i dospělé a že má mnoho podob. Takže věda je například informatika, jsou to robotická vozítka, je to ale i chemie, je to umění, jsou to třeba i chytré textilie, které pomáhají zdravotníkům a záchranářům. Takže doufáme, že si tady z programu vyberou všechny generace.
3: Proč vlastně od dny s Západočeskou univerzitou?
12: My jsme před 2 lety zavedli model, kdy vždycky v červnu se snažíme vyjet do regionu a vyjíždíme i proto, že víme, že chytré zvídavé děti nejsou jenom v Plzni. Jsou právě i v těch regionech. A vždycky v září přejdeme do Plzně, kde to děláme ve větší míře, kde skutečně vystěhujeme celou tu univerzitu na plzeňské náměstí a ukážeme, co všechno máme.
3: No a ten zmíněný den se Západočeskou univerzitou v Plzni bude až v příštím školním roce, konkrétně 11. září. Sklatov Jitka Englová, Český rozhlas.
13: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak a teď bych tady měl jednu pozvánku. V sobotu 20. června se totiž bude u plzeňského Košuteckého jezírka konat pozoruhodné představení v rámci festivalu Tanec Praha. A teď mám u telefonu jeho ředitelku Ivonu Krojcmanovou. Ivono, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak to představení má název Mizu, jestli to říkám dobře, což asi bude japonsky, tak o co se tedy konkrétně jedná?
1: Tak Mizu znamená jednoduše voda a vytvořila ho Japonka Sachi Noro, která pracuje ve Francii s velice zajímavým týmem, má tam výtvarníky a loutkoherečku. A oni dali dohromady takový koncept výtvarné instalace na vodní hladině. Ta instalace probíhá tak, že oni vyrobí nádhernou loutku ve tvaru lidského těla, ženy, a ta loutka je vyrobená z ledu. A taková loutka se vám začne vznášet nad tou vodní hladinou, vede ji loutkoherečka. A Sachi Noro je zároveň novocirkusová umělkyně a tanečnice, která s tou loutkou komunikuje. A protože jsme uprostřed léta, tak je jasný, že ten led se nám pomalinku začne rozpouštět. A zůstává vám ta pomíjivost života vlastně před očima, ale zůstává v takovým poetickým obraze, který musím říct, že se nesmírně líbil našim divákům tady u Prahy na Vltavském rameni a dneska ho hrajeme ve Varnsdorfu, takže musím říct, že to je něco nezapomenutelného, protože ta kombinace lidského těla, ledové loutky a fantastické loutkoherečky je prostě famózní.
0: No navíc na sobotu jsou hlášeny opravdu tropické teploty, tak to se bude rychle roztávat tedy loutka.
1: Zůstane nám kostra, nebojte se.
0: No takže zní to opravdu hodně zajímavě. Kdo by se tam chtěl jít podívat? Platí se tam nějaké vstupné nebo jak to je?
1: My jsme samozřejmě rádi, když nám přispějou diváci dobrovolným příspěvkem, což mohou udělat přes webové stránky tanecpraha.cz. A zároveň můžu ještě pozvat po tomhle představení, které už od 15 hodin na Košuteckém jezírku, tak je mohu ještě pozvat do Kladru, protože v tom nádherném prostředí kláštera Kladruby uvádíme ten týden večer, sobotu, Come Neve, což je italská choreografie Adriana Bolognina. A vytvářejí dvě tanečnice v kostýmech, které háčkovaly italské ženy během covidu. A ty kostýmy pro změnu zase připomínají ledové vločky, sněhové vločky. Takže z ledu se můžeme přesunout ke sněhu, ale v nádherném prostředí Kladrubského kláštera.
0: Tak na pozoruhodná představení vás zvala ředitelka festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová. Ivono, díky, tak ať to všechno klapne.
1: Děkujeme, přejte nám krásné počasí a užívejte léta s tancem.

Možná, že to také sledujete, možná, že se na to také těšíte. Noc s operou v plzeňském Lochotínském amfiteátru se kvapem blíží. Muzikál Mamma Mia roztančí diváky hned třikrát a budou o toho i naši zítřejší hosté, totiž Lumír Olšovský a Viktorie Tanglerová. Jaké role a úkoly tam mají, co všechno se ještě musí do premiéry naskoušet, vylepšit, vyřešit, můžete poslouchat zítra dopoledne po 10. hodině. Nicméně humoriáda, ta tady bude už za chvíli po hodině 16. po dalších aktuálních zprávách Českého rozhlasu Plzeň a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Libuše Švormová. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy sami rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika a nebo někoho jiného. Každopádně teď tady můžete slyšet ještě Vladimíra Mišíka, no a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

0: kázání o tom, co brzy už musí se stát.
1: Věděli jste, že součástí obce Kařes v okrese Rokycany je osada Pětidomí? Skupina domů byla původně zřízena pro lesní vysloužilce. Pětidomí je tvořeno 18 domy a trvale je osídleno asi 19 obyvateli. Žil zde svého času zeť Bedřicha Smetany a také operní pěvkyně Marie Gertnerová. Dnes je Pětidomí turistickou křižovatkou. Vedou sem 3 značené turistické trasy ze 6 směrů.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Plzeňsku bude zítra podle meteorologů až 35 stupňů Celsia. V Janovicích nad Úhlavou dnes otevírají koupaliště. Pátek bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V Plzeňském kraji by mohly přesáhnout dnes 31 a zítra až 35 stupňů. Podle záchranářů jsou nejvíce ohroženi lidé s cévním a srdečním onemocněním nebo malé děti. Pozor by si ale měli dát i seniori a diabetici. Jak se v horkých dnech chránit, popisuje plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmě nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
1: Koupaliště v Janovicích nad Úhlavou dnes zahajuje sezonu. Podle starosty Michala Linharta zvoleného za STAN se město před sezonou zaměřilo hlavně na údržbu a opravy zařízení.
3: Letos jsme měli nějaké poruchy, čerpadel a takové maličkosti. Jinak novinky jsou bohužel pouze ty, že zdražujeme mírně vstupné se 70 na 90 korun. Je to především kvůli elektrické energii, která je opravdu drahá a to čištění té vody je opravdu náročné.
1: Předseda opozičních starostů Vít Rakušan pozval zástupce prezidentské kanceláře na další schůzku k budoucnosti veřejnoprávních médií, kterou jeho hnutí organizuje. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Účast na jednání už podle Rakušana přislíbili ředitelé České televize a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral i šéfové opozičních stran. Vláda v pondělí schválila návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce od příštího roku financovat ze státního rozpočtu. Opozice i ředitelé obou veřejnoprávních médií to kritizují. Kulatý stůl bude podle Víta Rakušana 1. července.
4: My chceme od šéfů veřejnoprávních médií slyšet, co tahle legislativní změna bude znamenat. Co bude znamenat pro to, jak budou pracovat. Budou se vytvářet dokumenty, bude na sportovní přenosy, budou moci plnit veřejnoprávní média svoji roli, aby v krizových chvílích poskytovali informace i v regionech, když se budou rušit regionální vysílání.
1: Vít Rakušan se podle svých slov chystá pozvat na jednání i zástupce koalice. Sport. Tenistka Karolína Plíšková postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do čtvrtfinále. Američanku McNallyovou porazila 2-0 na sety. V Berlíně se pak mezi nejlepších 8 hráček dostala Linda Nosková, která přehrála Francouzku Perryovou 2x6-2. Počasí. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku až 35 a na horách bude 27 až 30 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž bude na Trojice, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Tachově v ulici Panenská pozor na stavební práce a s tím související dopravní omezení. Jeďte tam opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: králíkají.
6: Slepme z toho ostruda.
7: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
8: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
9: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
8: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu z knížek a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švormové.
9: Ta tvoje.
8: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katým... Promiňte, Blaničko, já mám se Katinka.
3: Katinka.
2: Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí. Než aj mi našli! Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako...
3: Co?
2: Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří.
4: To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano to. Je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím. A sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň. No. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva. No,
4: ty mě chceš vyprovokovat?
2: Ale
4: moment, moment, buchty, ty si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno. Podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: Já se sem vrátím, ale to nikdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaneč.
2: A žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... Na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty si naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. Jde to dolů a je to hned změna okamžitě v prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady se hraje každý den něco něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve volali, technika na scénu, bourat. No,
0: tak, tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička mimochodem. Můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku? A nebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného? To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
3: Humoriáda.

0: Pražského léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Švoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já vás zdravím. Zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Už po něm.
3: Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale
6: něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, že já nevím, nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, a to je jedno, to je jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady Rova Mysovec, Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou,
7: a Patriku, je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky z té dovolené a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlovnější byla, zase já ne, že jo? Tak on, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa, sem budeme chodit.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a

0: Ta ze strany tatínka, to byla velmi noble dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici. A my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To ano. Bylo jako její téměř zaměstnání.
1: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo účetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka do písnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
0: No to je právě ono, že přece to tak bylo, měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
1: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Pavlem Trámičkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
2: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
1: No jo.
2: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
1: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
2: Antonie Střerová.
1: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
2: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
1: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
2: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
1: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
2: Do Berouna.
1: Libuško?
0: Ano, potvrzuju.
1: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
2: Ano, ne, nebolelo.
1: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
2: No, jestli můžu, tak na děnku.
1: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat, ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
0: Naslyšenou Toničko.
2: Pozdravuju.
1: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel, ano. Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je, a kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1. A v něm zpíval Karel Černoch. A to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: The Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to The Vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářský evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde četl, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodnutí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda znaspamět spoustu básní, které jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout, něco přednést,
2: pobavit? Když někde přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím někdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky, poezie?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno, důležité je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

Ať se na hoconský šípy najmou to dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kde se málem utopím, ať se na huconský šíky najmout dám. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

kdo chce zhrbnout, třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jíky najmou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
2: No, Aranka Plzeň.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
1: Dobře, píšeme jim bod té trojici, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: ano.
4: den.
3: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
1: Píšu Ačko.
4: Dáme.
1: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už povysila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
5: Dobrý den, Božina Zežace, zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
4: Dobrý den.
5: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
1: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
6: Dobrý den, Brněz Martina.
1: Ano.
6: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
1: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
7: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
8: V Lipníku nad Bečvou.
7: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
9: Dolar.
7: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
9: Co Čech, to dolar.
7: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, ten napsaný. Platí rčení, no.
9: Co Čech, to disc jockey.
7: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
9: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
4: Ano.
9: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
4: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
10: Co?
4: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
10: No byl open.
4: Byl open.
10: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
4: Ano, byl vlastně open, by se
9: dalo. Zeptám se jinak.
4: Ano.
9: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: Lehce jako.
10: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumě.
4: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
10: Tady.
4: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
10: A kde vyrábíme lodě?
9: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
4: zajímalo,
10: takže
4: nám,
10: on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
11: desku?
1: No,
11: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče, mně to stačí v rádiu, já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
1: Zpívala jsi i někdy?
11: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
1: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
11: Může.
1: To je varianta
11: ráda.
1: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMS-ce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMS-kaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje, vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme, s Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu, čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale... Chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se jedno v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mručka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky.
3: No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, nebo ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo, herců je dost.
2: Herců je dost a obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape.
3: Děkuju.
2: Moc závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla, Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím. Mějte
1: Děkuji.
4: Se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honza Zvrkavě, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už je dalším hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dabing, takže o dabinku bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj.
7: Láďo, tak
8: vy zdravé.
7: Vy zdravé.
8: Tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono asi to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnul, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam co přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je bizuš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijde, a celé Španělsko ať povstane proti Francouzům a tečlo. 3, 2, 1, klap a já říkám najednou, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh. A ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to... Jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a ty přichází to místo a on propíchne, já říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píchne, Ježíši, ty si propích košilku, já si můžu píchne, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit, taky tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu bezí svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní, já se nepomínám, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jako, tam se dělá a teď to skončilo. A my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, No, dobrý. Ale... Vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, Ježiši Kriste, teď, jak mu tam propíte, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. A já? A ten Vítěz říkal, teď mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu. A teď najednou přijde to místo a najednou se znovu ozval. Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se ještě takhle už smál, protože to bylo divné. A ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
6: Já to slyším znovu. Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme. Ano, doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Voda v koupalištích v Plzeňském kraji má na startu sezóny dobrou kvalitu. Přes řeku Úslavu ve Zdemyslicích na jižním Plzeňsku povede nová lávka. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Dobrou kvalitu vody mají na začátku letní sezony venkovní koupaliště v Plzeňském kraji. Mírně zhoršenou, která ale nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici pouze v plzeňském jezírku Košutka a v rybníku Babylon na Domažlicku. Ostatně sledované koupací plochy v kraji mají podle hygieniků kvalitní vodu. Jak uvedl hydrobiolog Jindřich Duras, výbornou kvalitu vody s vysokou průhledností má u hráze přehrada Hracholusky. Nová lávka pro pěší vznikne ve Zdemyslicích na jižním Plzeňsku. Povede přes řeku Úslavu vedle stávajícího silničního mostu. Původně obec chtěla historický most rozšířit o jednostranný chodník. Plzeňský kraj ale ve spolupráci s památkovým ústavem trvá na zachování jeho vzhledu a stávajících rozměrů. Proto finančně přispěje na novou lávku, říká náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN.
3: Ve Zdemyslicích je historický most, který se nedal rozšířit tak, aby na něm ve vozovce vznikla lávka, tak se obec domluvila, že lávku zainvestuje sama a my té obci teď přispíváme 2,4 milionu korun. Je to pro nás i výhodné z toho důvodu, že kdybychom opravovali most, tak bychom stejně museli udělat nějaké provizorní přemostění v hodnotě asi 3 milionů, takže jsme rádi podpořili obec, která udělá lávku, která bude trvalá.
2: Obce, města a soukromé firmy budou moci znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení, představila ho dnes ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Podle ní ministerstvo nabídne dalších zhruba 6 miliard korun, zejména pro žadatele, kteří v minulém období neuspěli. Města a obce se budou moci přihlašovat od konce letošního roku, říká Mrázová.
4: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu Dostupné nájemní bydlení z národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
2: Program je určený na rekonstrukce nebo výstavbu nových bytů. Obce v něm dostávají výhodný úvěr a také dotaci, která pokrývá část nákladů. V lokalitě pak musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Sport. Novým trenérem fotbalistů Slovanu Liberece se stal Branislav Fodrek. 45-letý slovenský kouč nahradil odvolaného Radoslava Kováče. Severočeši o tom informují na webu. Čeští fotbalisté nastoupí do druhého zápasu ve skupině mistrovství světa. Po úvodní porážce s Jižní Koreou je dnes od 18 hodin českého času čeká Jihoafrická republika. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a na horách 15 až 12. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku až 35 a na horách maximálně 30. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby jeho zátěž na Trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Osobně auto bouralo s autobusem na silnici 27 na trase Kokšín-Švihov na Klatovsku. Na silnici 203 u obce Blatnice na severním Plzeňsku se srazila 3 osobní auta, na místo jeli složky IZS. A na dálnici D5 ve směru na Prahu havarovalo osobní auto do svodidel, je to kilometr 48 u Mýta na Rokycansku, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: 4,5 minuty po 17. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Plzeň vítá Ondřej Kapic. Ve čtvrtečním vydání Dne v kraji vás nejprve zavedeme do Tachova, kde včera instalovali 13 kamenů zmizelých. Mosazné kostky v dlažbě nově připomínají židovské spoluobčany, které se nacistický režim pokusil navždy vymazat z historie. Poté se přesuneme do Klatov, kde se na náměstí Míru díky Západočeské univerzitě proměnilo v otevřenou laboratoř plnou vědy, pokusů a techniky, kterou si nenechali ujít desítky škol. Ovšem se dozvíte podrobnosti.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
5: V následující hodině vás čekají nejen reportáže z dění v Plzeňském kraji, ale také povídání s meteorologem o počasí a samozřejmě příjemná hudba, přičemž hned po první písničce vám nabídneme kompletní a přehledný souhrn dnešních událostí, tedy kapela Kabát.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Štěpánka Zíková.
2: Hezké odpoledne. V Tachově instalovali 13 kamenů zmizelých. Mají připomínat židovské obyvatele města, kteří zemřeli během druhé světové války. 13 mosazních kostek město nechalo instalovat poprvé ve spolupráci se spolkem Tamus a s Muzeem Českého lesa. V Plzeňském kraji je Tachov teprve šestým městem, které se k celosvětovému projektu připojilo, říká Václav Chvátal, předseda spolku Tamus.
3: Kameny se pokládají těm, kteří je přežili. U hodně z nich máme poznámku, že zemřeli v Terezíně v getu. Hodně jich bylo odvlečeno samozřejmě do vyhlazovacích táborů. Po druhé světové válce myslím, že jenom dva přežili a vrátili se.
2: Podrobnosti v našem vysílání už za chvíli. Náměstí Míru v Klatovech se dnes proměnilo v otevřenou laboratoř plnou vědy, techniky a zábavy. Den se Západočeskou univerzitou si nenechali ujít desítky škol z celého Klatovska, říká vědecký pracovník Bohumil Skala.
4: Děti tady zkouší vyrábět elektřinu na kolech s generátorem a zkouší tak jako elektrárna dělat pořád konstantní výkon, ale je to dost těžký a málo k tomu se to podaří.
2: Více uslyšíte v našem vysílání ještě v této hodině. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V Plzeňském kraji by mohlo být zítra až 35 stupňů. Podle záchranářů jsou nejvíce ohroženi lidé s cévním a srdečním onemocněním nebo malé děti. Pozor by si ale měli dát i seniori a diabetici. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli dostatečně pít. Plzeň nabízí finanční podporu pro budování zelených střech. Využít ji mohou například sdružení vlastníků bytových jednotek i další vlastníci nemovitostí. Město na projekt vyčlenilo 6 milionů korun. Snahou je zlepšovat mikroklima, zadržovat dešťovou vodu a omezovat negativní dopady letního přehřívání. Žádosti bude možné podávat do 30. listopadu. Nový čtyřpodlažní dům se 14 městskými byty začala dnes stavět Plzeň v obvodu Křimice na západním okraji města. Hotovo by mělo být v říjnu příštího roku. Celkem stavba přijde na 50 milionů korun a 23 milionů by měla být dotace Evropské unie.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Čtvrteční den v kraji, Český rozhlas Plzeň, za půl minuty bude 17:45. 13 mosazných kostek můžete nově najít před několika domy na náměstí Republiky v Tachově. Jsou to takzvané kameny zmizelých, které poprvé město nechalo instalovat ve spolupráci s Muzeem Českého lesa a spolkem Tamus. Kameny v dlažbě mají jména a připomínají lidi, které se nacistický režim pokusil navždy vymazat z historie. V Plzeňském kraji je Tachov teprve šestým městem, které se k celosvětovému projektu připojilo.
1: Karl a Stefanie Greenhutovi provozovali tady v tom domě obchod s smíženým zbožím. Oba přišli do Tachova ze spáleného Poříčí. Měli dvě dcery, ta Valerie teda možná přežila, Elíze nepřežila určitě, protože ta byla zavražena v Izbici.
2: Václav Red Chvátal, předseda spolku Tamus.
1: Kameny se pokládají těm, kteří je přežili.
2: Lidi, které si dnes připomínáme, máte představu, jak a kde skončili?
1: No, to se ví úplně přesně. U hodně z nich máme poznámku, že zemřeli v Terezíně v getu. Hodně jich bylo odvlečeno samozřejmě do vyhlazovacích táborů, hodně se tam zmiňuje Izbica, Treblinka taky, Osvětím samozřejmě. Tam potom, pokud nevíme přímo ten datum úmrtí, tak se počítá datum transportu.
2: A jak silná byla komunita Židů tady v Tachově?
1: Jak kdy? Kulminovalo to na konci 19. století a na tom seznamu, který je 1906, to bylo 305, jestli si dobře vzpomínám.
2: A po druhé světové válce?
1: Po druhé světové válce, myslím, že jenom dva přežili a vrátili se dočasně. No.
3: Těch 13 kamenů, které tady představujeme, tak jsou jen takovou malou připomínkou mnohem většího počtu obětí, protože v Muzeu Českého lesa v Tachově máme od roku 2006 instalovanou pamětní desku dohledaným obětem holokaustu a těch je tam bezmála 140. Ona to byla vlastně velmi pestrá směsice. Byl tady advokát, byl tady provozovatel nějakého malého obchodu nebo většího obchodu. Byli tady i židovští velcí továrníci.
2: Doplňuje Jana Hutníková z Muzea Českého lesa v Tachově.
3: A většina jsou to lidé, kteří v roce 38 na podzim odešli do českého vnitrozemí, do Plzně nebo do Prahy, doufajíc, že se zachrání. A to jejich doufání bohužel se nenaplnilo.
4: Dnes jsme veřejnosti představili celkem 13 kamenů zmizelých u celkem 5 tachovských domů na náměstí Republiky.

0: Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
2: Čeká nás tropický víkend, zítra bude až 34 stupňů a v sobotu ještě o 2 stupně více. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se mohou objevit i silné bouřky. Jak to přesně bude s počasím v našem regionu zítra, povíme za několik málo minut.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: počasí.
1: Počasí nám s denními teplotami pomalu přitápí. Jak to bude s počasím a teplotami zítra, rozeberu teď s meteorologem Ivo Bowmanem. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak vypadá předpověď na večer a noc?
2: Tak večer bude z kraje toho večera ještě polojasno, ojediněle se budou ještě potulovat po kraji slabé přehánky. Snad jen výjimečně se může vyskytnout bouřka někde na horách, ale té oblačnosti bude během večera ubývat a vyjasní se a po zbytek noci očekáváme jasnou oblohu. Teploty v noci klesnou na 17 až 14 stupňů, tedy poměrně teplá noc na zdejší poměry.
1: Máme-li před sebou teplou noc, tak zítra nás čeká horký den. Počítám, že bude asi sluníčko svítit po celý den a obloha může být jako vymetená.
2: Tak pojďme pěkně po pořádku. Ta obloha bude vymetená zpočátku během rána a dopoledne. Potom odpoledne stejně jako dnes naskáče něco kupovité oblačnosti, takže odpoledne přechodně polojasno. Místy chvílemi i oblačno a opět nevylučujeme nějakou přehánku. No a vymetená obloha, ta se opět objeví potom večer, až se kupovitá oblačnost rozpustí. Teploty budou zítra tropické, mezi 30 a 34 stupni Celsia, na horách do 30 stupňů a vítr zůstane stále jen slabý do 4 metrů za sekundu, zítra převážně od jihovýchodu.
1: Víme tedy vše, tolik Ivo Bowman. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

17 hodin 29 minut posloucháte Den v kraji. Čtvrteční vydání má navíc ve svém programu pravidelnou rubriku O čem se mluví. Dnes si Iva Kokešová pozvala k mikrofonu starostu Klatov Rudolfa Salvetra.

0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví s Ivou Kokešovou a jejím hostem.
1: Klatovy jsou po Plzni druhým nejlidnatějším městem plzeňského kraje. Starostou je pan Rudolf Salvetr, zvolený za ODS, a je naším dnešním hostem. Pane starosto, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví?
1: Městská hromadná doprava v Klatovech bude od 1. července 2026 pro všechny cestující zdarma. Prosím vás, pane starosto, o váš komentář, proč k tomuto rozhodnutí došlo a co si od toho vedení města slibuje?
2: Město Klatovy je v posledních letech, a nebude tomu do budoucna jinak, poměrně dopravně zatíženo. A my bychom byli rádi, aby lidé více využívali městskou hromadnou dopravu. Ono to může vypadat zvláštně, že bude zadarmo, protože v danou chvíli ta městská hromadná doprava byla za velmi nízké jízdné. Nicméně to, co bychom chtěli, je, aby doprava jezdila předvídatelně, aby jezdila rychle. A jedna z věcí, která nastane, je, že bude možné do autobusu nastupovat všemi dveřmi, protože z okrajových částí města je podstatné, aby se lidé dostali třeba včas na vlakové spoje směr Plzeň, Praha. A to, co je ještě jedna věc, ve chvíli, kdy začnou i stavební práce v samotném centru města, tak tam ten vjezd a parkování aut bude velmi složité. V danou chvíli máme do roku 2030 vybraného přepravce, a rok od roku se nám zvyšují náklady, my vybereme na jízdném řekněme 1,5 milionu korun, ale kdybychom měli k tomu platit revizory, přichází náklady na softwarové vybavení autobusů, tak jsme si spočítali, že doprava zadarmo vlastně bude přibližně stejně drahá jako všechny tyto náklady doplňkové.
1: Předpokládám, že se i tímto krokem uvolní město od aut. To bude jeden ze zásadních výsledků tohoto kroku.
2: I to si slibujeme, protože v loňském roce byl vlastně dokončen obchvat města, čili částečně se nám snížila dopravní zátěž na průjezdu městem, ale rozhodně se nám nesnížila u škol, nesnížila se nám u nemocnice. A je to jedna z věcí, která by mohla přispět k tomu, aby děti třeba do školy jeli městskou hromadnou dopravou, nikoliv každé zvlášť autem se svými rodiči. A to, co se týká té klatovské nemocnice, ono se to týká i těch škol, tak chceme to, co nám současná smlouva dovolí určité navýšení počtu ujetých kilometrů, chceme právě posílit spoje ve špičkách, v těch raních, tak aby se lidé do nemocnice dostali a dostali se děti do škol.
1: Pane starosto, bude doprava zdarma, městská hromadná doprava zdarma platit jak pro obyvatele Klatov, tak pro turisty?
2: Ta doprava samozřejmě je bez rozdílu, kdo se bude v Klatovech pohybovat.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Povídáme si dnes s panem Rudolfem Salvetrem, starostou města Klatovy. Pojďme teď k důležitým dokončeným investičním akcím z posledního období, kterými se Klatovy můžou pochlubit.
2: Já už jsem to vlastně nakousil v té první vaší otázce. Zcela stěžejní stavbou dopravní pro Klatovy byl obchvat města, ale ono to přináší také svá úskalí, a to je třeba znemožnění volně vycházet anebo vyjíždět do okolní krajiny. A spolu s tím obchvatem jsme se zaměřili na to, abychom jak pěším, tak třeba cykloturistům umožnili bezpečný a rychlý výjezd, průchod do krásné okolní krajiny Klatov, a investovali jsme nemalé prostředky do celé řady cyklostezek. Takže dnes, když přijede návštěvník města nebo Klatovan se rozhodne, že stráví víkend v Klatovech, tak může se svými dětmi si naplánovat 2 polodenní výlety po bezpečných stezkách. A to, co je podstatné, je to i propojení s našimi integrovanými obcemi, alespoň některými v tom blízkém okolí. Klatovy mají 25 integrovaných obcí, některé poměrně lidnaté, jako jsou Luby, Štěpánovice, Točník, a právě směrem na Luby, nově do Sobětic a třeba také do Činova vedou cyklostezky, dokonce i osvětlené, takže pro děti, které dojíždí do Klatov a jsou zvyklé dojíždět na kolech, tak i v období podzimním nebo časně jarním jim nehrozí, že by jezdili po té cyklostezce po tmě.
1: Takže dokončený obchvat, to je jasná věc. Rozsáhlá síť cyklostezek je druhá důležitá věc. Ještě byste chtěl zmínit některé investiční akce?
2: Podstatná věc se týká ještě té dopravy a to je, že stát přistoupil k rekonstrukci výpravní budovy Klatovského nádraží. Plzeňský kraj ve spolupráci s námi k terminálu přestupnímu před touto výpravní budovou. A pro město to znamenalo zátěž, skutečně značnou finanční zátěž, protože jsme zároveň rekonstruovali ulice v okolí tak, aby ten vstup do města a příjezd byl co nejpřívětivější a aby byl takovým opravdu hezkým vstupem do královského města. A to, co se týká těch dalších investic, v uplynulých letech jsme rozběhli značné investice do zadržování vody v krajině, do vodohospodářských staveb, protože jedna z našich městských částí, Luby, se často potýkala s velkou vodou a v danou chvíli vzniká jedna z dalších poldrů nad touto naši integrovanou obcí. No a protože se stále zvyšují náklady a nároky na čištění vod, tak investice, která vidět není, protože je pod zemí, ale je jedna z největších za poslední období, tak jsme začali budovat retenční nádrže tak, aby při přívalových deštích se zabránilo přetoku nepřečištěných vod přes Klatovskou čistírnu odpadních vod.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví s Ivou Kokešovou a jejím hostem.
1: Pan Rudolf Salvetr, starosta Klatov, je naším dnešním hostem. Já bych vás teď ještě chtěla poprosit o ty plánované investiční akce, které třeba začnou v nejbližším období, anebo už je máte rozjeté.
2: Tady musím jednoznačně zmínit největší investiční akci, kterou připravujeme velmi zodpovědně na základě architektonické soutěže, a to je projekt Josefinum, který by měl zkulturnit, přivést společenský život do centra města, do bývalého jezuitského semináře. A je to jednoznačná návaznost na opravu jezuitské koleje, ale také opravu jezuitského kostela, který byl v loňském roce prohlášen národní kulturní památkou, čili samotné centrum města má tento objekt, poslední neopravený objekt v režii města a já pevně věřím, že za 3-4 roky už celé to centrum, historické jádro města, bude opraveno. A to, co se týká dalších investicí, oni probíhají průběžně, byly již i započaty s ohledem na volný čas a sport v Klatovech. V letošním roce bude dokončena výrazná oprava zimního stadionu v souvislosti s tím, že Klatovy budou také olympijským městem a bude se tu odehrávat hokejový turnaj u příležitosti zimní olympiády dětí a mládeže a nemalé investice po letních lázních chystáme i do opravy krytého plaveckého bazénu. To považuji skoro za důležitější než ty venkovní lázně, protože využitelnost je 11 měsíců a když si vezmu, že návštěvnost je někde kolem 130 tisíc návštěvníků, tak to znamená, že celé Klatovy se téměř 6x vykoupou během roku v klatovském krytém bazénu.
1: Na závěr vás, pane starosto, poprosím o pozvánku do Klatov, ať už na vaše historické a kulturní památky, kterých máte požehnaně, anebo na akce, které v létě chystáte.
2: Památky jste zmínila, myslím si, že Klatovy mají co nabídnout. Za pár dní rozkvetou klatovské karafiáty a je návštěva té zahrady klatovských karafiátníků je jednou z hezkých a myslím si i významných doprovodných akcí klatovské pouti. O druhém červencovém víkendu tradiční klatovská pouť od folklorního festivalu na náměstí po atrakce na náměstí Erbenově. A samozřejmě, že bychom neměli zapomenout, že poutě mají svůj církevní základ a tady v sobotu projde městem procesí s klatovskou panenkou Marií a myslím si, že to je jedna z takových mimořádně hezkých a slavnostních chvil během prázdnin. No a na co bych vás pozval dál? Já jsem to už říkal, máme několik integrovaných obcí a i ty žijí svým životem. A pokud dobře třeba sledujete náplň dění, tak většinu z nich tam zajišťují a snaží se o rozvoj života dobrovolní hasiči. A já jsem velmi rád, že v letošním roce po Štěpánovicích otevřeme novou hasičskou zbrojnici 22. srpna v Soběticích a myslím si, že nejen pro Sobětické to bude velká sláva na konec prázdnin.
1: To byl pan Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy. Pane starosto, díky moc za váš čas, mějte se hezky, ať se vám práce daří. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň. O čem se mluví? Den v kraji.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

patří. Tady je Český rozhlas Plzeň, čtvrteční den v kraji, 17 hodin 46 minut. Do Klatov se vrátíme ještě po písničce. Pokusy, technika, umění, ale hlavně zábava. To vše vystěhuje Denise Záporočeskou univerzitou, který dnes byl v Klatovech. Co se tam dělo, jaká tam panovala atmosféra, vše se dozvíte už za malou chvíli z naší reportáže.

0: Zdrem v kraji míříme do Klatov znova, od Atomu Poblesk, Živá archeologie, Gaming v čase nebo To v lavicích nezažiješ. To jsou názvy některých programů, které do Klatov přivezla Západočeská univerzita v Plzni. Tamní náměstí míru se dnes díky tomu proměnilo v otevřenou laboratoř plnou vědy, techniky a zábavy. A nenechali si to ujít desítky škol z celého Klatovska.
1: Další dvojka, kdo si to chcete zkusit?
2: No tak šup na to.
1: A 10 vteřin běží. Tohle to ti bliká, to právě od elektrárny nechcem. Tady taky, ono je to těžký.
3: Vědecký pracovník Bohumil Skala tady dává dětem pokyny u kol.
4: Děti tady zkouší vyrábět elektřinu na kolech s generátorem a zkouší tak jako elektrárna dělat pořád konstantní výkon, ale je to dost těžký a málo k tomu se to podaří. Ta slečna teďka dokonce se tady snažila vyrábět 0,5 kW a fakt to teda vydržela, to je neuvěřitelné a to tvrdí, že nedělá žádný sport.
3: No z kola tady právě slezli kluci Honza a Marcel, tak co?
5: Vyzkoušeli jsme si, jak hodně musíme šlapat, jaký je to namáhavý, když vyrábíme elektřinu.
3: A 11letý Marcel, tak co ty?
6: Bavilo mě tady to kolo a ty počítače.
3: No co jsi jim říkal těm počítačům? Ty už jsou trochu jiné, než máte vy, ne?
6: Trochu starší byly a bylo to zajímavé.
1: A odstartováno.
3: Kolik je ti let, Niky?
7: 10. Budeme 11 v neděli.
3: V neděli tě bude 11, takže skoro 11letá Niky.
7: My jsme zatím byli u chemie a u těch počítačů, ale jak se takhle koukám, tak vypadá to hezky.
3: No co chemie, co jsi tam viděl?
7: Jo, to je hustý, vyrobili jsme si tady neviditelný písmo a je to dobrý.
3: Děti ze základní školy v Plánické ulici doprovází asistentka Jana Houstráten.
8: Já jsem na téhle akci poprvé a jsem z ní nadšená. Moc se mi to tady líbí, je tady spousta aktivit pro děti.
9: Takhle? No, aby jsme se dostali sem.
3: Sedmačka Marie, tady hraje deskové hry.
9: Já docela ráda hraju deskové hry, ale tahle jakoby je docela nová. Musí se o toho dost jako přemýšlet.
10: Dneska už na informatice rozvíjíme informatické myšlení.
3: Zbyněk Filipi u stanoviště fakulty pedagogické.
10: A vlastně ukazujeme ty deskové hry učitelům, aby je používali přímo ve výuce jako učební pomůcku a nejenom jako nějakou odlehčenou zábavu, třeba takhle pro červen, když je konec roku.
11: Pro návštěvníky v Klatovech jsme připravili 30 expozic.
3: Procházíme stánky s mluvčí Západočeské univerzity Andreou Čandovou.
11: Cílem je ukázat, že věda je všude kolem nás, že je pro každého z nás, že může bavit malé i dospělé a že má mnoho podob. Takže věda je například informatika, jsou to robotická vozítka, je to ale i chemie, je to umění, a jsou to třeba i chytré textilie, které pomáhají zdravotníkům a záchranářům. Takže doufáme, že si tady z programu vyberou všechny generace.
3: Proč vlastně dny ze Západočeskou univerzitou?
11: My jsme před 2 lety zavedli model, kdy vždycky v červnu se snažíme vyjet do regionu a vyjíždíme i proto, že víme, že chytré zvídavé děti nejsou jenom v Plzni, jsou právě i v těch regionech. A vždycky v září přejdeme do Plzně, kde to děláme ve větší míře, kde skutečně vystěhujeme celou tu univerzitu na Plzeňské náměstí a ukážeme, co všechno máme.
3: No a ten zmíněný den se Západočeskou univerzitou v Plzni bude až v příštím školním roce, konkrétně 11. září. Sklatov Jitka Englová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17:30 na Karlovarsku se objevily podvodné SMSky a na úřadu práce v Rokycanech může být zítra slyšet střelba, protože právě tam bude mít policie své cvičení. Detaily už za chvíli ve zprávách. Čtvrteční den v kraji je u konce, zítra u památníků ve spáleném lese v Lubech u Klatov uctí památku obětí Heydrichiády. Naše redaktorka bude na místě a přihlásí se do živého vysílání. Také vám řekneme o možnostech koupání na Plzeňsku v těchto horkých dnech a turistický tip vás vezme ke stříbrským vodopádům. O všem důležitém se pak dozvíte více v magazínu Den v kraji. Naslyšenou se těší Ondřej Kapic. Pěkný večer.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň začala stavět dům se 14 městskými byty v okrajové části Křimice. Na úřadu práce v Rokycanech bude zítra cvičení policie. Lidé mohou slyšet střelbu. Policisté Karlovarského kraje varují před podvodnými SMS zprávami. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. V plzeňském obvodu Křimice dnes město začalo stavět nový bytový dům. Bude tam 14 bytů určených pro seniory nebo sociálně slabé nájemníky. Hotovo by mělo být v říjnu příštího roku, říká mluvčí magistrátu Barbora Hajková.
3: V domě vznikne 11 bytů o dispozici 1 plus KK a 3 byty 2 plus KK s vlastním balkonem a sklepní kojí. Všechny byty budou mít základní vybavení, včetně kuchyňské linky, varné desky a trouby. Celý objekt bude bezbariérový s výtahem. V rámci projektu vznikne taky 10 parkovacích míst.
2: Policisté budou mít zítra dopoledne cvičení v prostorách úřadu práce v ulici Palackého v Rokycanech. Nacvičovat budou obranu proti útoku aktivního střelce. Lidé mohou od 9:30 do 12 hodin v souvislosti se cvičením slyšet střelbu, upozorňuje policejní mluvčí Eva Červenková.
4: Policie České republiky chce předem uklidnit obyvatele města, pokud byste v této době zaznamenali zvuky připomínající střelbu nebo větší počet policejních služebních vozidel, abyste se neznepokojovali, neboť se bude jednat pouze o nácvik našich činností.
2: Policie varuje před novou vlnou podvodných SMS zpráv. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vylákat peníze za údajné pokuty. SMS vyzývá k zaplacení předepsané částky do 3 dnů s tím, že v opačném případě začne vymáhání pohledávky. Policie informuje, že tímto způsobem nikdy nevyzývají k zaplacení pokut a lidem doporučuje dodržovat několik zásad, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
5: Neotvírejte odkazy v podezřelých SMS zpráv. Nikdy nezadávejte své osobní či platební údaje na základě nevyžádané výzvy. Ověřujte si informace z oficiálních zdrojů, například na webových stránkách Policie České republiky nebo příslušných úřadů.
2: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158, zprávy neprodleně smazat a nereagovat na ně. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Kostolanská byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů. Poslanci ji zvolili zhruba před 2 týdny ve druhém kole tajného hlasování. Porazila v něm bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kterou nominoval prezident Petr Pavel.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté nastupují ke druhému duelu ve skupině světového šampionátu. Po prohře s Jižní Koreou hrají proti Jihoafrické republice. V dalších zápasech na mistrovství světa bude hrát od 21 hodin našeho času Švýcarsko proti Bosně a Hercegovině a v noci na zítřek Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a na horách 15 až 12. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách maximálně 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž bude na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 27 na trase Kokšín-Švihov na Klatovsku bouralo osobní auto s autobusem. Nehoda překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Krásný podvečer, vážení přátelé. Vítám vás u pořadu Muziky muziky. V úvodu jsme si vyslechli borkovickou polku od... Víte, kdo ji napsal? Ano, Ladislav Kubeš starší. Nazval je podle vesničky Borkovice v jižních Čechách, kde se 23. února 1924 narodil. Po dvou letech se rodina přestěhovala do blízkého Žíšova. Od útlého dětství jeho otec, amatérský muzikant, začal učit na baskřídlovku, pozoun a tubu, aby ho brzy zařadil do své kapely spolu s jeho dvojčetem Stanislavem. V kapele již hrával starší bratr Karel a strýcové Josef a Václav.

Skládat své první písničky začal u vojenské hudby v Jindřichově Hradci, kde absolvoval vojenskou službu. Traduje se, že tam si již připravoval svou jihočeskou polku, která ho proslavila po celém světě. V roce 1967 si ji přivezla ve svém repertoáru tehdy ústřední hudba Československé lidové armády do Montrealu na světovou výstavu. Nejvíce ji v cizině, hlavně v německy mluvících zemích, spopularizoval Ernst Mosch, který jihočeskou polku nahrál. Desek se prodalo více než 1 000 000 kusů. Po návratu do civilu pracoval stejně jako jeho otec v cementárně. Jeho syn Láďa vzpomínal, cituji, vyráběl pomníky a jezdil s nimi na hřbitovy a tahal těžké kvádry. Obdivoval jsem ho, že ještě po práci skládal písničky.

toho bylo více, nechával si noty tisknout v tiskárně. Na to ovšem musel mít povolení, že je to jen k reklamním účelům. Takto rozšířil svou tvorbu po celé republice, ale na své náklady. Samozřejmě, když nebyl zájem doma, tak se začaly ozývat zahraniční vydavatelství ze Švýcarska, Německa, Rakouska a odinut. Jak stoupala Kubešova popularita, tak se ozvali i Suprafon a Panton. V roce 1985 vydal Panton LPčko Nad lužnicí svítá a Suprafon v roce 1988 desku Ty jeho české vesnice. Po roce 1989 založil jeho syn Ladislav Kubešovo hudební vydavatelství, ve kterém vyšlo několik CDček, které získaly zlaté a platinové ocenění. Velký úspěch sklidilo CDčko Pod tou naší starou lípou.

Ladislav Kubeš napsal nebo upravil na 400 skladeb, například Netolickou polku, Na Šumově je dolina, Na břehu Blanice, Na Dlužnici svítá a Přerovanku, ku které napsali text sestry z Kovajsovy. Mezi další textaře patří František Vršecký, Ladislav Jacura, Miloň Čepelka, Zdeněk Beneš a jiní. V letech 1995 až 2023 se konal Mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav, ale v roce 2024 byl přesunut do Kubešova rodiště Borkovic. Ladislav Kubeš zemřel 28. srpna 1998 v Žíšově.

Nakonec vám, přátelé, přečtu historku, která se jen tak někomu nepřihodí. Vyprávěl ji Láďa Kubeš mladší. Jednou se vracela blaťácká kapela s panem Kubešem z Rakouska domů. Co čert nechtěl, zrovna tehdy naši pohraničníci na hranicích sestřelili malé letadlo. Byl z toho mezinárodní malér, protože už letělo na rakouské straně. Na místo činu přijel tehdejší rakouský minister zahraniční Kirchschläger. Někdo tátu v té napjaté atmosféře poprosil, aby kapela něco zahrála. Povídání o tom vyšlo v rakouských novinách. Po roce se pan Kirchschläger stal rakouským prezidentem a tátovi do Žižova přišlo pozvání k návštěvě. Tak se stalo, že Ladislav Kubeš a jeho blaťácká kapela byli přijati 17. února 1975 v sídle prezidenta v Schönbrunnu. Komu se to poštěstí? Řadu let, kdy byl pan Kirchschläger prezidentem, posílal tátovi přání k Vánocům a Novému roku. Přátelé, ještě než se rozloučíme, chci vás pozvat do městečka Tlumačova na Chocku. V neděli 21.6. od 13 hodin se tam koná již 17. Tlumačovský festival dechovek. Letos budou vyhrávat veselá muzika z Chocka, Vlčňovjanka a Vysočinka. Jaroslav Tachovský se na vás opět těší na vlnách rádia vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Český dvojtanec v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírá dnešní špalíček. Jeho podtitulek Lidové léčitelky ve vývoji staletí. Už leccos napovídá. Více zatím neprozradím. Hezký a nerušen poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Od pradávných dob byly báby kořenářky spojovány s kouzly a čarami. Znalost léčivé moci rostlin jim umožňovala věnovat se léčitelství. Tím vraceli lidem opět zdraví, nebo alespoň značně zmírňovali jejich utrpení. To se mohlo někdy jevit až neuvěřitelně zázračně, což zavdalo k přemýšlení o nadpřirozených silách. Jedna z původních podob byla žena, kořenářka a zaříkávačka. Po dlouhé věky žila buď na výsluní moudrosti, nebo někde v ústraní civilizace. To podle toho, jak ve které době a za jakých okolností, neboť ne každé společenství jim uznávalo nebo alespoň bralo je na milost.

Jistě si téměř každý dokáže vybavit obrázek čarodějky ze středověku, která díky zaklínadlům, bylinám i vlastním zkušenostem uzdravovala nemocné, léčila neplodnost žen, zaklínala uhranutý dobytek a podobně. Pokud se ovšem nějaká znelíbila místní vrchnosti, skončila třeba v potápěcím koši ve vodě nebo uhořela na hranici. Ženy léčitelky tak byly prezentovány buď jako neškodné kuriozní osoby s prapodivnými schopnostmi, nebo jako odpudivé čarodějné

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček dnes na téma lidové léčitelky ve vývoji staletí. Jinak tomu bylo ve starém Egyptě, Řecku a Římě. Léčitelky zde patřily za chráněné bohyní a byly dokonce nazývány panami. Panenství v té době znamenalo, že žena nepatřila žádnému muži. Zůstala nezávislá a věčně svobodná.

Když středověk vystřídala renesance, represe proti takovýmto čarodějnicím nabyly ještě výraznější podoby. Tisíce žen, zejména kořenářek, porodních bab a ošetřovatelek, přišlo nevinně o svůj život. Jen velmi pozvolna začaly ženy prosazovat svůj nárok na vykonávání léčitelství i lékařské profese rovnoměrně jako na muže. Nakonec se i postupně dokázali prosadit nejen v alternativní, ale také v klasické medicíně.

Dnes je lidové léčitelství naprosto svobodné. Záleží na každém jednotlivci nebo na jeho okolí, jestli ho využije nebo ne. I u nás v západních Čechách známe příklady, které zasluhují smeknutí klobouku a poděkování. Některé ženy tak lze označit za badatelky, kde vystupují po boku svých kolegů, podílejí se na objevech a často jsou samotnými autorkami nejrůznějších vynálezů. A existují i případy, kdy samotná lékařská praxe využívá jejich schopnosti a nadání. Ukazuje se, že síla žen, léčitelek, může sehrát ještě mnohem důležitější roli, než je jim vůbec přisuzována. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud jste setrvali u jeho poslechu až do konce, je mi potěšením. Hezký večer a na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Maximální ceny paliv zítra klesnou o desítky haléřů. Češi jsou po poločase blíž k prvním bodům na mistrovství světa. Pátek přinese slunce a tropické teploty, v Polabí až 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzinu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Metro na lince B nejezdí mezi Smíchovským nádražím a Florencí, a to v obou směrech. Ve stanici Anděl srazila souprava člověka. Podle policie muž na místě zemřel. Ve zbytku trasy metro B jezdí, tedy mezi Smíchovským nádražím a Zličínem a také mezi Florencí a Černým mostem. Dopravní podnik posílil tramvajovou linku 3. Cestující ji můžou využít přes Palackého náměstí, Anděl a Smíchovské nádraží. Soukromá lékařská ordinace v Rakovníku dostane od města přes 200 tisíc korun na provoz. Zařízení sídlící na Husově náměstí má kolem 700 pacientů. Kvůli velkému zájmu momentálně další nepřijímá. Do konce roku ale má mít podle odhadu zhruba 1200 klientů. Pokračuje rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
2: Tato ordinace začala v Rakovníku poskytovat služby od března letošního roku. Jde o všeobecné praktické lékařství a diabetologii. V souladu s programem mají přednost především obory dětské a zubní lékařství. V případě dostatku finančních prostředků lze podpořit i jinou specializaci.
1: Zastupitelstvo v pražských Hřeporích bude mít více členů. Místo dosavadních 11 by to mělo být od nového volebního období 15. To je počet potřebný pro založení rady městské části. Tento krok má pomoci lépe rozložit pravomoce ve vedení, říká starosta Hřeporyj David Roznětinský, TOP 09.
3: Je to podle mě jako cesta k nějakému jako modernějšímu konceptu řízení. To území je veliké, rozpočet není malý.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté jsou v poločase zápasu s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa blíž k prvním bodům. V Atlantě vedou 1-0 po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. Jihoafričané se po slabším začátku zlepšili a v závěru poločasu měli nebezpečnou šanci po zaváhání brankáře Matěje Kováře. Pro Česko je zápas důležitý, protože po úvodní porážce potřebuje bodovat v boji o postup ze skupiny.
0: Počasí.
1: Večer a v noci bude ve středočeském kraji a také v Praze oblačno až polojasno, postupně se vyjasní, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, pátek bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, v Polabí místy až na 35, srážky se nečekají.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na 32. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto, blokuje pravý jízdní pruh. Na místo jede policie. Řidiči by měli počítat se zdržením a projíždět opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se mi muselo stát v mozku, paní magistro, abych řekl to dobrý den? Čemu se smějete? Já se ptám na to, jak vznikají ta slova. I to musí odborník na češtinu přece umět.
2: Pokud budeme bavit o tom principu fungování řeči, lidské řeči, tak tam můžeme samozřejmě obecně mluvit o tom, co neurolingvisté a neuropsychologové za pomoci tedy medicínských věd vyzkoumali, a to už někdy v polovině 19. století. A sice, že na produkci řeči se podílejí dvě hlavní centra v mozku, a to je takzvané centrum mluvení, to znamená toho výkonu řeči, té produkce řeči. Tomu se říká Wernickovo centrum a je ve spánkovém laloku, nebo respektive ve spánkových lalocích. Máme je dva, v každé hemisféře jeden. A pak máme druhé základní centrum a tomu se někdy říká centrum slyšení řeči, neboli toho dešifrování, to, abychom pochopili to, co slyšíme. A to je Brockovo centrum a je v čelním laloku levé poloviny mozku.
1: Nevíte, jestli je to, že jsi jak Brock, je od toho Brocka?
2: Myslím si, že ne.
1: Dobře. Paní magistro, tak pak jsou tam prostě ta nervová vlákna, nervová propojení, ono to vznikne, to je spíš pro biologii a pro psychologii, ale co se týká češtiny, tam hodně řešíme různé poruchy produkce řeči, když to řeknu tak učeně. Co se týká dětí, tak tam máme dysgrafii, dyslexii, dyskalkulii. To je porucha už při vnímání vlastně, že to dítě špatně vnímá, takže to pak špatně napíše, ne?
2: Ano, to se týká většinou té neschopnosti porozumět, ale i tvořit. Třeba dysgrafie, tam jde o sníženou schopnost tvořit text, ale psaný. Je to zařazováno mezi takzvaná malá poškození mozku, celkem jaksi léčitelná, řekněme.
1: Tak, ale tam jde o to psaní hlavně, ale co se týká projevu, bavíme se o řeči, tak napadá mě, že koktavost může být řečovou poruchou. Asi je hodně těžko léčitelné, když si vzpomenu na zelinářku Jiřinku z Ženy za pultem.
2: Tyhle ty poruchy jako koktavost nebo breptavost nebo oněmění taky se tam řadí, patří mezi neurózy řeči. Takže tam nejde o fyzické poškození jako takové,
1: psychický blok,
2: ale
1: tedy
2: o psychické bloky, když to takhle zjednodušíme, ale taky se do jisté míry samozřejmě dají odstranit.
1: Mm-hmm. Tam jsou určitě různé stupně a tak dále, ale někdy to je horší, někdy to je lepší. No a pak to u dětí, jsem zaslechl pojem jako mluvní negativismus, vy nám ho objasníte určitě.
2: No, jen velmi povrchně, tak co o něm vím, kdy to dítě zase pod nějakým psychickým blokem odmítá mluvit vůbec nebo v určitých situacích. A to je zase otázka pro psychology, někdy psychiatry, kteří jsou schopni toto rozpoznat a potom nějakým způsobem řešit.
1: Magistra Dagmar Magincová, která netrpí ani koktavostí, ani breptavostí. Teď jsme si to ověřili. Díky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete 2 identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, lačerat šukar šuněben. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v úterý oznámila rezignaci. Své rozhodnutí zdůvodnila změnami v koordinaci romské agendy a přesunem jejího odborného zázemí z úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ní nové nastavení neumožňuje funkci vykonávat v souladu s původním smyslem a vizí této pozice. Na protest proti změnám rezignovali také místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dančo a člen rady Tomáš Ščuka. Obávají se oslabení nadrezortního charakteru romské agendy a posilování pohledu na Romy především optikou sociální problematiky. Za chvíli se dozvíte více.

0: Poslech nám zpříjemnil Zdeněk Lázok a posloucháte u Roma Vakeren. Pěkný večer. Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Své rozhodnutí zdůvodnila nesouhlasem se změnami v systému koordinace romské agendy a oslabením kompetencí této pozice. Nové nastavení podle jejího vyjádření neumožňuje vykonávat funkci v souladu s jejím smyslem.
1: Fungování vládní zmocněnkyně, protože já se rozcházím s tou vizí současné vlády a na základě toho rozhodnutí, které padlo před těmi 4 týdny, tak se upřesňovalo, jak by mohla fungovat pozice vládního zmocněnce a jak se zdá, tak ta pozice by měla být více reprezentativní a to je vlastně úplně jiné vidění toho, jak by měla ta pozice vypadat, takže jsem se rozhodla odejít.
0: Lucie Fuková byla v prosinci 2022 jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to, že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za 2 roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit tu pozici vládního zmocněnce třeba o několik pracovních míst a různých aktivit a projektů, které by právě podporovaly tu činnost romské agendy ve vztahu právě k různým rezortům. Nastavovala se tam spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a podobně.
0: Lucie Fuková spolu se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly vyzváni ministerstvem práce a sociálních věcí, aby předložili zprávu, která se bude týkat komunikace a koordinace. Dokument připravili a předložili ministerstvu práce a sociálních věcí.
1: Byly tam vytyčeny ty témata. Na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek schozen ze stolu.
2: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
1: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. To opravdu se jednalo o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
0: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticikanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticikanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů.

0: dohrála dospívala kapela Duobend Kladno. V polské Oświęcimi se minulý týden uskutečnilo setkání projektu TRACE, zaměřeného na monitorování a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Součástí byla také prohlídka bývalého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Oświęcim-Březinka. Mezi účastníky byla Zuzana Havírová, předsedkyně a výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Havírová, vy jste z organizace Romské advokačné a výzkumné středisko. Jsme v Oświęcimi v Březince 2 Auschwitz-Birkenau. Teď jsme vyšli z budovy, kde bylo vězněno 800 žen. Jak na vás toto místo působí?
2: Já se přiznám, že jsem měla dost velké obavy sem vůbec prísť, lebo tyto místa jsou velmi těžké na zpracování a být přímo tu je pre mňa veľmi ťaživé, pretože si uvedomujeme tú váhu toho, jak tí ľudia proste, jak tu s nimi bolo zachádzané, jak sa k ním chovali, v jakých podmienkach museli žiť, prežívať. A tá dehumanizácia ľudí, akože to je pre mňa to úplne že najstrašnejšie. Môj starý otec bol v pracovnom tábore počas druhej svetovej vojny a v rodine v podstate máme jednu tú vetvu preživších práve odtiaľto, z tohto koncentračného tábora, ktorí ale samozrejme už nie sú medzi nami. Ale o to je to pre mňa ťažšie, keď si predstavím, že jak ten môj starý otec musel žiť i v tom pracovnom tábore, že ja sa mu nečudujem, že keď prišiel, on o tom nechcel nikdy rozprávať. Akože on rodine nikdy nehovoril, on proste zakázal im sa vôbec vypytovať a ani sa mu nečudujem, lebo proste tí ľudia tu boli naozaj zbavení ľudskosti. Proste boli im tu vykonávané veci, ktoré ich nie, že ponižovali, ale že úplne, že ich proste robili z nich fakt, že menej ako ľudí. A s tím se člověk velmi těžko vyrovnává.
1: Paní Danielová, vy už jste tady po čtvrté, byla jste i v té části, kde byly umístěni Romové, romské rodiny.
3: Ano, byla jsem tam viacejkrát a byla jsem tam aj dvakrát 2. augusta, kdy si připomínáme vlastně oběti romského holokaustu na komemoraci.
1: Jak je to pro vás bylo poprvé, kdy jste viděla vlastně přeživší a potomky?
3: Bylo to pro mě velmi osobné a je to taková citlivá téma, kdy si člověk uvědomí, že to, co robí, je vlastně velmi důležité a že na historii se vlastně nemůže zabudnout.
1: 2. srpna tento rok vy se zúčastníte pietního aktu. Pojedete jako za organizaci.
3: Tento rok má naše organizace Romské advokačné a výzkumné středisko na starost zobrať lidi zo Slovenska. Konkrétně tento rok jsme dostali pokyn, že můžeme zobrať 3 lidí a zobereme Romov a neromov. Tímto chceme iniciovat, aby to vidělo více lidí a aby to viděli neromovia. To je vlastně naším cílem, že nie iba romovia, ale neromovia.
1: Paní Danielová, z vaší rodiny někdo zažil koncentrační tábor v Oświęcimi?
3: V Oświęcimi nie, ale otec mojej babky vlastně byl zajatý jako partizán a byl umístěný v koncentračnom tábore v Dachau. A je to velmi osobná téma pre mě, lebo hneď jako jsem se to dozvěděla, jsem si tak povedala a vlastně začala robiť to, co robím. Jsem si tak uvedomila, že keď to můj pradědo vedel robiť v také ťažké době, proč by som to nemohla robiť ja teraz. My sa venujeme prevažne výskumnej činnosti proti romského rasizmu, porušovaniu ľudských práv. A vlastne okrem toho, že to robím ešte v organizácii v našej, tak som interná doktorantka na Fakulte sociálnych vied v Trnave a tam sa tomu venujem tiež.
0: Sme v závieru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že ste dnes byli s námi. Mangautumenge Budbacht, zhorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Meteorologové varují před víkendovými vedry. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. V noci bude 17 až 13 stupňů, v pátek se teploty dostanou až na 35. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko čeká tropický víkend. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V pátek může být například v Plzeňském kraji až 34 stupňů, v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje až 35. V sobotu se výstraha rozšíří na celé Česko. Lidé by měli omezit námahu, dost pít a chránit se před sluncem. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti, diabetici a lidé se srdečními nemocemi. Jak horka zvládnout, poradí plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmě nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
0: Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to server iRozhlas.cz, který získal jinak neveřejné usnesení vlády. Bývalý kabinet Petra Fialy z ODS schválil městu 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Současná vláda dotaci zrušila na návrh ministerstva vnitra. Rezort to zdůvodňuje stavem státního rozpočtu. Černošický úřad v roce 2019 udělil Babišovi pokutu 200 000 korun kvůli střetu zájmů. Sankci pozdější zrušil Středočeský krajský úřad. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka z Věcí černošických, ale sdílené prostory zatěžují fungování obou institucí. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje naplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl víc než 1 000 000 korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
3: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 tisíc náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Americké motorky Indian brázdí ode dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždějí účastníci festivalu Indian Raiders Fest. Potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
4: Indian Raiders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s jeho Africkou republikou 1-1. V Atlantě už běží závěr utkání. Češi vedli od 6. minuty po gólu Michala Sadílka. Jihoafrická republika ale v 83. minutě vyrovnala. Prosadil se Teboho Mekoana. Pro český tým je zápas důležitý. Po úvodní porážce s Jižní Koreou potřebuje bodovat, aby se udržel šanci na postup ze skupiny.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný a tropický a nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hustý provoz od sjezdu na Velké Popovice mezi 18. a 23. kilometrem. U omezení u Šmejkalky se tvoří nesouvislá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už si poslechněte reprízu pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátivší z New Yorku, už to bylo po druhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, no a, ale o to to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: naplní. Máme to ještě tak na rok. Takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano.
0: Je to tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: Chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenory, tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Tak jako zpomalím vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného

0: aby sme vypadali. A myslím si, že sa to povedlo a je to taková ako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl.
1: To
0: když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborný, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
1: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá to, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
0: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat, přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
1: To byste si vydělali, že?
0: Určitě.
1: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

kdy tvůj

Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením

0: překvapením otevřít první český koncert americké zpěvačky Diany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš
1: no, tak
0: zhruba
1: to už
0: tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno tady spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, taky v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že ho taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, v těch osmdesátých letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště a
1: s věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi jsi jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich, a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem, ano, tehdy jsem, to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíři žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec, Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: Takže se ti to vrací.
1: No, vrací ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z té desáté řady. A to byl mžik, že jo? A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

jestli vůbec někdy byl. Pohleď, jaký zločin způsobil.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, se ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše. Takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové. Takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo. A který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál v roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi nějaký přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcema, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici, no co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný zkosty hrát a učinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po tak máme,
1: to jenom čtvrtka ještě.
0: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako, to je něco zvláštního, tam je takový jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no,
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme, samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama, takže na to se strašně těším a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to, všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva roky prázdnin, ne? Dva měsíce prázdnin.
1: No.
0: Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, a i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení,
1: jo,
0: jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.

osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

a tak vím, dík novinám, co by řekl mi Houston.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: V Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech. Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. I délka pobytů se v posledních letech zkracuje.
5: Teď ten trend je, že ty lidi vlastně si rezervují de facto na poslední chvíli a na kratší pobyty.
6: Říká David Jiráček z prezidentské chaty nad Bedřichovem. Nejčastěji do Jizerských hor jezdí Češi na prodloužené víkendy. Přibylo i přespání na jednu noc. S rezervací pobytů turisté čekají do poslední chvíle, říká majitel harochovského penzionu Krakonoš Daniel Beneš.
7: Určitě takhle, jakoby špatně půlce června, vlastně 14 dní před začátkem prázdnin, že by toho bylo takhle málo, to si snad ještě asi nepamatuju.
6: Penzion je na léto zaplněný jen zhruba z pětiny. Ostatní oslovená zařízení mají k dispozici asi polovinu pokojů. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Brno připravuje rekonstrukci 7 ulic v centru. Opravy se týkají vodovodů, kanalizace i silnic, například v Jezuitské, Kozí a Rooseveltově ulici. Město teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci.
8: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči, včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dvořák.
9: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gól Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
3: Počasí.
4: Pátek bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31 stupňů. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D1 ve směru na Ostravu leží u 257. kilometru zbytky pneumatiky v obou pruzích. Na místo jede policie, na D35 je ve směru na Olmouc zavřený nájezd u exitu 281 kvůli požáru vozidla. A na D1 směrem na Prahu je mezi 108. a 107. kilometrem porouchané auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobeka vyznání krásné Amandě, s ním se díky textu Víta Hrubína dlouhá léta toulá éterem. Jedna z nejpovedenějších country balad Baba McDilla, kterou premiérově uvedl na desky Texas and Don Williams v roce 73, ale až na samotný vrchol hitparády vyvedl o rok později Waylon Jennings.

Honky Tonk Heroes, titulní skladba 19. alba Waylona Jenningse z roku 73, tak jak ji o 3 roky později naspíval Olda Nussberger se skupinou VO, kterou v roce 75 založili v Praze studenti konzervatoře v čele s Jiřím Hoškem, Markem Ebenem a banjistou Ivanem Preisslerem. O rok později si odvezli z Ústí nad Labem Portu a nahráli hitparádovku Johnnyho Rodrigueze Pass Me By jako přiznání, jen já vím, co zbylo z mých snů.

Všechno zlato Kalifornie leží v bankách pod jiným jménem. Veleúspěšná lamentace Texasa na Larryho Gatlina, která jej v roce 79 držela dva týdny na vrcholu hitparády. Tu v té době pečlivě sledoval i Karel Gott a ještě v době její slávy ji nabídl s textem Zdeňka Rytíře Dlouhý proud mě stále láká. Dlouhý.

śliczne skanery.

Eduard Žovinec kytara, Ivan Lamser baskytara, Karel Brožek bicí, Eva Trnková mandolína a v jejich čele solový kytarista Radim Zelina, tedy brněnská parta Radimec and Old Horses, která letos oslavuje 9. narozeniny, a Cowboy z jejího 2. alba. To první vyšlo už v roce 2014 a právě odtud je Radimovo přiznání To jsem já.

čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

legendární plavci se solovými huslemi i zpěvem Jirky Weisera a dokonale vystižený louisianský příběh Jirka a čert. O pět let dříve, tedy v roce 79, jej proměnil v platinový single nezapomenutelný velikán jižanského roku Charlie Daniels.

Majitel Porty z roku 1980 budějické zřídlo, které v roce 79 založil jako pokračování úspěšných bobrů mimořádně činorodý Karel Tampír se svou ženou Jitkou, Honzou Bicanem a bendžistou Romanem Procházkou. Jejich společná postel byla z živého záznamu z Porty 84. A ještě jednou vás vrátím ke skupině Vio, která, jak už jsem říkal, vznikla v roce 1975 a po třech letech se přejmenovala na Nevio. Ale ještě předtím stihl Olda Nussberger proměnit Haggardovu Here in Frisco na Sníh ve vlasech.

brněnská parta Radimec and All Horses a jeho boty. O 5 let mladší než její velikánské odhodlání rozkážeme svým snům.

Mickey Rivola z gramofonové skládačky Trampských elit, mimořádně vytrvalá poslední píseň z roku 1991. Na úplný závěr našeho dnešního toulání světem country, folku a trampské písně vám ještě připomene člen nashvillské dvorany slávy Eddie Arnold, tak jak i o 43 let dříve zpíval celých 9 týdnů na vrcholu hitparády. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Speciální aplikace usnadňuje pacientům kontakt se Strakonickou nemocnicí a v pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát od příštího roku sníží podporu na dostupné nájemního bydlení. Nový program představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Dotace mají nově pokrýt nejvýš 30% nákladů. Celková podpora může dosáhnout 85% ceny. Peníze mají přednostně získat žadatelé, kteří dřív neuspěli. Nová aplikace Strakonické nemocnice s názvem mZdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti díky ní můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
1: Ostrava zahájila řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Stavba má ustoupit rozšíření silnice na Frýdek Místek a nové protihlukové galerii. Fanoušci architektury ale varují před ztrátou cenné budovy s unikátní střechou. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru M-Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojená. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
5: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct točí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance. Takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Pátek bude slunečný a tropický. 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín stojí na 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s návěsem, je v odstavném pruhu a čeká na odtah, na místo míří policie. V Karviné je nehoda v Ostravské ulici, havarovalo tam auto a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je se zraněním. A na dálnici D1 ve směru na Brno je mezi 257. a 256. kilometrem nebezpečná překážka. Tak šťastnou cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionky, bílonky a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel, krom slušného člověka, nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčeji nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad. Vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temení báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chvíličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako axamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed od kucí z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mlází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru lišči rodiny, potom odsunul haluze, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělí. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovu lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čelaslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já se pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuální místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a ani

0: Jiříčku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonicích, abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii. Operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
1: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: je, že jedno je, když ta tvoje snad manekínkou či vznešenou velkou dámou je.
1: Láska se nedá splést
0: a jde za cílem svým.

je to tvůj typa v tom jeden vtip. A když přijde ta chvíle, že ti podá ruce svoje bílé, modravé dálky nepomohou.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát. Třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomný nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Já zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceově, to jsem já. Má poklon, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: Je přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Mielce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000, milion dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám, přijď. No já jdu. Do departmatu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde, povídají, tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubež spustil generál marš. To je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku, ta. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to víš, říká Puškin, tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sporty, či mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
4: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
5: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože... Pustíme sklece tygra, jdem pán Jona štvát.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak růmcaj se takové to růmcajsí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
8: Tu je nástroj, divil se kontrabas. Kde má struny? Nebo klapky?
7: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
8: A jak se jmenuje?
7: Ptal se pozoun. Tran zi stor, řekl tajemně fagot.
8: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
7: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
8: Ten hraje jako já, vydechla harfa. Jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
7: Začal znovu
8: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
9: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
8: Co to říká?
7: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme, asi nějakou skladbu, nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
8: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Měl taky.
10: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
8: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
10: No, že jo, potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
8: Tak to přece jen bude umělec,
10: minila kytara.
8: No ne, no tomu to jde, no výborně je přijat.
10: zvolal kontrabas. A teď mu řekni, Fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
7: A teď.
11: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
10: Co to tam křičí?
7: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje Fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy.
10: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
11: Boši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
10: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem, Fagote, přivedl pěkného šťourala.
7: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
11: Dobrý vítrovený, přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech.
10: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
11: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom jí napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva? Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě. Lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí po jednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byli co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících 2 hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopis, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek, z vojny, z táboru nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc, po staru. Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Mě jste i znají, že volám do noční linky.
1: Tak, paní Ivetu, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech
2: ano,
1: a já
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: to zastavil, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let. Mně bylo 12 akorát a my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam, na ty chatky, na dovolenou a já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mně bylo 12, mu bylo 18 a my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR, to nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu a já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem. A já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No, jasně.
2: Takže my jsme si psali, no, a já jsem na ten dopis čekala, strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no, já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 letech, to jste byla hodně mladá s 18-letým klukem, o čem jste tak psali?
2: No, že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny, jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo, a naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stykali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla. Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce. On se jmenoval George. George. Oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A když jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si pak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo, my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát, jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa. Maminka říkala, ježišmarja, co blázníš, já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlebenu. Hamburg Barleben to bylo, jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili, on za mnou jezdil do Olomouce na té motorce, on měl perfektní motorku.
1: A pak to skončilo, ale.
2: A potom mě napsal, ano, a já jsem to strašně to oplakala, on mě napsal, že si našel holku.
1: Je.
2: Prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím,
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já do něho, na něho do dneška vzpomínám. A on už dneska může mít 60 let.
1: No jo, tak...
2: 70 let.
1: Uvidíme,
2: a
1: tak...
2: A tenkrát mu bylo takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, o dopisech.
2: No,
1: zdravíme George, třeba to k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George. Tak já jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak, tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete s úsměvem.
2: Takže ho milovala, hrozně mu.
1: Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím vám všechny taky. Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Linky štěstí, Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší a měli jsme stejné osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka a mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci a my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý a my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Bylo to pro mě trošku těžké, ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být. No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis.
0: Ano.
1: A už jsem měla trošku větší děti a vždycky dcera mě mávala z okna. Mami, přišel ti dopis.
0: Je tam dopis, jasně, jasně. No,
1: takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl zeptat.
1: Mám tady všechny uschovaný.
0: Takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozpoloží.
0: Jo takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně. Takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve. Že to prostě je to moje takové, že skutečně jsem si toho člověka vážila a postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená a potřebovala jsem trošičku poradit, ale bylo to opravdu. Já jsem řekla, on by se hodil ke mně jako bratr, tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani
1: já
0: telefonování.
1: Já mám pevnou linku. A jsou pořád na pevné lince a já už ani ty mobily nemám ráda, takže já jdu někde, já jsou pořád někde na výletě,
0: ano.
1: Tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Nemáš
0: no.
1: Telefony, musíš mít u sebe a já ho nechci, ten mobil.
0: Máte to ráda po staru.
1: Já po staru, prostě. No. A taky se mě stalo, že jsem měla třeba úraz a šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli. Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže,
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi, pardon,
1: Já si říkám, že jsou starodávný.
0: Starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste pořád taková aktivní. Posíláte pohledy?
1: No, já vždycky teda na Velikonoce posílám.
0: Jo, takhle, přáníčka.
1: Až já nikomu volomoči nemám ze svých dětí, tak já jim posílám o Velikonocích, o Vánocích, tak to jo.
0: Tak jo.
1: A já nejezdím moc daleko. To já takových 5-6 kilometrů.
0: No to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Hlavně, že nesedíte doma pořád jenom.
1: Ne, nedokážu to.
0: To je dobře.
1: Já jsem se dneska vrátila, vyjela jsem ráno, vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
0: Jo, zase jiným směrem potom po obědě.

0: Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
1: Krásný, dobrý večer.
0: Dobrý večer, tedy vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
1: Ano, ano, já teda nejsem tak to vrala, jako byly předchozí účastnice tohohle vysílání, teprve 2.40, takže, ale taky jsem zažila krásný takovýto dopisování z táboru a přesně takový ty brieffreundy, což bylo jako milý, ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, neb muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. Takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to, jak se chtěla říct za mladá, ale já se pořád

0: cítím teda nesmírně mladá a tak, ale je to vlastně okouzlující. A musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv. Hmm. Od lidí, který za celý rok se neozvou. Říkám, a to přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva. Jedna, co není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou, a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá. A myslím si, že je to škoda, že dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný. Protože vlastně teď se mi stalo, setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit. A my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7.
1: Ano.
0: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28. A já jsem byla jediná, kdo neměl telefon v ruce. A vlastně oni celou tu dobu místo nějakého hovoru mezi náma strávili koukáním do mobilu. Takže si myslím, že zlatý dopisy.
1: To by mělo být zakázané, tak když sedíte, že v nějaké společnosti.
0: Já říkám, hele, kuty, já vím, že bych vám mohla dělat mámu, ale uvědomujete si, jak je tohle neslušný k těm ostatním lidem, kteří jsou s váma u toho stolu a vlastně přišli proto, aby s váma konverzovali. Já říkám, já jsem se nepřišla najíst, já jsem s váma přišla strávit čas. A vy vlastně se ke mně chováte teď neúctivě. A vidím to všude. Vidím to na dětském hřišti, vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, když jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají chatu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. Mm-hmm. A vlastně se připravují o strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, toho vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli. A tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, mohla jsem tohle s váma rozdílet.
1: Ale je to tak.
0: A vlastně se mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
1: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva. No, to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
0: Ano,
1: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci, no tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
0: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle, správně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně. Ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězenské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den. Ale i těch 20 minut se vám pak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký. Spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, 2 puberťáky, 13, 11 a do toho 2letáčka, který je totální torpédo, tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co psát. Jo, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. Samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude. A ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
1: Lepší se dívat dopředu prostě.
0: Ano, jo, strávíme to spolu v lásce, v harmonii a v obrovské vděčnosti. Protože znám příliš mnoho párů, příliš mnoho lidí, kteří spolu žijou, nebo respektive žijí vedle sebe, ale nejsou, vlastně nevyužijou ten potenciál toho času.
1: Ano.
0: Jo, protože znám ženy, které si stěžují na svý muže a spoustu mužů, kteří si stěžují na své ženy.
1: A tak vy jste vlastně díky té situaci pochopila, že čas je vzácný.
0: Ano, přesně tak. A hlavně, že některé věci, některé situace, bych stoprocentně vím, že je budu řešit jinak, víc v klidu. A paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo. A opravdu si vážíme jeden druhýho obrovsky moc. Protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou. A vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně. Tak vlastně vždycky, jo, takže je to tak, protože to je taková moje ukolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, které si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si ji váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád v radosti. Snažím se i tak navzdory situaci žít v radosti
1: a že se těšíte.
0: Dělat radostním ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou prošoupu nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
1: Perfektně.
0: Jo, třeba teďka jsem stála, to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
1: Ano.
0: A staly se mi ty dvě situace a jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahujou ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
1: To je přístup.
0: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
1: Je to tak.
0: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný a ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
1: Tak, a tím bych to uzavřel.
0: A proto, když vidím někoho, jak se rozčiluje v obchoďáku, protože nemají něco v akci, tak si říká,
1: jak je to
0: Bože,
1: zbytečný.
0: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako tyjo, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší. Jo, nebo a nakonec si řeknete, tyjo, můžete se dostat do fáze, že si řeknete, sakryš to, já jsem tak šťastná nebo šťastný, že žiju. Že si můžu užívat svoje děti, svoje vnoučata, navzdory tomu, že samozřejmě, když byli pubertáci, tak vás štvali, ale jo, už se posunuli a všechno se posouvá. My všichni se měníme každý jediný den, protože já taky nejsem člověk, kterým jsem byla včera. A proto není třeba někomu vyčítat něco, co provedl před dnem, týdnem, před rokem, před 10 lety.
1: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
0: Ano,
1: a už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale to nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
0: Děkuju, děkuju. Mějte vám se. Za opravdu. zpříjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek tohoto vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta. A
1: no počkejte, zbytek, ještě to začíná.
0: Ano, jo.
1: Tak díky.
0: Ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23:40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisů, tak já jsem zvědavý, co to bude.
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku, Bardějově, a vždycky pátek nás propouštěli domů. A ještě s kamarádkou, kdo mohl jít, tak si vzít kamarádku k sobě domů na víkend. Dovali nám whisky, no a z Prešova, z Bardějova, večer jsme jeli vlakem do Prešova. A tam jsme čekali na vlak, který jsme potom pokračovali směr Vranou na Toplou.
0: Ano.
1: No, my jsme tam přijeli půl osmi z toho do Prešova, tak jsme museli čekat. A plno lidí v hospodě se kouřilo a tuhle to, no v zimě, bylo to hezky. Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali jsme, zasmáli jsme se a ten večer nám uběh.
0: Ano.
1: A ráno ve 4 hodiny hlásili se čtvrtou, že osobní vlak který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a ráno na Toplou. Tak říkám kamarádce, pojď, půjdeme dovnitř, tam si sedneme.
0: Mm-hmm.
1: Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlak, tak říkám, hele, já se zeptám tej slečni takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám tej slečni, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
0: No.
1: No, tak jsem tam přišla k ní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobní? Odpověď mi, jo, jo, je to on. Tak jsem si sedla, dali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, vedla si ke mně a začala se ze mnou bavit.
0: No?
1: No, jenomže z té slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
0: Aha.
1: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pás.
0: No.
1: To tak rozpustěný. Tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po tým, jak jsme jeli, tak jsme se bavili. Já jsem mu řekla, kde jsem, on odchodí a takhle. No, a když jsme vystupili ve Vranově, tak on jel jiným autobusem, zase jiným směrem. No, a já s kamarádkou zase s jiným autobusem na jinou stranu. Napsali jsme si adresy, jsme si dali. Jo, no rozloučili jsme a každý jsme ještě spolu. A dali jsme si slib, že si budeme psát.
0: Uh-huh.
1: A že kdo se z nás první, buď když já se vdám, takže mu napíšu a tím párem se skončíme spolu. A nebo on.
0: Uh-huh.
1: Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
0: Ano.
1: Jo, o zážitku a všechno možný, kam jsem jezdili. Jsem jezdila s kamarádkama a takhle, no zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No a já jsem se potom zeznámila s mým manželem.
0: Mm-hmm.
1: No a on na to tajně přišel.
0: Jejda.
1: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že jednou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
0: Ano.
1: No, jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlil.
0: Hmm.
1: No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát. A takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
0: A s tím to skončilo.
1: A s tím pádem to skončilo.
0: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
1: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem se jako s tím, a jemu bylo 25.
0: Mm-hmm.
1: Jo. No, takže takhle nám ten příběh skončil, ale hrozně ráda si na to vzpomenu a když jedu kolem, jo, vždycky na nic
0: tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé, teda musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Jo, a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
0: Dobře.
1: Tak jo, dobrou tak, noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly všelijaké známky, takže to jsem si taky vždycky,
0: To
1: jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelijaké květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže
1: pak,
0: vy jste filatelistka.
1: No, to jsem si skovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky skovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodnes skované na památku.
0: Hmm.
1: No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy, protože maminka pocházela z Bratislavy, takže taky vždycky dopisy během roku se několik jich napsalo. No, pak ještě taky psala své sestřenice do Mladé Boleslavy. I vždycky nějaký pohledy tam poslala, která fotku jako. No, pak já jsem si dopisovala s dvěma děvčaty z Ukrajiny, z Ivanova.
0: Ano.
1: To jsme dostali adresy na hodině ruštiny od ruštinářky. Takže s nima jsem si taky, to jsme asi v pátý třídě nám to dala. No a tak to se drželo až asi myslím do prvého ročníku, pak na gymnáziu, že ještě jsem jim psala a potom už jsem to utla, no. Tam jsem dokonce dostala od té jedné, jak byla v roce 1980 olympiáda, tak toho medvídka, ten odznáček mi poslala. A nebo mi poslala násobilku a na přední straně byla taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, vlk a zajíc, jen počkej, zajíci z toho seriálu. Tak to mi taky poslala různý pohledy, jsme si tam taky v těch dopisech posílali. Tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No, pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no, a i pohled se mu někdy poslala. Tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali, jako hojně, tu poštu.
0: Po všech stránkách, no a co dneska
1: no, a
0: píšete?
1: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že
0: ano,
1: jo,
0: aha.
1: Tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže jako všechno možný, no. Prostě jsme to využívali, tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
0: No a co teda zkusit napsat nějaký dopis v dnešní době někomu,
1: co? No já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tam, ještě tam mám nějaký bratrance se sestřenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
0: Takže to funguje pořád.
1: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mm-hmm. Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
0: No jo, tak jako dneska jsou ty ceny jinde, to je pravda, to pak poslouží ta SMS-ka.
1: No právě, a oni to furt natahují a natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
0: No tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
1: No, já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMS-ku za 2 koruny, že jo, do zahraničí za 5, no, takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
0: Ale no, takový tak... neosobní, ne?
1: No, je to tak, no, ale potom raději se potom člověk setká, jo, že když je takhle ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A měla jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka jako, a nakonec to byla Češka provdaná na Slovensko, no.
0: Jo, takhle.
1: Tak to jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam asi postavili domeček a to už potom jsme taky, jak když jsem se já vdála, tak i jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. Ale a tu adresu taky mám někde ještě schovanou, no. Mm-hmm. Teď... možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám schovaných.
0: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoli na světě, kdo by to byl?
1: No, kdyby to šlo, tak mamince do nebe, no.
0: Čekal jsem
1: prostě
0: to trošku.
1: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že...
0: Takže jim. No tak...
1: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
0: Dopis jim poslat...
1: O tom, že ráda prostě mám život, jo, že ano. I když jsem zůstala já jako jedno z nich sama, tak prostě mám ráda všechny zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
0: To je správný.
1: To,
0: to je správný, tak bezvadný.
1: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
0: Jo, jo, jo. Jak to říkala paní Dáša?
1: Ano.
0: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání. Zdravíme do Teplic.
1: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště na slyšenou.
0: Taky dobrou noc na slyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám.

0: Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to, to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenujete přesným jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no, ano. Děkuji vám tak, pane Mirku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat?
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšeli i ve vysílání.
1: Už ve vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903, byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s těma nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě jináč. A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Šua jsem šua, našua jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to mi duo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky drahé děti ingustovou tušku, dnesky se to ještě dělá, ty tušky nevím, napěkný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je po kunovsky a toto je spisovně. A aj ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 43. roku se s toma ustěl. Tak jsme si psávali. Hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinou to byl pohled z Karlova mostu Hradčany. No, jenomže, víte, bylo to ve válku, a já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama, nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se přesně, co tak je, ty Hradčany, jak na těch pohledoch, já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No, a tož, ale tak tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli, třeba že jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí bez, manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo zlechánic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kojicích, tam se měla tetu, tam měla 10 dětí, jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubici, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No takže já jsem se tak docela, jsme se orientovali více po těch mapách. No.
0: Jo, takže vy
1: to je, no a počkajte, ještě se mi po mamince byl ještě bratrodní, potom o 2 roky mladší. A ten, to jste nevěděl, Lesti říká slovo, Lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: nehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu. Aha. Na obálce. Familia Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, tož ba, ale on a v tom duchu takto napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka vždycky říká, bože, to je starý buázen. A ten žil na Valbrechici od Krnova, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila. Já jsem sávala 23 pohledů. No a tak teď jich píšu tak třeba 6-7, no a ještě od toho jednoho maminčiného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje neteska, žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zvožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře. No jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano, ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratranca, to byl jako brat její matky tady této holky, tak ten žil v Praze nad Zbraslavy, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roků, když odešel. Takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal. Dobře.
1: Víte, kde si ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andrle, takže to díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci zařídit.
1: Ale ano,
0: zařídit.
1: Samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem.
0: No, dobrou noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas, Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes SMSky, maily. Zkrátka doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potomci. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchů a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitalij a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu, diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitalij zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem, řeč k řeči, při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on pracuje v rádiu Libanon, v rádiu Bejrut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky a tak jsem se ho vyptávala rusky, on mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no já bych se s váma rád setkala i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak, ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak, tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu a že mě určitě napíše. A napsal právě, že vzpomíná I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsal tu ruštinu. Da, da. Tak mě to připadlo tak strašně vtipné. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, ano. Tam v tom Libanonu. Mm-hmm. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, na ně, jak jsou napadeni.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak, Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Uh-huh. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyspytatelné, možná se to dostane, možná ne, takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané, to jsem se dozvěděla. A že on by neopustil je ty rodiče právě.
0: Jo, takže
1: to bylo zřetelné. Ale mně to stačilo těch pár dní třeba, co jsme tak se setkávali a tak. A musím na něho vzpomínat, kdykoliv se podívám na zprávy a vidím právě ten...
0: To dění. Dobře, tak...
1: Tak je to jenom moje vzpomínka. Mám jedinou pohlednici, ale je to hezké.
0: No jo, tak o to víc těch událostí ta pohlednice nese, zkrátka.
1: Určitě. Děkuji vám.
0: My také děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
1: No, nashledanou.
0: Děkuji. Taky.
1: Dobrou.

0: Dobrou noc přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav. Dobrý večer.
1: Ano, správně. Dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné, už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. A potom...
0: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
1: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
0: No.
1: To jako pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodbíhal od tématu.
0: Ano, já napjatě poslouchám.
1: No, já jsem armádní důstojník, lítal jsem s vrtulníkem. Mm-hmm. Já nevím, koho to zajímá. Posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc a zítra přijde ještě peprnější.
0: Teda tak teďka smyslu, úplně... No, v jakém smyslu?
1: Ve smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... omlouvám se, promiňte.
0: Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, abychom se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
1: To si pište, že mám.
0: No, já to,
1: já to mám tolik na srdci, no. To už ani nevím kudy kam.
0: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
1: No, zkusme to.
0: Tak pojďme do toho.
1: No, musíte mě

0: Pane redaktore, vkládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jaksi, já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi,
1: no.
0: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To je pro mě prioritní.
1: Tak to jsme rádi.
0: Jaký sloužil v armádě.
1: Jo, lítal se s vrtulníkem, ano. Helejte. Pane Milane, asi to necháme na jindy to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav od Michala Sedláka z Myšlína. Vůbec nevím, kde je Myšlín, budu se muset podívat. Ten píše, že patří k těm, kteří také rádi píší a posílají papírové dopisy, udržuje mezinárodní korespondenční styk s několika cizojazyčnými kamarádkami. Takový dopis se sice neobejde bez známky a putuje světem třeba i několik dlouhých týdnů, ale milovníci dopisování se mnou budou jistě souhlasit, že své kouzlo to má a kvůli tomu kouzlu to člověk také dělá. U doporučených dopisů nabízí Česká pošta službu sledování zásilek. Jsou tedy k dispozici údaje o tom, kdy byla zásilka převzata do přepravy, odeslána do země určení, tam převzata vyměňovací poštou, převzata do přepravy a připravena k doručení. A právě Michala tohle baví sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Fajerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kousínek po půl jedné v noci. My tady ukazují naše rozhlasové hodiny, pokračuje noční linka, zdravíme vás z pardubického studia. No a zdravíme do sousedního Hradce Králové, kde poslouchá i paní Magdalena, se kterou jsme ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak paní Magdaleno, jak to máte vy s dopisováním? Také nám máte co říct?
1: Ano, já bych chtěla na začátek říct takovou raritku. No. Můj trenér si působil v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
0: Takhle jenom a takhle adresa?
1: Ano, ten pohled došel.
0: No tak
1: já jsem ho viděla na vlastní oči.
0: Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo, aby dorazil ano. Z Afriky. No tak to je ale perfektní, to ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
1: To určitě.
0: No.
1: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokyny, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přesně nepamatuju, že to už další dobu. Jinak dopisy, já jsem mám ráda prostě psaný slovo. A myslím si, že to je taková nejslušnější komunikace.
0: Ano.
1: Nepovažuju za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle ty SMSky a tyhle ty vzkazy a hlavně přání. Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
0: Ano.
1: Ať už to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuju prostě za takový slušnou komunikaci. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska a mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
0: Ano.
1: Tak se to nějak jako přetrhalo a ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem, jo a mám ty dopisy ještě schovaný některý
0: aha.
1: A nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
0: Ano.
1: Když tady byl asi v 50. roce.
0: Počkejte, takže... No vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo s těmito jako šéfy sborů, jo?
1: Ano. Mám tady pohled od Marity Koch,
0: aha.
1: Se kterou jsme měli s Amporem Rostok družbu. Její pak šéf trenér odešel do jaru a toho jsem zahlídla kdysi v televizi, na nějakých závodech byl trenérem sprinterky Johnson. A takový ty dětský psanička, když jsme dělali tábory, tak si děti posílali mezi sebou psanička a my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský tábornický lásky.
0: Ano.
1: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
0: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
1: Ne.
0: Jenom prostě táborová svatba.
1: Ano. Aha. A když jsem měla svého kamaráda na vojně v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým. A ten mu posílal, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14 stránkový dopisy.
0: Pane jo.
1: Tak. A z Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství. Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
0: Jo. Takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy, nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo stejným způsobem.
1: Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
0: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
1: Ano. Aha. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
0: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
1: I když je ta známka drahá, tak prostě já to tak neberu.
0: Rozumím.
1: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou maličkosti a nehledím na to, že to je o nějakou korunu víc, než to stálo. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali. Ale nedávno jsem našla i sbírku pohledů vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
0: No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
1: Jo, budu toho teď využívat.
0: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
1: Děkuji vám zbytek večera příjemné společnosti.
0: Díky. Tak jo, naslyšenou. No a já ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety, představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu. Zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Mm-hmm. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100 dopisů od svých kamarádek a přítelkyň a kamarádů, takže to bylo moc pěkný a teďka jsem rád, když mi napíšou moje vnučky, který tady bydlejí od Říčan 50 kilometrů a s těmi známkami, s těmi cenami, to je taky zajímavý, že to tam nedojde někdy ani za týden do těch otic tady a že ty známky, když to vemu a jedu za mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
0: Jízdenka ale, jako známka, jo?
1: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali a je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly na vesnici dva telefony v těch
0: budky.
1: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal.
0: Jo, takhle.
1: Spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
0: To byly takové...
1: A to jsme si taky, no. I na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
0: Ale prostě jste si chtěli napsat.
1: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama,
0: jo.
1: Pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
0: Ano, vzpomínám, ano.
1: No, takhle to bylo s těma pohledama a bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne, no.
0: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
1: jasně.
0: Tak to nefunguje úplně.
1: Tím spíš s těmi penězi, no, tak to.
0: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
1: Jo. To je možný tohle, že jsme taky dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
0: Ano, to bylo popukání, věci, skutečně, no.
1: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šli kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
0: Jo.
1: Posíhali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách, tak takovýhle. Takové, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne. Mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby napsali. No,
0: aby
1: taky už teďka moc neposílají. Tak telefonujeme, no. Aspoň
0: že jste v kontaktu.
1: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic jedu tím vlakem.
0: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně, jste říkal.
1: No, takhle to je. Nebo... No, ty známky teda, já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože, no, tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový, no.
0: Dobře, tak Miloši, zdravíme do Říčan, moc díky za zavolání. No, přeju vám krásnou dobrou noc. Taky.
1: Mějte se pěkně, ať vám taky někdo pošle na vaší redakci nějaký
0: dopis.
1: Pohled.
0: Tak uvidíme, třeba se tak stane. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do Pardubic.
0: Dobrý večer, a kdo nám volá?
1: A všechny z Pravce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek byl, pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu. A i dopisu, ale hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí. A takže jsem měla i starý pohledy, takový ty historický pohledy měst různých. No, pak jsem to všechno plakala, protože když jsem se vzdala, tak to maminka vyhodila.
0: Je, a já myslela, že se pochlubíte, jakou máte velikou sbírku a maminka vám to vyhodila, jo.
1: Byla to velká krabice, takové ta krabice od margarínu, to vy asi nepamatujete.
0: To asi
1: ale
0: ne.
1: Ale to jsem měla plnou.
0: No.
1: Ta byla plná. Ale protože jsem věděla, že děti hrozně rádi jako dostávají pohledy a já jsem jezdívala na tábory a viděla jsem, že některé děti dostávali pohled nebo jakoukoliv korespondenci každý, třeba obden, často, ale někteří nedostávali nic.
0: No.
1: A ty byli pak hrozně smutný. A tak, když jsem potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětma na školu v přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
0: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
1: Ano, a jsem si zahrála na pošťáka.
0: Aha, no tak to se to vyřešilo ale krásně.
1: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když ti dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká blbost, ale ty děti prostě z toho měly obrovskou radost.
0: No jo, to je jasné, no.
1: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tamhle v Rožnově a my si spolu píšeme už příští rok, to bude 40 let.
0: Ale tyhle dopisy máte schované?
1: Některé ano, některé ne, některé zmizely v přistěhování, v propadlišti dějin taky, ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90. A my dva teda jsme vydrželi.
0: Ano.
1: A píšeme si do dneška.
0: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
1: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
0: Ano.
1: Sedneme k počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. Nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
0: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
1: Ano, i tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty pošty, myslím si, že to s těma financema přehánějí. No, to si budeme povídat.
0: To asi nebude.
1: Ale to s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
0: Děkujeme. Díky moc.
1: Mějte se hezky.
0: Taky.
1: Přeju hezké léto.
0: I vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, neřkuli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zjíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čert aby se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu, natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Kdy si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí po hostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrývač.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízely jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernejt, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. A děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře

0: Že přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla.
1: Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. To já, a měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teď takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
1: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
1: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
1: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Vodu. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale rád si ho prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
1: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělala nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
1: Nemá?
2: Ne.
1: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu Fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
1: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
3: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
3: No, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
1: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
3: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokoučili.
1: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
3: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
1: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
3: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel. Hmm?
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
3: To se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
3: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
3: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodálka. čínská jako vy.
1: No to se nedejte vysmát, já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
3: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete řec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štědře. Nebo s tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
1: No počkejte, vy se do toho laskavě nepleťte, jo.
3: Tak to mluvíte s panem notářem. Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenujte, abych se stala znova vdovou.
3: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
3: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik.
3: To
1: byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
3: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
1: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná. Ano, oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
0: 200? Ne, drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
1: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
1: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Aha, no přibyly úroky, že?
0: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
1: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
3: I já jsem tratil, dámo.
1: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
1: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
3: Vy mě mluvíte z duše.
1: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
3: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
1: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
3: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
1: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
3: Ale nemusíš.
1: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
3: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat

víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu.

A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: na mě záleží. Už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
4: ano,
3: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, a zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska v hlavě. Tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
4: ano,
3: že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milionu korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Ano. Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl.
3: Takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, obaž. Ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, páč tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. A tam bylo, nepovedlo. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohleto, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv. A ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, bůž tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůžku, pak jsem se zarazil, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se k těm psům chová. Tak samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec ven, jak neba, že ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa je nadšený, anebo prostě rozuřený. Ne, poznám. No
4: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, jo. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stáli mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby, já jsem s ním mluvil neustál, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, tu klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, tak jak si mě svojí hubou do úst, ne? Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
4: Ano.
3: Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano, nepodepsaných návrhů.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment! Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: On byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, tam to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, jdi druh, blbče, sedí. No a právě s ním prejtem, tak to bylo taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílý plášti v čepičce u stolu černoviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
4: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.